písničku 100x.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál tak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic, co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Maminku jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
4: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
3: Po rojících.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
4: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: No, to všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no, skoro rok.

0: jsme spali v té knihovně.
1: Jako na zemi, na matraci?
0: Jo. No, bylo to lepší než rovice.
1: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
0: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
1: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
0: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A nábytek je tady, to odsaď.
1: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
0: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
2: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
0: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
1: Jak jste se seznámili vy dva?
0: My dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by byl váš parfém. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem říkala, čekaj, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
1: No asi to nevzdal.
0: Nevzdal.
1: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
0: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
1: A z toho Řecka sem na Blatnou?
0: Ano, z toho Řecka byla Blatná. Jenom přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem řekla, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatny. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
3: Víte, kolik má zámek věží?
4: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
3: Kolik?
4: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
3: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
4: Ano, dva komíny spadly.
3: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
4: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety, se našli a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
3: Truhly.
4: Truhly, ano.
3: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
4: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
3: Kde se nejvíc na zámku práší?
4: V knihovně, já myslím.
3: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
4: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je nádherný. Už jste tam byli?
3: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
4: Tam musíte.
3: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
4: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
3: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
4: No je jich hodně, ale v tašce.
3: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
4: Ne, kabelku.
3: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
4: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
3: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
4: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
3: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
4: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
3: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
4: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
3: Poradíte se.
4: Poradit, jo.
3: Přezouváte se na zámku?
4: Ne.
3: Kam byste vzala návštěvu jako první?
4: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
3: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
4: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
3: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
4: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
3: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
4: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
3: To byl takový lovec?
4: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
3: I babička?
4: No, ženy ohromně střílely, jo?
3: Jo.
4: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
3: To co jiného dělat než střílet?
4: Neměli jenom střílet. Ty chudáky. No,
3: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
4: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
3: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
4: Jani Dušicky.
3: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
4: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
3: Ne.
4: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
4: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
3: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
4: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
3: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
4: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
3: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
4: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
3: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
4: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
3: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
4: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
3: Co byste si pro něj přála?
4: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
3: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
4: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal bys si.
2: Dal bych si,
1: ale
2: no.
1: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to
4: drahý pane, to ale nejde na černo. Jsme tady sami. Tak no, byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je docela možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: můžu, přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hejte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu,
4: teda.
3: Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě seslalo samo nebe. No. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: jo, no. No,
4: vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No, já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: kluci,
1: skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, aby tam byl nějaký odraz.
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo k sobě vlastně, tak to bylo počítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No, vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No, to bylo, ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: on
1: si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tady Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Ondřeji Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodně.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to chorošo, no, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No chorošo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Dá.
9: No, vedím.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On není.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No pre problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý převody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky. Babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás, nový ochránce,
3: kým čau tě.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda.
4: Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepic, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36, to
7: ano, ano, pořád to je. Ano, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LPDesek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: Přesně,
4: to nezrušili.
7: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Ne, rada to... z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: posílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový.
3: Ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
3: Prosím tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Okay, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne, je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifosraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vaďo keši opersi megamata. Sono sano eto bene. Jestem sto rufi, pa voči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co,
2: Andro? Jsem tušil, to je ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli

0: původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
0: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, všeho, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
0: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
0: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
0: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
0: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
0: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
0: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku,
1: ano.
5: Jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Vercajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak si na něj pamatuje, Ondra? No, nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Oldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor Mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor Mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Sobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. Říkal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc děkuju za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: 14 základních a středních škol v Česku začne školní rok později. Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. Artis Brno ve fotbalové lize prohrál na hřišti Baníku Ostrava 0-1. A počasí dnes čekáme převážně zataženo, místy s přehaňkami a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 14 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
2: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Město se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Vládu dnes čeká první zasedání po 2 týdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Olomoucký dopravní podnik dnes zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou můžou cestující zaplatit od 15 hodin v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce budou přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt přijde na 14,5 milionů korun. 10 milionů získal dopravní podnik z evropských dotací. Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve 4. kole šance ligy na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Jediný regulérní gól dal už v 8. minutě domácí Kohout. Pak dvakrát v prvním poločase neplatilo vyrovnání Artisu kvůli offsidu a faulu. A ve druhé půli nakonec rozhodčí odvolal i původně nařízenou penaltu proti Baníku. Pokračuje trenér Artisu Roman Nádvorník.
4: Všechno šlo proti nám, ale to ne, to. Já nechci, abych si pak řečel, že jsem někde brečel. Ne, my jsme soupeř dal gól a my jsme ho nedali. Máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje a těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Vánt bude slabý, proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule, hlášeno nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 17. srpna, což je 229. den letošního roku a dokonce už zbývá pouhých 137 dnů. Podle kalendáře svůj svátek dnes slaví Petry, což je ženský protějšek Petra a přes řecké Petros nebo Petra míří zhruba k významu kámen, skála nebo pevnost. V Všem Petrám budeme přát a pouštět písničku krátce po 8. hodině. A jaký my dnes začneme? Petrem Spáleným, Kdybych já byl kovářem, přidáme pak Karla Černocha, Sen kaubojů a počasí chystáme také. Samozřejmě řeč bude také o významných výročích a narozeninách, které na dnešek připadají. Pavel Kašpar u mikrofonu, užívejte dnešního rána, vypadá to, že zaprší, tady v Brně už trošičku sprchlo, uvidíme jak u vás, nechte se překvapit. Krásný den vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin na 13 minut, poslouchali jste Sen kovbojů v podání Karla Černocha. Tahle písnička vznikla možná díky jednomu docela obyčejnému setkání na poště. Skladatel Zdeněk Barták vzpomíná, že pro seriál Zdivočelá země dlouho hledali správný hlas. Píseň zkoušel Jakub Smolík a několik dalších zpěváků. Uvažoval se dokonce o představiteli hlavní role Martinu Dejdarovi a demoverzi naspíval sám Barták. Pak ale skladatel potkal na Malostranské poště Karla Černocha a právě jeho velký mužný hlas dal písni podobu, kterou známe ze seriálu. Hudbu napsal Zdeněk Barták, slova Eduard Krečmar, a přestože se zpívá o kovbojích a soubojích, ve skutečnosti je to hlavně píseň o svobodě a odvaze. Pozoruhodné je, že Černochova nahrávka byla dokončena v roce 2006 a poprvé vydána až v roce 2009, takže nejde o první vydanou verzi. Skladba ještě v roce 1997 byla natočená Jakubem Smolíkem. A vy jste slyšeli Karla Černocha. Nahrávku tehdy pořídila Česká televize. No a dnes je 17. srpna roku 2026 a dnešek je spojený s počátky městské hromadné dopravy v Brně. 17. srpna v roce 1869 se totiž v brněnských ulicích objevily vozy koňské dráhy a město Brno se tak stalo třetím v Rakousko-Uhersku po Vídni a Budapešti s městskou hromadnou dopravou. První úsek vedl od kiosku, tedy z dnešního Moraváku, do Kartous poblíž dnešního Semilasa. Mezi oslavence dnes patří zpěvák, skladatel a textař Karel Markitán. Narodil se v roce 1954 ve Zlíně, začínal s kapelou Rosa a spoluzakládal legendární AG Flex Ivo Viktorinem Blantkou Táborskou a později také s Deňkem Hromádkou a Pepou Šobáněm. Psali vlastní písně a jejich prvním albem byla deska Blázni umírají na dvakrát. Dnešek připomíná také slavnou brněnskou značku Zetor. Ta vznikla spojením prvního písmene názvu používaného koncernu Zbrojovka Brno, kde byl první traktor vyroben, a posledních dvou písmen slova traktor, to znamená Zetor. Proto proslulá značka má toto znění. Byla zaregistrována právě 17. srpna v roce 1946. Kulaté 70. dnes slaví Chantal Poulen Polívková, filmová a divadelní herečka a zakladatelka patronka nadace Archa Chantal. Před 7 lety odešel do hereckého nebe František Derfler. Původně z Plzně, v Brně absolvoval JAMU, od 70. let pak působil v brněnském divadle, divadlo Na provázku, a později se stal také členem činohry tehdejšího Státního divadla v Brně. Po sametové revoluci stal u zrodu Občanského fóra a následně působil několik let i jako šéf brněnské činohry nebo pedagog brněnské divadelní fakulty. Založil také divadlo U stolu a jedním z hlasů pořadu Českého rozhlasu Brno Toulky českou minulostí. 68. narozeniny dnes slaví zpěvačka Belinda Carlisle, frontmanka kapely Go Go's, jedné z průlomových čistě ženských rockových kapel, které si sami hrály na nástroje a skládali vlastní písničky. Belinda Carlisle později přišla s ohromnou solovou kariérou a stala se nesmírně slavnou a populární, i když období její slávy nebylo zrovna nejpříkladnějším životním příběhem. A my si dnes Belindu připomeneme právě jedním z jejich velkých hitů, písničkou We Want The Same Thing. Belinda Carlisle neslaví 68.

0: Dnes čerstvě 68 letá Belinda Carlisle, je 5 hodin a 20 minut, máme pro vás počasí.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes díky oblačnosti spíše vyšší, momentálně se pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia. Nejnižší teplota 17 stupňů v Tišnově Hájku, 21 stupňů v Lednici, v Kobylí, ale také třeba v centru Brna. No a předpověď pro dnešek, čekáme převážně zataženo, dopoledne na některých místech přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne přehánky četnější a intenzivnější, místy doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, povalné rychlosti do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větry nad 65 km za hodinu a také přívalovými srážkami. Buďte dnes opatrní. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce to dnes teprve vyjde v 5 hodin a 47 minut a zapadne 9 minut po 20. hodině. Krásné ráno přejeme.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Ještě jeden raz.

0: Méně obsazený vlak jel od Slavkova a měl 24 vagónů. Druhý pak vezl od zastávky 25 vagónů. Školáky, lidi mířící do práce, obchodníky, prodejce na trhy. Nádraží už tehdy nedostačovalo potřebám. Strojvedoucí soupravy ze Slavkova navíc na trati jel poprvé jako zaskakující. Měl 3 minuty zpoždění a lokomotivu nestačil zastavit na správném místě tak, aby maximum vagónů stálo u nástupiště. Lokomotiva přejela na výhybku a najela do cesty přijíždějícího vlaku ze zastávky. Část vagónů vykolejila, jen hromada štěstí a zejména zábradlí a pevný semafor zabránili tomu, aby se svalili z náspu do souběžné ulice. Závěrečná zpráva zmiňuje 5 obětí a dalších 110 zraněných, z toho 23 těžce. Černý den neštěstí dolehl na celé Brno a okolí, které teprve v těchto hodinách bude překvapeno strašnou zprávou o osudu svých příbuzných, matek, dcer, synů i otců, kteří ráno zdraví a veselí pospíchali do práce. Psalo odpolední vydání Lidových novin. Na titulní straně jmenuje oběti i zranění. Hrůzy, které prožilo dělnictvo v roztříštěných vozech, jsou nepopsatelné. Po srážce nastal křik, kvílení a sténání raněných, dodávají. Strojvůdce Karel Hudeček se za chybu omlouval, argumentoval špatně fungující brzdou i tím, že měl za sebou službu trvající 14,5 hodiny.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: Další kapitolu temných letopisů moravských napíšeme opět zítra v tomto čase.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic začne na přelomu srpna a září s opravami hlavního tahu v Rosicích u Brna. Jako první přijde na řadu rekonstrukce silnice číslo 23 mezi Rosicemi a Kývalkou u dálnice D1. Práce potrvají skoro 3 měsíce. Auta pojedou převážně v zúžení. K tomu se přidají i další opravy. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové s některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se přesunou na křižovatku ulic Gahurova a Vodní v centru města. Rekonstrukce všech křižovatek ve Zlíně si vyžádá více než 220 milionů korun a má od podzimu zlepšit průjezd městem, kterým denně jezdí přes 30 tisíc aut. Dnes v Hodoníně začíná první sochařské sympózium s příznačným názvem Od modelu k soše. Lidé se dozvíjí, jaký je průběh tvorby sochy a uvidí, jak vznikají sochařská díla přímo pod rukama samotných autorů. 4 umělci z Česka a Slovenska budou totiž během 10 následujících dnů dokončovat své návrhy do veřejného prostoru. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně zataženost přeháňkami nebo občasný déšť. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnicích a hlavních tazích v regionu relativně klid. D1 v Brně volně průjezdná, zdržení nenabírají ani kamiony. Po ranním dešti může být na vozovkách hodně vody a na mnoha místech tak může hrozit nebezpečí aquaplaningu, tak raději zpomalte. Tolik doprava, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: zpívala vám Eňa, je 5:38, tady je pondělní Český rozhlas Brno. Ještě 2 týdny volná a pak zpátky do školních lavic. Některé děti ale prázdniny nekončí. Začátek školního roku odloží většinou kvůli stavebním pracím 14 škol v Česku. Jednou z nich je také základní škola v Pozhořicích na Brněnsku, kde ještě pracují na novém školním pavilonu. Výuka tam začne až 7. září.
1: Barbara Frolková, mám 9 let a půjdu do 4. třídy.
2: Baru, jak ty se koukáš na to, že máte o týden delší prázdniny?
1: Je to super, mě se to líbí.
2: A v čem?
1: No v tom, že můžu zůstat doma a nemusím se učit.
2: A už máš nějaký plán, co budeš dělat?
1: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
2: Zatímco Barbora má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
3: Budu to ještě plánovat.
2: Těšíš se potom jako do té školy vůbec?
3: No moc ne.
2: A kvůli čemu ne?
3: Kvůli učení, ale těším se za kamarádama.
2: Jak se jmenuješ ty, prosím?
4: Mirek Měšťan. Bude mi teďka 9 a půjdu do 3.
2: A jak ty vidíš to, že máte o týden delší prázdniny?
4: Dobrý, protože se nemusíme díl učit.
2: Pro jejich maminku Veroniku to ale bude komplikace.
5: Protože že musíme zajistit nějaké hlídání, nebo nemůžou být pořád sami doma, nebo prostě chodím do práce, takže je to určitá komplikace, ale kluci se na to těší.
2: A jak to teda vyřešíte?
5: Asi budou, prostě babička bude muset nějak zafungovat trošičku ještě.
2: Začátek školního roku se zpozdí kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
6: Tady právě dochází potom k oddělení té staré a nové budovy, tak aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
2: Tam budou odborné učebny.
6: Bude tam učebna robotiky, učebny jazyků, učebny informatiky a potom školní klub, školní družina.
2: A přesunou se tam taky kabinety učitelů. Ve škole tak bude víc místa pro školáky, kterých teď dochází z Pozořic a okolních obcí skoro 600.
6: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se bude vlastně se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
2: Stavba vyjde městys na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. V areálu školy přibude taky nová sportovní hala. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: S láskou zpívali Helena Vondráčková s Karlem Gottem. Za minutu bude 6:45 a my vám s neméně velkou láskou přinášíme také aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy díky oblačnosti jsou dnes relativně vysoko, pohybují se mezi 17 a 21 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek: čekáme převážně zataženo, dopoledne na některých místech přehánky nebo občasný déšť, třeba tady v centru Brna už sprchlo, odpoledne přehánky četnější, intenzivnější a místy doprovázené také bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, tedy mnohem příjemnější než včera, slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu a v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky mohou být také ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, buďte opatrní. Samozřejmě nárazy větru pak budou podstatně silnější. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce to dnes vyjde zhruba za 2 minuty v 5 hodin a 47 minut a zapadne 9 minut po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Sametový hlasitky Zelenkové v 5 hodin a 50 minut na vlnách pondělního Českého rozhlasu Brno. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme do vesmíru. Martin Písařík vám prozradí, kde je rok kratší než den. Právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
3: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Od začátku roku evidují jihomoravští hygienici 24 případů klíšťové encefalitidy. Kroměříž čekají opravy hlavního tahu městem. Končí lhůta pro odstranění chyb na kandidátkách do obecních zastupitelstev. A dnes čekáme převážně zataženou místy s přehaňkami a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 24 případů klíšťové encefalitidy. Týkají se většinou dospělých lidí vyšších věkových kategorií. Všechny museli lékaři hospitalizovat na infekčních odděleních s mírně závažným až závažným průběhem nemoci. Loni bylo nakažených touto dobou více, tedy 28. Hygienici si to vysvětlují vedry a nízkou aktivitou klíšťat, vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
5: Klíšťata sice aktivní do jisté míry jsou, ale to horko jim příliš neprospívá. Mají raději, když je po dešti nebo je takovéto vlhké počasí. Pokud je teplota pro aktivitu klíšťat příznivá, bývají případy ohlášeny ještě i v říjnu a v listopadu.
4: Stavbaři finišují s opravou obvodové ulice v Kroměříži za 6 milionů korun. Na 21. a 22. srpna je naplánovaná pokládka finální vrstvy. To si vyžádá kompletní uzavírku od křižovatky s ulicí Spáčilova až po již opravenou křižovatku s ulicí Urejdiště. Na tyto práce potom naváže Zlínský kraj třetí etapou rekonstrukce průtahu městem, která se bude týkat části Tovačovského ulice od křižovatky z Komenského náměstí až po most Karla Kryla. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
6: Od 2. září by mělo přijít na řadu pokládání nového povrchu vozovky. To si kromě uvedeného omezení na křižovatce z Komenského náměstím vyžádá uzavření vjezdu do ulice Spáčilova, kterým projedou pouze vozidla MHD. Dokončení prací je plánováno zhruba na 8. září.
4: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Dva pokoje dětského oddělení nemocnice v Třebíči mají nově klimatizace. Získalo je díky sbírce, kterou iniciovala bývalá lékařka Ivana Jochimková z Pozořic u Brna. Původně chtěla vybrat peníze na klimatizace pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka. Nakonec ale sbírka vynesla tolik, že zbylo i na klimatizace pro další nemocnice v širším okolí.
0: Počasí.
4: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženost přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, během nemírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: S omezením počítejte na silnici 373 u obce Kanice na Brněnsku. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem nehody s opatrností projedete. A dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy plní kamiony. V kratší k frontě se sunou z úrovně avionu k D1. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Z
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Máme rádi, máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 17. srpna, svátek slaví Petra. A možná nevíte, že dnešek je dnem uznání černých koček. Takže pokud doma máte černou kočičku, dopřejte jí dnes po ráno nějakou dobrou lahůdku. Navíc je také 17. srpen dnem obchodu z druhé ruky, to znamená, pokud prodáváte třeba něco na inzerát sousedovi, tak dnes je ten správný den. Nebo den vanilkového pudinku, to všech pro všechny mlsouny, a také je den, který se jmenuje Mám rád své nohy, takže dopřejte jim trochu více péče než v další běžný den. Zahrajeme vám k tomu Radka Tomáška v písničce Duhová kulička. Co je na tom tak zlého, to už bude vzpomínka na slavný muzikál Jesus Christ Superstar v podání Báry Basikové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani a hlavně, ať se vám další srpnový pondělek vydaří. Hezké ráno.
9: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Když tehdy neslo dnešní dominikánské náměstí v Brně název náměstí Družby národů, říkali Brňané s úsměvem, že je to díky jejímu manželovi Bolku Polívkovi, kteří tam žili. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala právě díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i svým šanzonům.
1: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Je m'ennuie.
4: Budu překládat. Říká, nudím se.
3: Il me faut un bouffon.
4: Říká, potřebují šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
3: Ty.
5: A je. Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstalo úplně jako stůla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, který tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí a že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. There she was, just a

0: počasí.
1: Důvadýry 6 hodin a 17 minut, tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty v našem regionu. Momentálně se na jihu Moravy pohybují v rozpětí mezi 17 a 20 stupni Celsia, takže mírně se ochladilo a je to možná dané i několika přeháňkami, které už naším regionem prošly. Čekáme dnes převážně zataženo, dopoledne na některých místech přeháňky nebo občasný déšť, odpoledne přeháňky četnější a intenzivnější. A místy také doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr, pované rychlosti do 20 km za hodinu a v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalové srážky až kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 47 minut, zapadne 9 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: O Kohoutovi zpívali František a Jan Nedvědovi, je 6 hodin a 23 minut. Lidé kroutí hlavou nad novými parkovišti mezi brněnským výstavištěm, arénou a koupalištěm Riviera. Při jejich navrhování zřejmě nikdo příliš nemyslel na chodce, kteří si tam cestu zkracují mezi keři, přibíhají silnici i kruhový objezd. V tomto díle brněnské jedenáctky se dozvíte i o pokračování příběhu babičky, která dětem do nemocnic zařizuje klimatizace, i o tom, jak těžké je do zoo Brno sehnat tygra. A nebo, že v lesích v Brně a okolí začal v listopad v srnu. A taky víc si stěžujete. Tomáš Kremer a David Nekvinda, autoři nové brněnské jedenáctky, a vy si celé její znění můžete poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz.
1: Když jeme

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku. Důvodem jsou stavební práce. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon. Desítky řidičů musí vyklidit parkoviště v Oblé ulici v Brněnovém Lískovci. Vedení městské části dalo šoférům lhůtu do čtvrtka 20. srpna, jinak jim hrozí odtah. Na parkovišti začne brzy výstavba nového parkovacího domu. Radnice pro auta zřídí dočasná parkovací stání v blízkosti staveniště. Fungovat budou v režimu modrých zón. Parkovací dům má být hotový zřejmě příští rok. Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se můžou přijít podívat od 14 do 18 hodin. 22 klientů se z původního domova do nového zařízení stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Starý domov pro seniory už přestal vyhovovat současným požadavkům a normám. Vládu dnes čeká první schůze po dvoutýdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Potvrdil taky, že vzniká plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje nedostatečně a pozdě. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženost přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte v Brně v Merhautově ulici. Havaroval tam motorkář, nehoda je se zraněním a na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut a je tu pravidelný pořad Erko. V němž Český rozhlas Brno přibližuje novinky z vysílání. Nejinak tomu bude i dnes a zatelefonujeme i jedné velmi milé ženě.
1: Dobrý den, v čase našeho cyklu Erko, tentokrát všechny u rádií zdraví Miloš Šenkýř. Julie Kalodová si užívá dovolené a tak obvyklou dávku aktualit nesu já. A mám tu jeden dotaz, který se nám množí. Naši posluchači se ptají, co jste udělali Ivaně Slabákové, proč nezní ve vysílání? Ale od vysvětlení tady nejsem já. Ivanka má totiž zdravotní volno a taky přeji hezký den po telefonu. Ivanko, už se blíží okamžik, kdy se vrátíš?
2: No Milošku, já tě zdravím, jsem strašně ráda, že jsi mě zavolal. No já se samozřejmě moc těším a samozřejmě už brzy se vrátím. Já doufám, že už nedojde k žádné změně a že už konečně opustím domů a budu se moc zase vrátit do rádia, abych vysílala, protože přiznám se, že mě to hodně chybí. A taky bych chtěla všem poděkovat za všechna ta krásná přání a pozdravy. Já jsem za to strašně vděčná, protože dobře víš, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli. Tak já zatím teda doufám, že na mě nebylo zapomenut a opravdu se těším a už se brzy vrátím.
1: Takže se těšíš na naše posluchače?
2: No těším se na posluchače i na vás všechny, na své přátelé a kamarády v rozhlase samozřejmě.
1: Ivana Slabáková teď závazně slíbila, že už to bude jenom možná pár dnů nebo týdnů, kdy opět uslyšíme. Děkujeme, Ivanko.
2: Tak já taky děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: A já k tomu přidám v našem Erku ještě jeden námět na poslech, na vysílání. Dopolední vysílání se totiž v pondělí 17. srpna ponese z Arboreta ve Křtinách. Jarka Vykoupilová nám odtud v poradně doporučí, jak vybrat na zahradu ten správný jehličnán, jak stromům pomoci v suchu, ale také nás všechny vezme za lesními studánkami. Takže pokud chcete, můžete ve Křtinském arboretu být v pondělí 17. srpna od 10. hodiny u toho, anebo u přijímačů. Přiměřeně horké dny přeje z pořadu Erko Miloš Šenkýř.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přejeme vám, ať vás pára neopouští, je 6:45, tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně v rozpětí mezi 17 a 20 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje převážně zataženo, dopoledne na některých místech přehánky nebo občasný déšť, odpoledne přehánky četnější a intenzivnější, místy doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr do 20 km za hodinu, který v bouřkách pochopitelně zesílí. Silné bouřky, varují meteorologové, dnes mohou být doprovázené i kroupami. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 47 minut, což je před necelou hodinou, zapadne ve 20 hodin a 9 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Býval Martin Maxe, 6 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. V našem letním servisu se teď podíváme na tuzemské řeky. Pokud byste se totiž zamýšleli nad tím, kam vyrazit na případné splavování řek za tradiční vodáckou zábavou, není vůbec snadné takovou řeku najít. Spíše naopak, vodácké mapy svítí červenými semafory a spíše je nutné uvažovat nad některými řekami v Alpách. A to splavnost je ještě často spíše jen pro plastové kánoe se zkušenější posádkou, která i v omezeném množství vody najde proudnici. Naopak rafty laminátové lodě začínající vodáci potřebují vody více. Podle vodáckého serveru Rafty je v tomto okamžiku většina tuzemských řek nesplavná. Týká se to Bečvy, Bíly, Moutnice, Blatnice, Chrudimky, Jihlavy a také větší části Lužnice. Vyhnout se vodáci doporučují i velkým známým řekám, jako je Labe, Sázava či Otava. Morava je na hranici využití, a to ještě pouze v dolní části. Vltava slouží ve vodáky užívaném úseku částečně z vyššího brodu. Nadeji je střídavě oblačno. Splavný je úsek pod Znojemskou přehradou a Novými mlýny. Podobně Berounku lze splouvat pouze na dolní části horního toku z Plzně, je na samé hranici sýznosti. Relativně dobře je na Ohři, ale ovšem opět pouze na části pod Nechanickou přehradou. Na horní tok není radno se vypravovat. 6 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani a krásné pondělí.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Trojice dopravních uzavírek obklíčí na podzim Rosice u Brna. Některé obce chtějí kvůli akceleračním oblastem žalovat stát. Artis Brno ve fotbalové lize prohrál na hřišti Baníku Ostrava 0-1. A dnes čekáme převážně zataženo, místy s přehánkami a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ředitelství silnice dálnic začne na přelomu srpna a září s opravami hlavního tahu v Rosicích u Brna. Jako první přijde na řadu rekonstrukce silnice číslo 23 mezi Rosicemi a Kývalkou u dálnice D1. Práce potrvají skoro 3 měsíce. Auta pojedou převážně v zúžení. K tomu se přidají i další opravy.
3: Ve stejném zhruba 3měsíčním období čeká řidiče omezení přímo v Rosicích kvůli opravě silnice a výstavbě nových chodníků. Od poloviny září tam silničáři zavedou kyvadlový provoz. Pro nákladní auta stanoví objížďku. V druhé půlce září přibude ještě měsíční oprava stejného tahu na opačné straně Rosic od Zakřan po zastávku u Brna. I tam bude provoz řízený kyvadlově. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Některé samosprávy plánují kvůli vládou schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
4: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce tohle to zvažují.
5: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavbě až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
6: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
5: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku.
7: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve 4. kole šance ligy na hřišti Baníku Ostrava 0-1. Jediný regulární gól dal už v 8. minutě domácí Kohout. Pak dvakrát v prvním poločase neplatilo vyrovnání Artisu kvůli offsidu a faulu a ve druhé půli nakonec rozhodčí odvolal i původně nařízenou penaltu proti Baníku. Pokračuje trenér Artisu Roman Nádvorník.
8: Všechno šlo proti nám, ale to ne. Já nechci, abych si pak řečet, že jsem někde brečel. Ne, my jsme soupeř dal gól a my jsme ho nedali. Máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje a těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně zataženo s přehaňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na silnici 50 mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna. Srazila se tam 2 osobní vozidla, počítejte se zdržením. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásné ráno vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí 17. srpna. Hrát vám budeme kluky do nepohody písničku Valdemara Matušky. Přidáme potom Karla Gota, který bude zpívat o létu prázdnin. No a soutěž, jak se u nás mluví, vás nemine ani na začátku týdne. Dnešní soutěžní slovo bude ze Slovácka. A prozradím vám jen tolik, že pro výherce máme knihu Ještě jednou výlety, aneb 141 plus 1 výlet. Pro pro Český rozhlas Brno, kterou je sepsal Petr Vejrosta. Budeme vám držet palce 7264652000. Linka sem k nám do studia. Hned jak skončí obě písničky, zavolejte a zkuste své štěstí buď s odpovědí, kterou budete třeba znát, anebo výběrem některé z našich možností. Přejeme vám dobré chutnání ke snídani a ať už trávíte ráno v kuchyni, v koupelně nebo v předsíni, všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Brno, ať se vám maximálně vydaří. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Léta prázdnina, Karel Gott, je 7 hodin a 11 minut. Tady je Český rozhlas Brno a máme pro vás soutěž, jak se u nás mluví. Na své si opět přijdou milovníci hledání nářečních slov a mozkové závity. Nám pravidelně roztáčí naše ranní soutěž a nejinak tomu bude i dnes. Zavítáme na Slovácko a ptáme se vás, milí posluchači, jestli pak víte, co to je takzvaný měchónek. Víte, tušíte, co by to tak mohlo být? Zavolejte 726 465 200. Ptáme se vás dnes na slovo ze Slovácka a sice, co to je podle vás měchónek? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, Jarmila z Bulhar.
0: Jarmilo, krásné ráno vám přeji do Bulhar, vítejte. Co říkáte na dnešní soutěžní slovo? Říká vám to něco? Co by to na Slovácku mohl být měchónek? Tak nabídnu tři možnosti, na vás bude vybrat tu správnou. Držím palce. Měchónek může být na Slovácku buď za A broskev, nebo za B angrešt, anebo za C černý rybíz. Takže nějaké ovoce to bude, na vás bude uhodnout jaké. Broskev Ačko, angrešt Bčko, černý rybíz Cčko. Co myslíte?
1: Já bych řekla Bčko.
0: Typovala byste angrešt, teda ano?
1: Ano.
0: Zajímavá úvaha, zajímavý výběr, protože je to přesně tak, jak říkáte. Gratuluju, perfektní. Jak jste to tak odvodila, nebo je to jenom tip?
1: No, řekla jsem si, že angrešt je takový měch.
0: No, je to vlastně pravda, no, je to takový balónek, takže odhad vynikající. Gratuluju, knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte. Ještě mi řekněte, Jarmilo, co vy a angrešt máte ho ráda, zpracováváte nebo konzumujete? Jo, co tak máte nejradši s angreštem?
1: Mám ráda, konzumuju ho.
0: Co máte nejradši, v jaké podobě ho máte nejradši?
1: No, přímo trhat ze stromku a i s těma.
0: Takže přímo takhle z keře natrhat a hned dost slupnout.
1: Ano.
0: Tak díky moc za zážitek. Mějte se pěkně a nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Gratuluju ještě jednou, naslyšenou.
1: Moc děkuju, naslyšenou.
0: 7 hodin na 14 minut, to je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude opět zítra krátce po 7. hodině. Po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut, čas na počasí a přinášíme také přehled teplot v regionu. Momentálně se na jihu Moravy teploty pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, převážně zataženo, občas se může oblačnost protrhat, dopoledne na některých místech přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne přehánky četnější a intenzivnější, místy doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne, mírný západní až severozápadní vítr. Povane rychlosti do 20 km za hodinu a v bouřkách přechodně zesílí. Silné bouřky mohou být doprovázené i kroupami, varují meteorologové. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 47 minut, zapadne 9 minut po 20. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, tak ať se vám dnešní den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou, a dobré nálady.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: V pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les a jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:24. I dnes pro vás máme několik tipů. Každé prázdninové pondělí ožívá hradební příkop ve Znojmě pestrým programem pro celou rodinu a platí to i pro 17. srpen. Připraven je den plný historických ukázek, zábavy a zážitků v jedinečných kulisách. Dopolední program potěší hlavně nejmenší návštěvníky, těšit se můžou na divadelní představení pro děti, jízdu na ponících, střelbu z luku, sokolnické ukázky i představení historických zbraní a zbroje v nové věži. Odpoledne se příkop promění v historické vojenské ležení, kde budou připraveny ukázky dobových zbraní, zbroje, šermířské souboje i další zajímavosti. No a chybět nebude ani oblíbená sokolnická ukázka. Program probíhá mezi 10. a 20. hodinou. Už jenom do konce srpna potrvá výstava Pod křídly orla. Druhy pálavy zblízka ve volně přístupném prostoru v podloubí rohového domu na náměstí 1 v Mikulově. Na 165 obrázcích tam Jiří Matuška zachytil, co ho na přírodě této chráněné krajinné lokality fascinuje. Výstava vznikla u příležitosti 50. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Pálava. No a do stejného data, tedy do posledního srpna, bude k vidění i výstava Otto Wallische ze Znojma do Tel Avivu. Představuje grafika, který se narodil ve Znojmě v roce 1906, studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni a začátkem 30. let si v Praze otevřel vlastní grafické studio a pravidelně spolupracoval s Židovským národním fondem. Navrhoval především reklamní letáky, filmové plakáty, upravoval knihy a v roce 1934 se přestěhoval do mandátní Palestiny, kde pokračoval ve své tvorbě. Vytvořil několik tisíc plakátů, přičemž některé z nich patří k ikonám grafického designu v Izraeli. Tuto výstavu najdete v muzeu Malý Mérin Brně ve Vídeňské ulici. A zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za 4 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem proměn, jesně mi ve sny, v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 24 případů klíšťové encefalitidy. Týkají se většinou dospělých lidí vyšších věkových kategorií. Všechny museli lékaři hospitalizovat na infekčních odděleních s mírně závažným až závažným průběhem nemoci. Loni bylo nakažených touto dobou více, tedy 28. Hygienici si to vysvětlují vedry a nízkou aktivitou klíšťat. Kroměřížská radnice hledá další koordinátory na pomoc v sociální službě Stravenka. Jde o program, který pracuje s lidmi bez domova a sociálně slabými. Ti za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají od města oběd a papírový náramek k vyzvednutí dalšího jídla. Do programu se aktuálně zapojuje kolem 20 osob denně, zatímco na začátku jich chodilo jen zhruba 10 za měsíc. V Česku chybí asistentky, které chodí k ženám na poporodní návštěvy. Některé ženy kvůli tomu podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové dlouho čekají na volný termín a návštěvu si raději zaplatí sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Dnes v Hodoníně začíná první sochařské sympózium s příznačným názvem Od modelu k soše. Lidé se dozví, jaký je průběh tvorby sochy a uvidí, jak vznikají sochařská díla přímo pod rukama samotných autorů. 4 umělci z Česka a Slovenska budou totiž během 10 následujících dnů dokončovat své návrhy do veřejného prostoru. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 1/52 u Pohořelic, přesněji na sjezdu z Pohořelic na Mikulov. Zasahují tam hasiči a záchranáři u dopravní nehody. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Ještě 2 týdny volna a pak zpátky do školních lavic. Některé děti ale prázdniny prodlouží. Začátek školního roku odloží většinou kvůli stavebním pracím 14 škol v Česku. Jednou z nich je základní škola v Pozořicích na Brněnsku, kde ještě pracují na novém školním pavilonu. Výuka tam začne až 7. září.
1: Barbara Frolková, mám 9 let a půjdu do 4. třídy.
2: Varu, jak ty se koukáš na to, že máte o týden delší prázdniny?
1: Je to super, mě se to líbí.
2: A v čem?
1: No v tom, že můžu zůstat doma a nemusím se učit.
2: A už máš nějaký plán, co budeš dělat?
1: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
2: Zatímco Barbora má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
3: Budu to ještě plánovat.
2: Těšíš se potom jako do té školy vůbec?
3: No, moc ne.
2: A kvůli čemu ne?
3: Kvůli učení, ale těším se za kamarádama.
2: Jak se jmenuješ ty, prosím?
4: Mirek Měšťan. Bude mi teďka 9 a půjdu do 3.
2: A jak ty vidíš to, že máte o týden delší prázdniny?
4: Dobrý, protože se nemusíme díl učit.
2: Pro jejich maminku Veroniku to ale bude komplikace.
5: Protože že musíme zajistit nějaké hlídání, nemůžou být pořád sami doma, nebo prostě chodím do práce, takže je to určitá komplikace, ale kluci se na to těší.
2: A jak to teda vyřešíte?
5: Asi budou, prostě babička bude muset nějak zafungovat trošičku ještě.
2: Začátek školního roku se zpozdí kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
6: Tady právě dochází potom k oddělení té staré a nové budovy, tak aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
2: Tam budou odborné učebny.
6: Bude tam učebna robotiky, učebny jazyků, učebny informatiky a potom školní klub, školní družina.
2: A přesunou se tam taky kabinety učitelů. Ve škole tak bude víc místa pro školáky, kterých teď dochází z Pozořic a okolních obcí skoro 600.
6: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se bude vlastně se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
2: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. V areálu školy přibude taky nová sportovní hala. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 pro vás máme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. Podle předpovědi mělo být dnešní ráno převážně zatažené, občas se oblačnost protrhá, což je typický příklad tady nad budovou Českého rozhlasu Brno, kde je slunečno, jako by se nechumelilo. Dopoledne na některých místech přeháňky nebo občasný déšť, odpoledne četnější a intenzivnější, místy mohou být doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. A nejvyšší teploty dnes opět letní, i když to tak v původních předpovědích nevypadalo, 27 až 30 stupňů Celsia, takové jsou aktuální hodnoty. Slabý, proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Do 20 km za hodinu v bouřkách přechodně zesílí. No a silné bouřky, ty mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, buďte velmi opatrní. Samozřejmě v bouřkách vítr zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin 47 minut, zapadne 9 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: V úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Věra Martinová, je 7 hodin 49 minut. Co dokáže jedna naštvaná babička z Pozořic u Brna? Ivana Jochýmková netušila, co spustila, když iniciovala sbírku na nákup klimatizací pro dětskou nemocnici v Brně. I v ní se ve vedrech zotavovala její vnučka a farníci z Pozořic vybrali a věnovali tolik peněz, že mohli darovat klimatizace i jiným nemocnicím napříč brněnskou římskokatolickou diecézí. Zamířili třeba i na dětské oddělení v Třebíči.
1: Tady je v podstatě trochu chlazená jenom ta chodba, takže nekomfortně, když byly největší vedra, tak všechny pokoje měly otevřené dveře. Takže tohle je druhý pokoj.
2: S primářkou dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alenou Holubovou vstupujeme do jednoho ze dvou pokojů, které jsou nově vybavené klimatizací.
1: Ty okna jsou tady orientovány na jih až jihozápad. Navíc jsou otevřeny do takového jakoby atria, to znamená vybetonovaného dvorečku, takže ta teplota se ještě kumuluje.
3: Dobrý den.
2: Vy jdete pracovat na klimatizaci, že?
3: Jenom tam dám ty kolena, snad se tam dostanu.
2: Technik přichází dodělat poslední práce.
3: Zeleno. A jo, dobrý.
2: Pozor.
3: Aha, pecka. Vypnout, zapnout. Teplota nahorodou.
2: Přívětivější teploty na pokojích vítá lékař William Tatranský.
4: Zejména je to na pokoji pro menší děti, to znamená, že tam budou i rodiče, pacienti po operačních zákrocích, kde fakt jako ten chlad trošku je vítaný.
2: Na dětském oddělení v Třebíčské nemocnici teď zůstává bez klimatizace dalších 9 pokojů.
4: Na pokojích bylo někdy 30-31 stupňů, což u pacientů, který třeba mají horečku, tak určitě i jenom ta péče srážení horečky může být třeba jenom náročnější a celkový komfort pacienta.
2: Klimatizační jednotky získala nemocnice od bývalé lékařky Ivany Jochýmkové, která uspořádala sbírku původně pro dětskou nemocnici v Brně, kde se zotavovala ve vedrech její vnučka. Ve sbírce se ale vybralo mnohem víc peněz.
5: Tím pádem jsme tady tyto peníze mohli investovat do klimatizačních jednotek pro další nemocnice, kde také děti trpí vedrem. Konkrétně se jedná o nemocnici ve Znojmě, v Třebíči, v Jihlavě a v Boskovicích.
2: Krajské nemocnice na Vysočině mají klimatizovaných okolo čtvrtiny až třetiny pokojů, převážně ty s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Letní láska nečeká.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ministry čeká první zasedání po 2 týdenních prázdninách. Řešit budou aktuální sucho. Ve Vyškově dělníci dokončili novou parkovací plochu až pro 130 aut. Koryčany chystají den otevřených dveří v novém domově pro seniory. A dnes čekáme převážně zataženou místy s přehaňkami a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vláda dnes bude na první schůzi po 2 týdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
2: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
0: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Na sídlišti Osvobození ve Vyškově dělníci dokončili stavbu provizorní parkovací plochy za více než 6 milionů korun. Plocha je podle zastupitelů přechodným řešením. V budoucnu má v lokalitě vzniknout parkovací dům. Na stavbu pracovníci z tohoto důvodu použili recyklovaný materiál, vysvětluje starosta Vyškova Karel Jurka z ODS.
3: Konstrukci tvoří betonový asfaltový recyklát nějakým asfaltovým zástřikem a ty parkovací místa jsou tam naznačeny. Pokud ti řidiči se budou chovat sobě ohleduplně a budou parkovat tak, jak je to naznačené, tak by tam mělo být 130 parkovacích míst.
0: Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se mohou přijít podívat od 14 do 18 hodin. 22 klientů se z původního domova do nového zařízení stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová Českému rozhlasu popsala, že starý domov pro seniory už přestal vyhovovat současným požadovaným normám.
4: Jako je například výtah pro postele, tak pro stojící nebo na křesle, jo, velikost dveří do pokojů a takové ty technické věci, co se nám jevilo lepší postavit nový domov, než za provozu dělat stavební úpravy razantní. Máme tam ty těžší případy, kdy lidi už nejsou mobilní a nejsou schopni se sami o sebe postarat.
0: Domov pro seniory vybudovalo město za 92 milionů korun. Většinu částky pokryla státní a krajská dotace. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli registrační úřad, je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstv budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženost přehaňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna sílí provoz v okolí Holubic. Aktuálně se zpomaluje v obou průzích okolo 212. kilometru za sjezdem na Slavkov. Už se potom pokračuje v celku plynule. A brzdí se opět těsně před omezením u D2 na úrovni Slatiny na 200. kilometru. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:05 posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že s námi začínáte nový týden. Je pondělí 17. srpna, což je 220. den letošního roku. Jestli vás uklidní přesné počty, tak do konce roku chybí po dnešku 136 dnů. Takže na vánoční dárky ještě spousta času. Svátek dnes podle kalendáře slaví Petra. Jméno je ženským protějškem Petra jako takového a přes řecké Petros Petra míří k významu zhruba jako kámen, skála a pevnost. Takže pokud bychom chtěli být trošku patetičtí, Petra je žena, o kterou se lze opřít jako o skálu. České databáze se v přesném počtu nositelek celkem liší, ale podle posledních statistik bylo evidováno téměř 100 000 Peter na našem území, takže neradi bychom na některou z nich zapomněli. V Česku je to stále velmi oblíbené jméno. Všem Petrám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i Chantal Poulain, anebo také Robert De Niro a Sean Penn, přejeme všechno nejlepší, ať jste zdraví, šťastní a spokojení. No a můžete si hned po 8 hodině trsnout u disco příběhu Michala Davida. Nech je vám tahle písnička malým dárkem a třeba i startem večírku. Hnedle po ránu. Za chvíli už jsou tu také brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu, ať vám dnešní ráno co nejpříjemněji ubíhá.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je to dnešní? Jak to vypadá?
2: Oblačnosti je teď momentálně méně po takové ranní vlně deště nebo spíše pásu deště, který na téměř celé území přinesl nějaké srážky, ale hlavně do jeho severní a východní poloviny, tam to bylo i od 1 do třeba 6 mm, ta jihozápadní část kraje, tam to bylo horší, tam buď srážky nespadly, anebo tak do 1 mm, takže ty teď odputovali už dál nad Slovensko, za nimi se i protrhává oblačnost, takže nějaké takové průměrné oblačno, polojasno teď v prostoru Jihomoravského kraje panuje. Teploty jsou od zhruba 22 stupňů na jihu kraje až po 17-18 stupňů na severu a nebo ve vyšších polohách kraje a vítr teď fouká proměnlivý, nebo by se možná dali najít nějaké východní, jihovýchodní směry a je slabý.
0: Tady za okny Českého rozhlasu Brno trošičku ráno zapršelo, teď už ale zase svítí sluníčko, jaký tedy bude dnešek vlastně?
2: Postupně zase ta oblačnost bude přibývat a během v podstatě poledních a potom odpoledních hodin přijde další várka srážek. Od jeho západu by měly začít postupovat takové i celkem četnější srážky, přehánky, intenzivnější, doprovázené bouřkami. Ty bouřky mohou být lokálně i silné, může v nich zesilovat vítr celkem výrazně, ale snad jen přechodně, případně se mohou objevovat nějaké kroupy do zhruba 2 cm a ty přívalové nebo nějaké výraznější srážky dohromady v těch přehánkách mohou třeba dát 30 mm, takže to se bude dít, řekněme, od poledních hodin až do zhruba podvečera, kdy potom během pozdějšího večera nebo večerních hodin postupně ty srážky se budou vytrácet, budou odcházet dál na západ, na východ, severovýchod a bude se potom i protrhávat oblačnost. Ještě před tou frontou teploty budou šplhat na 27 až 30 stupňů, ale samozřejmě to budou hodnoty spíš kolem poledne v těch odpoledních hodinách ve srážkách ta teplota bude celkem rychle klesat.
0: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 17. srpen.
2: 630,2 stupně Celsia je nejvyšší hodnota, naměřena byla jednak v Hodoníně v roce 1974 a ve stejném roce i v Lednici a 1 stupeň rok 1945 a tedy hodnota nejnižší naměřena ve Žďárné na Blanensku.
0: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Děkujeme.
3: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Itália, zpívali vám Rangers, je 8 hodin na 19 minut, tady je pondělní Český rozhlas Brno. V Lázních na Rašinově ulici v centru Brna řemeslníci opravují průhlednou střechu nad bazénem. Většina lidí navštěvuje venkovní koupaliště a tak je pro podobné úpravy podle provozovatele ideální čas. Pracovníci vyměňují polikarbonátové díly střechy a zároveň čistí. Lázně fungují od roku 1907 a za druhé světové války je poškodilo bombardování.
1: Velmi opatrně se zde montují krycí lišty, odebere se vlastně vrchní vrstva polikarbonátu, spodní vrstva se očistí, popřípadě lehce doupraví, osadí se nová deska, která se znova zalištuje a pokračuje se vlastně jedna za druhou.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Uma. Lázně v centru Brna jsou už několik dní zavřené. Hlavním důvodem, kromě sanitárního úklidu a dalších úprav, je výměna a čištění průhledné střechy, která se skládá ze dvou vrstev a celkem asi ze 14 velkých dílů.
1: Komplet všechny se vymění s tím, že kvůli přístupu tak některé desky se musí dělit, takže postupně jedna po druhé. Po zaměření se vyrobí na míru a osadí se za původní.
2: Podle stavby vedoucího se jedná o netradiční práci. Řemeslníci se pohybují ve výšce asi třetího patra bytového domu. Při práci u otevřené části střechy tak může hrozit riziko pádu do vody.
1: Nesmíte šlápnout vedle, musí se chodit jenom vyloženě po stávajících profilech, jenom po profilech, které vás unesou. Musíte být hodně opatrní, ideálně uvázaní, protože nějaký dvě patra pod náma je pouze už jenom bazén. Při nějaké manipulaci s tím polikarbonátem, který je o délce 4,4 metrů, můžete si šlápnout, kam nevidíte a v ten moment by mohl být problém.
2: Pracovníci střechu vyměňují z důvodu opotřebení a znečištění. Jde o součást standardní údržby její průhlednosti. Provozovatelem Lázní Rašínova je městská společnost Stares, která spravuje i několik dalších sportovišť, které se v létě opravují.
3: Konkrétně v Lužánkách ta odstávka byla několika dní, především tam probíhala výměna čerpadla. Akvapark Kohoutovice, tam probíhá oprava vzduchotechniky, relaxačního bazénu, to je trošku delší, to je zhruba na měsíc. Odstávka se týká i bazénu Ponávka, kde vlastně dochází k velké výměně té nové bazénové vany. Ta stará měla velkou netěsnost, takže tam docházelo k velkým ztrátám vody. To se teď zlepší.
2: Uvádí tiskový mluvčí Starezu Sport Martin Lísal. Čas oprav je podle něj plánovaný.
3: Je to především proto, že v létě neplavou školy a další organizace, takže je to nejmenší zásah do provozu celého toho střediska.
2: Účelem oprav Lázní Rašínova je pak zvýšit komfort a pohodlí pro návštěvníky. Znovu by měly být lázně v provozu od 19. srpna. Z Brna Martina Kašta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

panu Bosovi. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď vdu.

0: No, krátké zprávy.
1: Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku. Důvodem jsou stavební práce. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon. Ředitelství silnice dálnice začne na přelomu srpna a září s opravami hlavního tahu v Rosicích u Brna. Jako první přijde na řadu rekonstrukce silnice číslo 23 mezi Rosicemi a Kývalkou u dálnice D1. Práce potrvají skoro 3 měsíce. Auta pojedou převážně v zúžení. K tomu se přidají i další opravy. Olomoucký dopravní podnik dnes zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou můžou cestující zaplatit od 15 hodin v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce budou přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt přijde na 14,5 milionů korun. 10 milionů získal dopravní podnik z evropských dotací. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi 1 miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna silnější provoz v okolí Holubic z 212. kilometru k Rohlence, poté od Slatiny z 200. kilometru až k omezení u D2. A z druhé strany od Prahy se D1 v Brně plní jen v kratším úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už 80 let zpět, od 80. let spjatá s Českem. Když tehdy neslo dnešní Dominikánské náměstí v Brně název náměstí Družby, říkali Brňané s úsměvem, že je to díky ní a jejímu manželu Bolkovi Polívkovi, kteří tam žili. Česko-francouzská herečka a šanzonierka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala právě díky manželství, společným vystoupením s Bolkem Polívkou i také svým šanzonům.
1: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Je m'ennuie.
4: Budu překládat. Říká, nudím se.
3: Il me faut un bouffon.
4: Říká, potřebují šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
3: Ty.
5: Ajeje, vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstalo úplně jako stůla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci. Říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzka, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Předpověď počasí je pro vás připravena přesně ve 8:45. Teploty na jihu Moravy mezi 17 a 20 stupni Celsia a jak se slyšeli od Jitky Kučerové, čeká nás převážně zataženo, i když to bude střídáno takovými těmi místy, kdy se oblačnost bude protrhávat. Dopoledne na některých místech přehánky, občasný déšť, odpoledne by měly být četnější, teploty dnes mezi 27 a 30 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, severozápadní do 20 km za hodinu, v bouřkách pochopitelně zesílí a rozptylové podmínky dnes dobré nebo velmi dobré. Slunce, které vyšlo v 5 hodin a 47 minut, zapadne ve 20 hodin a 9 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: byl Tom Artway, 8:49. V cyklu Tady to žije putuje kolegyně Jarka Vykoupilová napříč Moravou a hledá zajímavé spolky. Tentokrát zamířila do Lednice, přímo na místo, kde můžete na vlastní oči vidět dostihy chrtů.
1: Dostihová dráha pro závody chrtů se nachází v Lednici.
2: My teď sedíme na řídící věži, to je zařízení, které slouží aparátu k obsluze samotných dostihů, k řízení dostihů.
1: Říká předseda klubu chovatelů závodních chrtů, jehož historie sahá až do 70. let minulého století, Zdeněk Barák.
2: Nad námi stávají většinou žiry nebo rozhodčí a ti dohlížejí na technickou správnost dostihů.
1: Jak často se tady běhá se psy?
2: My pořádáme každý rok 7 dostihů, z nichž 2 jsou mezinárodní. Ten největší dostih, který míváme tradičně, a je to již téměř 50. ročník, byl v prvním víkendu v červenci. Průměrně míváme mezi 70 a 80 psy. Pejsci jsou vlastně podle FCI rozděleni do 10 kategorií, z čehož nám, chrtařům, připadá ta 10. kategorie.
1: Jakou rychlostí takový závodní chrt může běžet?
2: No, nejrychlejší samozřejmě jsou greyhoundi, to jsou angličtí chrti, ti běží rychlostí více než 60. No a ti menší, to jsou ti Italáci, a menší plemena samozřejmě nedosílují takové rychlosti, ale přes 50 to dá taky.
1: Potřebují tedy nějaký speciální trénink podobně jako běžci lidi?
2: Ano, samozřejmě chrti potřebují trénink. Na to tady pořádáme tréninkové kempy vždy v období dostihu. Děláme tréninkové dny, jednak tréninky a jednak ten pejsek, když chce běhat, tak musí splnit licenční podmínky, aby dostal licenční kartu, na kterou potom může běhat.
1: Na divácky nejnavštěvovanější éru dostihů v Lednici vzpomíná jeden ze zakládajících členů Jaroslav Cabal.
3: Za těch raných časů, kdy byly zavřeny hranice, tak to tady bylo jak na fotbale. Kolem 3000 diváků. Představte si, že je to více jak 400-metrový ovál a někteří diváci se nemohli dostat na to, aby se mohli dívat, protože tady stály řady lidí.
1: Jak vlastně vnímá podle vás veřejnost chrtí závody?
3: Já jsem měl přítele a obyčejně zveřejňuju krásné fotky z dostihu a on mi napsal, proč se zúčastňuju toho trápení psů. A jenomže ti psi, to je pro ně radost se proběhnout. Je to radost i pro ty páníčky. Ten vztah člověka k chrtovi je krásně vidět, když jsou tu dosti a vidíte, jak se s nima mazlí, jak to prostě ti psi vnímají, jak se mazlí také. Prostě je to nádherný ten vztah člověka k tomu psovi.
0: Klub chovatelů dostihových chrtů představila ve své reportáži Jarka Vykoupilová. Poslechnout si můžete také na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci iRozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 17. srpna se pomaličku chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem. No a po zprávách samozřejmě srdcovky se Zdeňkem Junákem, spoustou splněných písničkových přání, tak jak jste zvyklí, dobré nálady a skvělého osobitého přístupu Zdeňka Junáka. Užijte si dnešní srdcovky. Užijte si 17. srpen a spolu se uslyšíme zítra opět po 5. hodině. Na závěr trocha poezie nespera básníka Martina Šenkypla. Mám studený dech, už vidím na dosah druhý břeh. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Od začátku roku evidují jihomoravští hygienici 24 případů klíšťové encefalitidy. Stavba garáží v Brně Novém Lískovci se blíží. Řidiči musí vyklidit současné parkoviště. Zájem o poporodní návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou je větší, než můžou porodní asistentky pokrýt. A dnes čekáme převážně zataženo, místy s přehaňkami a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 24 případů klíšťové encefalitidy. Týkají se většinou dospělých lidí vyšších věkových kategorií. Všechny museli lékaři hospitalizovat na infekčních odděleních s mírně závažným až závažným průběhem nemoci. Loni bylo nakažených touto dobou více, 28. Hygienici si to vysvětlují vedry a nízkou aktivitou klíšťat. Vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
2: Klíšťata sice aktivní do jisté míry jsou, ale to horko jim příliš neprospívá. Mají raději, když je po dešti nebo je takové to vlhké počasí. Pokud je teplota pro aktivitu klíšťat příznivá, bývají případy ohlášeny ještě i v říjnu a v listopadu.
0: Desítky řidičů musí vyklidit parkoviště v Oblé ulici v Brně Novém Lískovci. Vedení městské části dalo šoférům lhůtu do čtvrtka 20. srpna, jinak jim hrozí odtah. Na parkovišti začne brzy výstavba nového parkovacího domu. Radnice pro auta zřídí dočasná parkovací stání v blízkosti staveniště. Fungovat budou v režimu modrých zón. Parkovací dům má být hotový zřejmě příští rok. Půjde zároveň o první městské garáže, které budou částečně zapojené do systému rezidentního parkování. Zdravotní pojišťovny proplácí od začátku letošního roku tři poporodní návštěvy v šesti nedělí. Ne všechny ženy se ale ke službě kvůli nedostatku porodních asistentek dostanou. Problémem je taky to, že na volný termín si často musí počkat i několik týdnů, říká prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měly vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
0: Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se letos v prvním čtvrtletí uskutečnilo skoro 3000 poporodních návštěv. Na počet porodů jich ale by mělo být víc než 50 tisíc. První etapa instalace fotovoltaiky začala v Luhačovicích na Zlínsku, a to na střeše sportovní haly Radostova, městská plovárna a taky na budově technických služeb. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
4: Celkové náklady dosáhnou 3,3 milionu korun bez daně. Město zároveň počítá s tím, že vyrobená elektrická energie bude mezi všechny tři objekty sdílena. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu přímo po potřeby městských budov.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Brna do Vyškova na kilometru 209 je hromadná nehoda několika vozidel. 5 osobních a 1 nákladní vozidlo. Připravte se na zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rychle letí jak čert z metra, zpráva, že má svátek Petra. Odpusťte mi srými triky, vím, ďas vyletěl z elektriky. Hlavní je, že víme komu popřát zdraví, štěstí k tomu. Brunetce i plavovlásce přeju také štěstí v lásce. A nechť bere život zdejší, vždy z té strany veselejší. Všechny vás teď, žádné fámy, rád zahrnu písničkami. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 17. srpna roku 2026. Máme léto, léto máme hezké. No, dneska, jak už zaznělo v básničce, mají svátek Petry, takže všem Petrám vinčujeme všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dne 17. srpna roku 1998 vyšlo Alici Springs album Dej mi pusu. Dodnes toto album považuji za nejromantičtější české ženské solové album všech dob. A proto bych chtěl, kdybyste zahráli titulní písničku z tohoto alba Dej mi pusu. Děkuji. Marek Macák. Milý Marku, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže Alice Springs, Dej mi pusu. No tak.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Milí posluchači, dneska večer v 7 hodin, to bude přesně na hodinu 157 let, co se v Brně poprvé svezli lidi po kolejích. 17. srpna roku 1869 vyjel z místa, kterému se tehdy říkalo kiosk, a dneska je to Moravské náměstí, dřevěný vůz tažený koňmi. A zamířil nahoru do Králova pole, k hostinci Semilaso. Byla to první koněspřežná tramvaj na území dnešního Česka. Praha ta se svezla až o 6 let později. Začínalo se se 6letními vozy. Jezdilo se od 6 ráno do 10 večer ve špičce každou čtvrt hodinu. Ano, ano, špička v Brně existovala už v roce 1869. Lístek stál 15 krejcarů, děti platili polovic. Sláva dlouho netrvala. Provoz se nevyplácel, koňka se několikrát zastavila. Nakonec jí vystřídala pára a potom elektřina. Semilaso ale v Králově poli stojí do dneška. A na Moravském náměstí najdete nenápadný označník přesně na tom místě, odkud první koňka vyjela. Tož tak.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřeteš výmiť.

Dneska máme pondělí a mám pro vás první indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde, tedy indicii pondělní. Já jen připomínám, že tuhletu celotýdenní hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Pondělní indicie tedy zní: když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj. Opakuji pondělní indicii. Když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

No a protože i dneska pondělí probíhá tedy neustále soutěž Zámecké léto, takže i dnes budeme o 15 minut kratší. Mám tady ještě jedno přáníčko, rychle ho pojďme plnit. To přáníčko je z mailové adresy a zní takto. Prosím vás o zahrání písničky Stalo se, co se má stát od Marcela z Moška k výročí svatby pro Petru a Martina Novotných z Rosic. Bohatství a krása je málo, časem zaniká a mizí. Kde upřímnost však panuje a láska čistá ryzí, kde srdce srdci rozumí a duši sílu dává, jen tam se život společný kvetoucím rájem stává. Nádherné výročí svatby vám přejí Helena s rodinou. Takže samozřejmě, paní Helenko, rád splním vaše přáníčko a už je tady Marcel z Možek. Stalo se, co má se stát.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Když v sídle učňovského střediska proházejí kříže různých hodnot, může z toho být pěkný mumraj. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční a pak už nám bude všechno docela jasné. No a ještě připomínám, pokud budete chtít a pokud máte přání, moji milí posluchači, abych vám zahrál písničku a taky přečetl přání, které chcete někomu vyjádřit, projevit, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo na e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak. A teď už za malou chvíli, ve 9:45, předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a taky panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se zítra v úterý po 9. hodině budu opět těšit. Na shledanou.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žadce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli, jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme se prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku, tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900 možná už znáte z paměti nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka, ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo, prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra, dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník, za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký?
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba? Já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tyc neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Trojice dopravních uzavírek obklíčí na podzim Rosice u Brna. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. A dnes čekáme převážně zataženo, místy s přehaňkami a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková-Sedláčková.
2: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nezpůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
0: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Na sídlišti Osvobození ve Vyškově dělníci dokončili stavbu provizorní parkovací plochy za více než 6 milionů korun. Plocha je podle zastupitelů před přechodným řešením. V budoucnu má v lokalitě vzniknout parkovací dům. Na stavbu pracovníci z tohoto důvodu použili recyklovaný materiál, vysvětluje starosta Vyškova Karel Jurka z ODS.
3: Konstrukci tvoří betonový asfaltový recyklát nějakým asfaltovým zástřikem a ty parkovací místa jsou tam naznačeny. Pokud ti řidiči se budou chovat k sobě ohleduplně a budou parkovat tak, jak je to naznačené, tak by tam mělo být 130 parkovacích míst.
0: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
4: Tady vidíte to naše nové činidlo. Má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
5: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
6: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
5: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ke sjezdu na Slavkov popojíždí kolony z obou stran. Je to kvůli několika nehodám v omezení. Od Brna zastavíte u sjezdu na Svitavu na kilometru 203 a více než 20 minut se budete posouvat za Rohlenku. Na 209. kilometru hromadná nehoda, 4 osobní a 3 nákladní vozidla. A jen kousek dál na 209.5. kilometru další 3 osobní auta. A od Vyškova zastavíte kousek za Rousínovem na 215. kilometru. 20 minut zabere trasa k nehodě na 210. kilometr. Levý pruh blokují následky kolize 3 osobních aut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Život je mnohem lepší, když jsme mezi stromy. Pečujme o ně pro budoucí generaci. Tak to je motto pro návštěvníky Arboreta ve Křtinách, kterými se ostatně můžete dnes dopoledne stát i vy, milí posluchači, dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Protože jsme se tady u rybníka právě v Arboretu ve Křtinách rozložili techniku, máme tady zázemí a také skvělé hosty, které vám postupně během následujících minut ráda představím. O čem tedy bude řeč? Mimo jiné vám vysvětlíme, co znamená hrát poznávací hru Zlatý kaštan. vezmeme vás na cestu kolem světa, prozradíme také to, co je úkolem školního lesního podniku a probereme i zajímavé výsledky výzkumu, které probíhají v rámci adaptace lesů na aktuální sucho. Tohle všechno určitě bude stát za to, proto zůstaňte s námi. S Arboreta ve Křtinách, kam vás také srdečně zve, vás zdraví Jarka Vykoupilová.
1: Český rozhlas Brno.

0: Krásné dopoledne s vysíláním z Arboreta ve Křtinách, nedaleko Brna. Já jsem moc ráda, že se vysílací studio dnes změnilo v příjemné posezení u místního rybníčku, kde pořád kolem nás je zeleno, dokonce jsme ještě ve stínu, což je velmi příjemné. Možná, milí posluchači, uslyšíte zpívat ptáčky. A já bych chtěla moc poděkovat za vlídné pozvání a hlavně organizační zázemí Petře Packové, což je správce Arboreta, také lesní pedagog. Krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: A také první host našeho mimořádného vysílání. Hodí se v úvodu nějaké přivítání na místě? Pojďte Arboretum představit z pohledu historie, zajímavostí i těch krásných zelených krasavců, co nás obklopují.
1: Arboretum je tady už téměř 100 let, bylo založeno v roku 1928 profesorem Augustem Bayerem na ploše 23 hektarů. Můžete tady nalézt opravdu také lesní arboretum, takže spoustu stromů a střídají se nám tady i mokřadní louky a vlastně také o velmi bohaté, druhově bohaté louky. Takže jako rozmanité stanoviště a velmi jako zajímavé. A najdete tady 800 druhů z celého světa, kromě Austrálie. A ty stromy, které ty největší stromy, které tady můžou návštěvníci vidět, tak ty jsou už přes těch 100 let.
0: Tedy já se pochlubím ještě za vás, že jste také největším univerzitním arboretem v České republice. Tak to klobouk dolů. Kdybychom měli motivovat k návštěvě, jsou tady zajímavé možnosti různých tras, nejen pro dospělé návštěvníky, ale i pro děti. Pojďme se na to podívat. Mám tady k tomu i krásné letáčky před sebou, barevné, přehledné, motivující.
1: Je to tak, jsme vytvořili sadu letáků, máme tady 4 pochozí trasy, 3 jsou takové naučné, jedna z nich je právě pro děti, zaměřená se šifrou, takovou poměrně jednoduchou, no někdy se i rodiče trošku zapotí, přiznám, ale je to tak. A odměnou je potom krásná limit, máme takový jako limitní takovou sazbu magnetek dřevěných s krásným emblémem Arboreta, takže kdo zvítězí a přijde se správným vyluštěním, tak dostane tuto odměnu. A máme potom tady jednu trasu, která je pro ty, kteří jsou unavení životem, prací a jenom taková odpočinková, je inspirovaná lesní myslí a můžete vlastně se kochat, dýchat, prožít si ten les a užít si ho.
0: Tady bych ráda připomněla nádherný strom vděčnosti, což je aktivita, kterou když nemůžeme do lesa nebo k vám do arboreta, můžeme zažít vlastně i na vlastní zahrádce nebo někde v lese za humny.
1: Je to tak, můžete jakýkoliv strom, který potkáte na své cestě, ať se jdete projít nebo opravdu na své zahrádce, kdy vlastně pomyslně si na ten strom věšíte věci, za které jste v životě vděční. A to je něco moc pěkného si uvědomit, takovou to opravdu, že najednou zjistíte, kolik toho dobrého v tom životě máte, ať je to rodina, ať je to zdraví, ať je to dobrý oběd, prostě cokoliv ty drobnosti. A když to začnete vidět a naučíte se je pozorovat, tak najednou zjistíte, že se vlastně máte krásně.
0: Já musím říct, že když mluvíte o vděčnosti, já vás tady vidím s úsměvem sedět v tom zeleném pozadí, říkám si, že máte práci snů, být takto pořád v terénu, venku, na čerstvém vzduchu.
1: Je to tak, já to úplně miluju, mě to dává hrozný smysl a neustále mě strašně baví se pořád něco učit nového i o těch stromech, o tom, jak je to tam v tom ekosystému celé propojené a proto vlastně se věnuji té lesní pedagogice, protože velmi ráda to i předávám dál.
0: V Arboretu ve Křtinách jsou stromy, ale vy vůbec v celém tom školním lesním podniku, o kterém budeme více mluvit i v těch příštích minutách, máte třeba možnost poznávat studánky, navštěvovat. Je to také jeden z krásných projektů, který stojí za zmínku.
1: Je to úžasná věc, takže vlastně pro ty, co potřebují třeba své puberťáky vyhnat do lesa a dokonce i s mobilem, pozor, můžou i s mobilem, tak můžou vyrazit právě po studánkách, máme jich 60, takže vlastně si stáhnete tu aplikaci a už vlastně jdete a je to taková stopovací hra a jsou tam i drobné odměny, které si můžete potom vybrat u nás na zámku ve Křtinách, takže můžu doporučit určitě. A je to, můžou to zvládnout i cyklisti, chodci, pěší, běžci, kdo koho to prostě natchne.
0: Tak zdá se, že kdokoliv může přijít a je vítán.
1: Je.
0: To
1: rozhodně.
0: Asi platí.
1: Je to tak.
0: Já jsem viděla i přehlednou mapku tohoto místa, tady Arboreta ve Křtinách, odkud vysíláme, znovu to ráda připomínám. Tady můžete potkat třeba smutnou paní, nebo vrbinu u Blatky, případně se kochat cedrovým paloukem nebo cypriškovým hájem. O tom všem si budeme povídat právě v těch následujících 2 hodinkách našeho vysílání, kde vás mimo jiné čekají i dobré rady na téma vzrostlých stromů na vaší zahradě. Věřím, že i o to budete mít zájem a já se z toho těším. Všechny vás zdravíme z Arboreta ve Křtinách a přijďte za námi, přijďte se podívat, jak vypadá naše vysílání zblízka.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Javory, ty patří k našemu vysílání. Vysíláme totiž dnes Arboreta ve Křtinách a zdravím vás, milí posluchači, i ty posluchače, kteří už přišli za námi a teď tady užívají toho klidu a míru v nádherné zelení, protože přece jenom čerpání energie při takové procházce v našem Arboretu, to určitě funguje. Krása, rozmanitost stromů z celého světa, o ní budeme mluvit. Já tady vítám teď u mikrofonu dalšího hosta našeho dopoledního vysílání a je to vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně, Lumír Dobrovolný. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat nejdřív na to, jaký smysl vlastně má to, že máte svůj školní lesní podnik, co je jeho úkolem, proč je tak důležitý.
1: Tak školní lesní podnik Mendelovy univerzity je taková vlastně klinika té univerzity. Posluchači, studenti se sem chodí vlastně učit prakticky ty věci, co se dozví ve škole nebo na univerzitě, to znamená na přednáškách, tak tady si to vyzkouší potom v praxi. Vlastně ty lesy se rozkládají od Brna až k Blansku, celkem je to 10 000 hektarů, takže Mendelova univerzita vlastní jeden z největších vlastně univerzitních lesů možná v Evropě.
0: Se možná přijíždí studenti ze zahraničí, nejen ti vaši.
1: Ano, je to tak, z celého světa.
0: Výhodou asi je ta blízkost tomu Brnu, co si budeme povídat, a zároveň, kdybyste měl zmínit ještě nějakou raritu ve smyslu třeba složení toho lesa, ty možnosti výzkumu, co to vlastně nabízí taková velká plocha?
1: Tak my tady vlastně na poměrně jakože relativně malé ploše nabízí, nebo zkoušíme různé způsoby hospodaření, takže zkoušíme tady metody ze Švýcarska, z Německa, z Rakouska, ze Slovinska, takže studenti vlastně nemusí projíždět Evropu, aby vlastně viděli tady ty způsoby hospodaření. Tady na poměrně malém kousku toho moravského krasu vidí ty základní všechny způsoby a seznámí se se všemi v podstatě evropskými dřevinami.
0: Když už jste mluvil o té praxi studentů, dal by se třeba říct nějaký konkrétní předmět, který se takhle v terénu učí, abychom měli my zvenčí představu, jak to může vypadat na té praxi v lese?
1: Tak jednak to jsou terénní cvičení, kde vlastně pedagogové nebo profesoři z univerzity chodí vlastně si ty studenty sami do toho lesa školit. No a pak jsme tady my, lidi přímo z provozu, kde vlastně už učíme více ty praktické věci. Jsou to záležitosti, že studenti třeba chodí celý rok s lesníkem a učí se vlastně, jakým způsobem se ty stromy, jak o ně pečovat o stromy, jak třeba probíhá těžba a tak dále, a tak dále.
0: Ovšem, školní lesní podnik je otevřen i veřejnosti.
1: Určitě, určitě. Máme tady množství cyklotras, teďka nově hypostezek, vlastně turistika, jsme prostě nalepení na Brno, takže jsme vlastně takový příměstský les.
0: A kdybychom měli připomenout pravidla slušného chování v lese, než se pustíme do zajímavých výzkumů, které provádíte, co je podle vás to palčivé současné, co třeba lidé dělají a dělat by neměli?
1: Tak je tady množství různých zájmových skupin, jsou tady prostě turisté, procházkáři se psy, jsou tady cyklisté, koňáci a mnohdy se tyhle ty skupiny, bajkeři, a mnohdy se tyhle ty skupiny prostě střetávají, takže i naším úkolem je to trošku usměrnit, takže právě proto tady máme množství různých cyklotras a tak dále, kde vlastně se snažíme tu rekreaci v lesích malinko usměrňovat.
0: Takže možná tím tématem spojujícím je ohleduplnost.
1: Přesně tak.
0: Nejen ke krajině a přírodě, ale ano. I k sobě navzájem.
1: Ano, přesně tak.
0: Lumír Dobrovolný bude také ještě hostem našeho dopoledního vysílání. Děkujeme i za informace od vás. My si teď dáme chviličku hudby a potom se s Petrou Packovou ještě znovu vypravíme do Arboreta, probereme další zajímavé podrobnosti a budeme vás lákat také k poslechu dnešních dobrých rad na téma toho, jak si třeba vybrat strom jehličnan nebo listnatý na vaši zahrádku, aby vydržel třeba i to sucho, které nás aktuálně v těchto měsících trápí. Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámek. Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, písmo.

0: Posloucháte mimořádné pondělní vysílání Sarbruta ve Křtinách. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Doslova do písmene z terénu. A musím říct moc krásného, rozkvetlého, stále ještě zeleného i s ohledem na sucho, co nás teď trápí. Sedíme tady přímo vedle rybníčku, kdybyste se chtěli na nás přijít, milí posluchači, podívat, jak teď dorazil i posluchač z Jedovnic. Můžete, uvidíte, jak takové vysílání vypadá zblízka, budeme za to rádi. A já bych si ještě teď chvíli povídala opět s Petrou Packovou, správcem arboreta a také lesním pedagogem. Vy se setkáváte s veřejností, řekněme, od mateřských škol až po seniory. Proč je podle vás důležité vychovávat ke vztahu k přírodě, k tomu, jak se správně v lese chovat právě už od toho nejmladšího věku?
1: Je to úžasný, protože pokud někoho natchnete, předáte mu to nadšení, který aspoň doufám, trošku předávám, tak vlastně vás to začne bavit. A když vás něco baví, tak se na ty věci díváte úplně jinak a vlastně je neníčíte. Prostě máte k ním vztah a jak získáte vztah, tak už jste zaháčkovaní a najednou začnete v tom hledat něco víc a přemýšlet nad tím a je to prostě, dává mi to fakt smysl. Už od toho raného věku, ale samozřejmě úplně miluju práci se studenty, středoškoláky, kdy už můžeme se pouštět do těch větších hloubek a propojeností a v tom ekosystému je to úplně fascinující, takže to já úplně miluju. No a seniori jsou skvělí, ti vám nikde nepoletují, nemají pubertácký řeči a jsou strašně, jako ptají se a hrozně to baví a jako je to super.
0: To je dobře, že tak to vykrýváte v podstatě všechny věkové vrstvy návštěvníků. A já vím, že tady v arboretu ve Křtinách je také možnost zažít hru Zlatý kaštan. Kdo ho má, rozumí řeči stromu, říká se v podtitulku. A je to opravdu hravý způsob. Napadá mě, že by mohla přijít klidně nějaká babička s vnoučetem nebo rodiče s dětmi. Tady se nějak tomu meze nekladou. Převážně je to hra dětská, ale máte zkušenost, že ji rádi hrají i dospělí.
1: Je to tak. Testovali jsme to na osmácích a ti se hodně zapotili a učitelé si to náhravně užili, takže opravdu se najde, když jsou to ty smíšené skupiny, třeba právě ty rodiny s dětmi, tak je to úplně úžasné. Je to prostě taková pohádkové libreto, kdy vlastně trpaslíci přijdou z Dránské vrchoviny, přijdou a oni jim ukradne straka Zlatý kaštan, který vlastně není o to, že je zlatý, ale o to, že vlastně dává rozumět řeči stromům a té moudrosti těch stromů. No a vlastně návštěvníci mají pomoct těm chudáčkům trpaslíkům najít ten Zlatý kaštan, kde se ukrývá. A je to taková šifrovací hra.
0: Šifrovací hra, zábavná hra, to je vlastně spojení příjemného s užitečným, jsme na čerstvém vzduchu, jsme v podstatě v lese mezi stromy, tedy v arboretu a zároveň se něco nového dozvíme, učíme a ještě nás to drží v tom napětí, jestli vyluštíme nebo nevyluštíme.
1: Je to tak.
0: My už jsme se tady s vaším kolegou povídali o takových rysech nepěkného chování v lese. Vy k tomu máte ještě svůj vhled. Co podle vás nejvíc ten lesní prostor trápí?
1: Je to tak, protože já jsem dostala bojový úkol vlastně zmapovat nelegální single traily po celém vlastně školním lesním podniku a před těmi 3 roky to bylo kolem asi 25 kilometrů, teď už jsme na nějakých 60 kilometrech a je to poměrně zoufalé, protože jako školní lesní podnik je většině na velmi jako strmých svazích, což právě využívají právě často tady ti nelegální bajkeři, kteří jedou hlava nehlava z kopce. Je to poměrně dost velký nešvar, zvlášť narážíme, když jezdí přes chráněná území. A je to je proto mě jako pálí velmi. Je to jednak tam jedou o zlom krk, což je jejich zlom krk, ale spíš o to, že jednak ruší to místo zvěř, která tam žije a jednak opravdu pak dochází k tomu, že dělají, prostě přerývají kus půdy, vytvářejí tam různé zásahy do půdního krytu, vytvářejí tam různé skoky, klopenky a podobně. Často nám třeba i pokácí nějaký strom, který prostě zakomponují do těch jejich překážek a to je teda fakt jako velký špatný, protože to je opravdu mimo zákon a je to prostě nelegální činnost. Z toho důvodu my jsme právě zlegalizovali i právě single traily v Zamilovaném hájku, kde právě můžou ti milovníci těch ozlom krk jíst, jezdit vlastně dle libosti a je to legalizované, legální a můžete to využít prostě kdo chce.
0: Takže prosím, dodržujeme pravidla.
1: Je to tak, je to tak.
0: Nejen v lese, ale to platí, myslím, obecně. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. Hostem teď byla Petra Packová, za okamžik opět Lumír Dobrovolný, ale dnes dopoledne třeba i dendrolog Martin Šrámek, který nám předá svůj odborný pohled na dřeviny a to nejen v arboretu. Já se těším, zůstaňte prosím s námi, anebo využijte tuhletu příležitost a přijďte za námi přímo do arboreta ve Křtinách. Až jedna.

až jednou za noci, nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Pohodové pondělní dopoledne, kež ho máte. My jsme dnes s vysílacím studiem v terénu, jsme v přírodě, Arboretum Křtiny je tím místem, které nás dnes hostí a já si budu ráda povídat s Lumírem Dobrovolným, vedoucím oddělení rozvoje a pedagogiky školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně. Studenti vaši mají velkou výhodu, mají svůj les, kdo to může říct, a spousta výuky se může dít takzvaně pod tím modrým nebem nebo širým nebem, řekněme. Já si chci zeptat vás osobně, co vás na té práci nejvíc baví a proč jste si ji vlastně vybral?
1: No, tak mě ten les vlastně, s tím se člověk musí narodit. Ten les, to máte v sobě, to máte v srdíčku a mě nejvíc naplňuje to, když vlastně můžu přenášet ty věci z univerzity přímo do té praxe, protože ledasco už bylo vyzkoumaný, ale problém je to jako prakticky realizovat. Takže to mě naplňuje.

0: naplňuje, když můžu ty věci vlastně prakticky realizovat tady na školním podniku?
1: Pojďme se podívat blíže na výzkumy. Já jsem zmínila výzkumy na adaptaci lesů, vlastně na nedostatek vláhy, vody. Možná si pojďme i říct, jak ta situace teď vypadá, nebo jaké výzkumy máte za sebou, případně probíhají.
0: Jo, tak toto období je skutečně extrémní sucho, nicméně nás zajímají ty dlouhodobé trendy a tam vidíme, že skutečně ta klimatická změna existuje, že se otepluje, čili to, co už proběhlo, když víme, že se nám oteplilo třeba za posledních 40 let o 2 stupně Celsia v průměru, tak takhle to může vypadat jako že nic, ale pro tu krajinu, pro ty stromy to má prostě dalekosáhlé důsledky. Takže my vlastně jako lesníci se snažíme ty stromy nebo ty porosty adaptovat na tu klimatickou změnu už jakoby dlouhodobě. Takže k tomu to tak spěje. No.
1: K tomu to spěje a ty výzkumy vlastně i říkají třeba ostatním podobným lesním podnikům, jak se chovat, používají je i jiní, zveřejňujete je?
0: Ano, zveřejňujeme, máme prostě nějaké časopisy, kde ty články píšeme a tak, ale hlavně formu exkurzí. U nás se vystřídá prostě desítky exkurzí a jak teda domácích, tak zahraničních a například máme podepsané memorandum s lesy i České republiky, takže u nás už prošlo 2/3 revírníků celé České republiky a vlastně se u nás školí a učí ty, řekněme, modernější způsoby hospodaření.
1: Pojďme ještě zpátky k suchu, je to veliké téma, určitě se nám bude prolínat i dnešní poradnou s názvem Dobré rady mezi 11. a 12. Pojďme na nějaký konkrétní třeba výstup z výzkumu, co to sucho vlastně mění, třeba na určitém druhu stromu.
0: Jo, tak já možná jenom, jakým způsobem se to sucho vlastně měří, ta reakce těch stromů na to sucho, tak nejčastěji máme takzvané přírůstoměry, což jsou takové pásky na stromech a v podstatě to vypadá jako někde na jipce, ty stromy jsou napichlé na přístroje, je tam spousta drátů a my vlastně v reálném čase vidíme, jak ten strom reaguje na to sucho, na ty přísušky. Vidíme to na tom přírůstu toho dřeva, čili když vlastně je ten strom ve stresu z toho sucha, tak vidíme vlastně online data, že zastavuje třeba, ty stromy zastavují přírůst dřeva, čili šetří vlastně tu energii pro to, aby vůbec přežili. A vlastně existuje takový portál dendronet.cz, což je vlastně projekt České akademie věd, CzechGlobe, kde můžeme skutečně online, nebo kdokoliv se může podívat na tento web a může vidět, jaká je ta situace, aktuální situace vlastně stromů v rámci celé České republiky.
1: Poznáte vy jako zkušený odborník pouhým pohledem na strom, že strádá, že má málo vody?
0: No, já to poznám, až už je jako pozdě. Jo. A právě proto máme ty čidla a přístroje, které nám to řeknou mnohem dříve. Takže umíme prostě změřit ty přírůsty, umíme změřit vědci, umí vlastně, jak ty stromy transpirují, kolik vody vůbec proteče, čili tohle to všechno vlastně už můžeme vědět dopředu a můžeme se na to přichystat.
1: Já děkuji i za tyhle užitečné informace, to byl Lumír Dobrovolný, v našem dopoledním vysílání za okamžik nám dendrolog Martin Šrámek vysvětlí podrobně to, jak se takové sucho může na stromech projevit třeba až další letní sezónu. Je to proces každopádně dlouhodobý. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, zůstaňte s námi.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Krištof dohrála, stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, dnes Arboreta ve Křtěnách. A já bych se ještě ráda doptala Lumíra Dobrovolného. My jsme se tady bavili o tom, jaké výzkumy probíhají v lesích, jak se vlastně sucho měří, jak se zveřejňují výsledky, ale co jsou ta následující opatření nebo to, co se děje poté, když něco zjistíte?
1: Tak to nejdůležitější opatření vlastně je nějakým způsobem zajistit pestrost v těch lesích. Prostě pestrost, taková ta přirozená pestrost v druzích, ve struktuře, prostě je jako základ vlastně boje proti té klimatické změně v lesích a proti působení klimatické změny v lesích. Ona, ta příroda, by si tu rovnováhu nastolila sama. Jo. Akorát by se nám to moc nelíbilo. Byly by to jako spoustu kalamit a asi hodně jako ekonomických ztrát, tak jak jsme to viděli v poslední době, třeba kůrovcová kalamita, zejména která postihla Vysočinu. Tak tomu my chceme pochopitelně předcházet, takže ale už teďka prostě víme, že ty naše lesy české jsou prostě příliš monokulturní, příliš přehoustlé, měly by být prostě řidší, protože když je tam moc stromů, je tam velká konkurence o vodu, takže ty stromy, ty porosty by určitě měly být řidší, ty stromy by měly být mít větší koruny, oni potom třeba nemají takový výškový růst, takže jsou nižší, ale jsou prostě pestřejší, je tam keřové patro a je tam hlavně menší ta konkurence o vodu, takže to základní vlastně opatření, jak adaptovat ty lesy na klimatickou změnu, je maximálně vytvářet pestrost. Máme tady například takový způsob hospodaření z Německa, říkáme mu Dauerwald, což je les trvale tvořivý, a tam hlavní způsob hospodaření nazýváme volným stylem. Je to vlastně takový způsob, kdy skutečně vytváříme jako cíleně takový přírodní chaos, který je jako nejlepším skutečně receptem na všechno, na kůrovce a na různé vlastně další škodlivé činitele.
0: Děkujeme za ty podrobnosti důležité a já už vítám u dalšího mikrofonu Martina Šrámka, dendrologa. Krásné dopoledne i vám.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Tak ten trojlístek hostů už je teď zveřejněný. Já bych byla v úvodu zvědavá na to, co takový dendrolog vlastně přesně dělá.
2: Takže dendrologie je nauka o dřevinách, takže dendrolog se zajímá o to, jak ty stromy rozpoznat, řeší primárně ten vizuál, to znamená morfologické znaky, znaky na listech, znaky na větvích, na borce a podobně. A samozřejmě ten záběr je trošku širší, to znamená, řeší i to životní prostředí stromů, to znamená, na jakém stanovišti jednotlivé druhy dřevin můžou růst, a co k tomu úspěšnému růstu potřebují, a tyhle znalosti předáváme dál.
0: Vy zkoušíte studenty třeba poznej strom podle pupenu, šišek, kůry?
2: Samozřejmě.
0: Jste přísný?
2: Já říkám, že ne, studenti říkají, že ano.
0: Tady kolegyně Petra Packová říkala rozhodně, jestli to posluchači nedoslechli, tak já to překládám ještě. Pojďme se podívat, jak teď aktuálně podle vás vypadá v rámci toho horkého letošního léta třeba ten porost kolem nás, co už z pohledu dendrologa takzvaně křičí o pomoc.
2: No, opravdu stačí se rozhlídnout kolem sebe. A když si vezmeme nějaké obecné pravidlo, nebo co v minulých řekněme dekádách platilo, takže ta růstová sezóna a stromů, ta konec vegetační sezóny přicházel někdy začátkem září. Když se rozhlídneme kolem sebe, zjistíme, že některé druhy dřevin už přichází o listoví, to znamená, když se podíváme třeba na břízy, začínají nám opadávat, to samé lípy. Tady, když koukám před sebou, vidím habr a ten už nám začíná taky žloutnout. Takže už teďka začátkem srpna dochází k opadu toho listoví, což je důsledek právě sucha.
0: Když strom takto předčasně zhodí listy, tak vlastně šetří síly? Dá se to tak říct?
2: Dá se to tak říct, nicméně zároveň přichází o tu možnost udělat si zásoby do budoucích let.
0: Aha, takže můžeme i naznačit, že sucho letošního roku se může projevit třeba až v příštím sezóně letní a podobně?
2: Tak je to obecné pravidlo, že ten efekt toho stresu suchem přichází zpožděně v dalších letech.
0: Já další zajímavé otázky určitě budu klást Martinu Šrámkovi, ale také Lumíru Dobrovolnému. I v té následující hodince, kdy jste zvyklí na pořad Dobré rady Českého rozhlasu Brno, znovu ráda připomenu spojení se studiem 7264652000, protože bude fungovat i naše linka na dotazy posluchačů. A jak už bylo naznačeno dnes, tedy dobré rady na téma, jak si třeba na zahradu vybrat ten správný jehličnan, jak se máme starat o vzrostlé stromy, které máme například na našem pozemku. Podíváme se i na to, jaké nemoci nebo škůdci ohrožují nejen lesní porost, ale i vzrosté solitéry, které máme blízko našich obydlí. Věřím, že tohle všechno je dost dobrých důvodů, proč by jste měli zůstat naším vysíláním i v té následující hodince, tedy po zbytek dnešního dopoledne s datem 17. srpen roku 2026. Dobrý poslech.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: 14 základních a středních škol v Česku začne školní rok později. Trojice dopravních uzavírek obklíčí na podzim Rosice u Brna. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad. A dnes čekáme převážně zataženo, místy s přehaňkami a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíce jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozhořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Město se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnice dálnice začne na přelomu srpna a září s opravami hlavního tahu v Rosicích u Brna. Jako první přijde na řadu rekonstrukce silnice číslo 23 mezi Rosicemi a Kývalkou u dálnice D1. Práce potrvají skoro 3 měsíce. Auta pojedou převážně v zúžení. K tomu se přidají i další opravy.
4: Ve stejném zhruba 3měsíčním období čeká řidiče omezení přímo v Rosicích kvůli opravě silnice a výstavbě nových chodníků. Od poloviny září tam silničáři zavedou kyvadlový provoz. Pro nákladní auta stanoví objížďku. V druhé půlce září přibude ještě měsíční oprava stejného tahu na opačné straně Rosic od Zakřan po zastávku u Brna. I tam bude provoz řízený kyvadlově. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
1: Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnost Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022, následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Dva pokoje dětského oddělení nemocnice v Třebíči mají nově klimatizace. Získalo je díky sbírce, kterou iniciovala bývalá lékařka Ivona Jochimková z Brněnska. Původně chtěla vybrat peníze na klimatizace pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka. Nakonec ale sbírka vynesla tolik, že zbylo i na klimatizace pro další nemocnice v širším okolí.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se mohou objevit i bousky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 trvají komplikace v okolí Holubic. Dlouhé kolony jsou z obou směrů, příčinou jsou dvě nehody. Od Brna zastavují kamiony už okolo 200 kilometru. Osobní auta v levém pruhu se sunou z nájezdu od Svitav z 203. kilometru až k nehodě na 209. Tam pohromadné kolizi stále průjezdný pouze jeden pruh, zdržení několik desítek minut. A pokud jedete ve směru z Vyškova, čekejte zdržení od Rousínova z kilometru 216. Kamiony v podstatě stojí, osobní auta v levém pruhu se alespoň sunou v pomalém tempu, a to až k nehodě těsně za sjezdem na Slavkov. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Má dnes krásné zázemí, a to v arboretu Křtiny. Obklopují nás tady asijské jehličnany, indiánské stromy, například i speciality z Číny, anebo pionýři ze Sibiře. Tohle všechno se dá najít, když například absolvujete naučnou stezku kolem světa právě v tomhletom krásném místě. Nás čeká v této hodince poradna Dobré rady s Českým rozhlasem Brno na téma, jak se postarat o jehličnán nebo listnán. Na tý strom, který máme na svém pozemku, na zahradě, případně někde na ulici. Zda mu můžeme v těchto horkých dnech pomoci zaléváním, ale podíváme se i na to, jak vybrat stromy pro novou výsadbu, aby byly například odolnější a vydržely i bez nároků, bez vysokých nároků na vodu. Jarka Vykoupilová vás zdraví z místa, kde kolem nás poletují včelky, kvetou květy na loukách a od rybníka v arboretu se možná vzdále ozývá sem tam i nějaká ta žabka. Máte-li čas a chuť, připojte se k nám, udělejte si procházku arboretem, které díky našemu vysílání dnes, tedy v pondělí 17. srpna, zcela mimořádně otevřelo své dveře. Zdraví vás Jarka Vykoupilová a přeje dobrý poslech i dobrou náladu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Budu všechno, co si budeš přát, zpíval Janek Ledecký. Mám pocit, že kdyby stromy mohly mluvit, přáli by si určitě déšť, déšť a ještě jednou déšť. Začínají dobré rady s arboreta ve Křtinách. Mým hostem je Martin Šrámek, dendrolog, a ta základní první otázka dnešních dobrých rad je jasná. Jak zalévat máme-li tedy vzrostlý strom na své zahradě? Co mu teď v tomto, řekněme, krutém suchu může pomoci?
1: Tak samozřejmě to je aktuálně jako těžká otázka, protože víme, že neprší, té srážkové vody není moc. A pak, když se budeme bavit o stavu nějaké zahrady, kdy člověk jako soukromník nemá za sebou jako velký kapitál, nemá možnost těch technických opatření při výsadbách dřevin, to znamená dávat nějaký prokořeněný substrát, mít tam nějaké závlahové systémy, tak se budeme bavit o tom, že se zalívá konví a vodou, buď z řádu nebo srážkovou. U těch výsadeb, které jsou mladé, ať už jsou to sazenice nebo odrostky, to znamená stromy, které už mají třeba 2-3 metry, tak to zalívání, ta péče, to je vlastně to nejdůležitější. Samotná výsadba je ten začátek a ta péče o ten strom je potřeba dodržovat v těch následujících letech, protože v té době po výsadbě ten strom je nejvíce náchylný na, řekněme, i ten stres suchem. A to se bavíme o nějakém horizontu třeba 3-4 let, kdy se ten strom musí adaptovat na ten stres toho přesazení někde ze školky, kde z lesní školky nebo zahradní školky, kde byl adaptovaný na dostatek vody, kde tam měli umělou závlahu a srážkově, když byl srážkově chudší rok, tak mu pomáhali pravidelnou zálivkou. Takhle, když se dostane na zahradu, je potřeba mu ty podmínky aspoň ze začátku přiblížit. A určitě bych tady zmínil, že než pravidelná menší závlaha, tak je vhodnější větší objem vody, třeba jednou za čas, jednou za pár dnů, ale aby té vody tam v té půdě bylo více, aby se dostala i do hlubší horizontu toho půdního profilu, kdy ten strom si začne vytvářet kořenový systém, začne prokořeňovat tu půdu a je to důležité do budoucna, aby ten strom byl na tom stanovišti stabilní. Takže lepší více zalívat méně často než pravidelně, ale drobné zálivky.
0: Ale málo. Takže takové to vzít si kyblík a každý den asi není úplně ta správná cesta. Dobře, máme-li ten strom už vzrostlý, na pozemku třeba je desítky let, blahodárný stín nám dává, potřebuje obdobnou péči jako ty mladé stromy, o kterých jste mluvil?
1: Zase v těch podmínkách zahrady malého vlastníka bych se o ty velké stromy až tak nestaral, tu péči bych věnoval primárně těm mladším stromkům, které se teprve budou adaptovat na to prostředí, ve kterém budou žít. Ty stromy, které už jsou tam třeba 80 roku, tak už jsou do značné míry adaptovány. Samozřejmě je tady problém s těmi letními suchy, s těmi klimatickými změnami, kdy strom se v dlouhodobém horizontu dokáže adaptovat. Problém je s rychlostí té klimatické změny, kdy ty stromy se adaptovat nedokážou, nestíhají a pak dochází právě ke stresu suchem, což je ten primární stresor, následně vlivem oslabení toho stromu suchem, tam se můžou objevit další škodliví činitelé, ať už biotičtí nebo abiotičtí.
0: Samotný výraz stres suchem pro ten strom znamená, že se mu přestává dařit, chápu to správně, třeba, že pozastavuje růst nebo zhazuje listy, už jsme o tom malinko mluvili. Má ještě nějaké způsoby, jak ten stres ukázat?
1: No, dochází k celkovému oslabení toho stromu a ty nejmarkantnější příznaky jsou právě, jak jste zmiňovala, opad listí, zastavení růstu, což člověk pouhým okem nepozná. Jde to krásně vidět, jak tady kolega Lumír zmiňoval, ty dendrometry, nebo ty přírůstoměry, kde krásně vidíme tu denní dynamiku růstu stromů, stejně jako roční, případně meziroční dynamiku růstu, kde dokážeme potom posoudit, jaký je horizont pro tu danou dřevinu do budoucna.
0: Dá se alespoň odhadem přibližně říct, jak dlouho takovou zátěž stresovou může ten strom vydržet, než dejme tomu úplně odumře, skončí?
1: Samozřejmě záleží na spoustu faktorech, především teda druh dřeviny. Jsou dřeviny, které jsou lépe adaptovány na ty klimatické podmínky s, řekněme, s menším dostupností půdní vláhy. Pak u toho druhu dřeviny samozřejmě také hraje velkou roli, jak hospodaří s tou vodou, kdy zavírá průduchy, kdy je otvírá. Jsou také dvě hlavní skupiny, izohydrické a anizohydrické dřeviny, které si dokážou svým způsobem regulovat v době přísušku ten zastavení nebo otevření průduchu a růstu. Velkou roli hraje stanoviště samozřejmě, jaká je dostupnost vody, jak voda z toho půdního profilu rychle otéká nebo se tam zadržuje. Tady těch faktorů je velké množství.
0: Velká řada. Určitě vás napadá, milí posluchači, otázka, jak vybrat na zahradu třeba ten správný strom právě s ohledem na to, aby byl odolný vůči nedostatku srážek. I o tom bude řeč v našich dobrých radách. Spojení se studiem zůstává stále stejné 726 46 5200. Zůstaňte s námi.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré rady dnes z Arboreta ve Křtěnách. Já, když jsem se připravovala na dnešní vysílání, říkala jsem si, jak nás les ovlivňuje i v různých pořekadlech. Například křičí jak na lesy, když se kácí les, létají třísky. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Tak nám je naopak v Arboretu ve Křtěnách velmi příjemně a dobré rady vysíláme přímo tedy z tohoto krásného malebného místa od místního rybníčku. Přichází posluchači většinou s turistickými holemi, prochází se tady ve stínu, jsou spokojení, zdá se. Děkujeme i za tento zájem. A já už bych teď ráda dala slovo někomu z posluchačů na telefonní lince. Doufám, ještě čeká někdo?
1: Čekám.
0: Zdravíme vás. Ano, dobrý den. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Prosím pěkně, prosila bych pana arboretistu, aby poradil. Máme na zahrádce, no, to není zahrada, zahrádka, obrovskou nad bazanem vzrostlou pirakantu, teda hlohyní. Je obsypaná oranžovými kulíčkami a děsím se, jak začne padat, že nebudu stačit sklízet. Co s tím?
0: No, to je takový dotaz možná spíš na zahradníka, ale popereme se s tím a slovo má Martin Šrámek, dendrolog.
2: Tak dobrý den. Přesně, jak tady říkala paní redaktorka, je to spíše pro otázka na zahradníka, ale určitě bych se nebál prořezat ten keř, protože pak, když vám takhle moc plodí a chcete dosáhnout nižší úrody, aby té práce na podzim nebylo tolik, tak určitě prořezat, udělat zdravotní řez.
0: To by mělo pomoci.
2: Teďka možná po sklizení úrody nejvhodnější doba do toho šáhnout a šáhnout i do koruny, aby nebyla tak hustá. Takže i nějaký hlubší řez.
0: Děkujeme za odpověď a zároveň pokládám další otázku. Jak tedy vybrat ten správný druh stromu? Buďme konkrétní s ohledem na to, že máme sucho, je předpoklad, že sucho tady bude s námi i v příštích letech.
2: Tak dobrá otázka. Spousta lidí se mě na takovou otázku ptá. Já bych první jenom rád zdůraznil, že ten, kdo chce nějakou dřevinu na zahradu, tak by měl vybírat ne podle toho primárně, jaký druh dřeviny se mu líbí, ale podle toho, jestli ta dřevina je schopná na stanovišti té zahrady růst. To znamená, máme dřeviny, které dokážou růst na otevřené ploše s dostatkem světla, zároveň to může být nějaké vysychavé stanoviště, takovými druhy můžou být nějaké borovice třeba z jehličnatých dřevin, ale zase máme stanoviště, které je zastíněné, může tam být daleko vlhčejc, potom se tam hodí nějaké zase listnaté druhy, které mají úplně jiné nároky na tu vlhkost v půdě.
0: Buďme konkrétní s těmi názvy těch stromů, jak tedy co pořídit, kdybychom si řekli, že letos na podzim budeme něco vysazovat, co byste doporučil?
2: Tak a začal bych možná trošku ze široka, protože vy jste zmínila vysadba na podzim, a je dobré vidět, že ty dřeviny, ať už jehličnaté nebo listnaté, jsou také dvě základní období, kdy je sázet, to buď jaro nebo podzim. Pak, když máte prostokořený sadební materiál, to znamená, koupíte si sazenici nebo stromek, který nemá kolem sebe ten obalový bal té půdy, řekněme, ze zahradnictví nebo ze školky. Potom máme ještě krytokořený sadební materiál, který je, řekněme, přizpůsobený, trošku má kolem sebe půdu, takže do té země sázíte s nějakou půdou. Ten můžete sázet i mimo to jaro a podzim, ale určitě bych se vyhnul té, řekněme, hlavní vegetační sezóně, kdy tam může být problém právě s tím suchem. A je potřeba také zmínit, že i ten krytokořený sadební materiál má nějaké nevýhody, můžou se tam dělat nějaké kořenové deformace. Takže to je dobré vždycky se ve školce zeptat, v lesní školce nebo v zahradním centru a nechat si poradit. Když se budeme bavit o jehličnatých dřevinách, které by jsme mohli vysadit na zahrádku, tak když se budeme bavit o nějaké zahradě, kde vám svítí pořád slunko a máte tam sušejc, nebál bych se šáhnout po nějaké borovici.
0: Ano.
2: Jeden z těch faktorů při výběru dřeviny je zase podívat se do nějaké chytré knížky a nastudovat si, jak ten strom bude vypadat třeba za 5, za 10, za 20 let.
0: Kolik místa potřebuje.
2: Přesně tak. Protože jsou druhy, které rostou pomalu, jsou druhy, které rostou rychle, jsou druhy, které mají úzký habitus koruny a zase široký. Takže dobré se o tom trošku něco dozvědět, abyste se nedostali do problému, co tam bude za 20 let.
0: Tak a podíváme se teď na naše telefonní linku, protože jsme zvědaví, kdo nám volá. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Povedl se telefonický dotaz, funguje spojení? Haló, haló, tak si dáme asi písničku, počkáme, zkuste své štěstí 7264652000. Jsou s vámi stále dobré rady na téma vzrostlých stromů, ale i těch úplně nových jehličnatých nebo listnatých na vašem pozemku.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Arboretum Křtiny dnes hostí Dobré rady s Českým rozhlasem Brno a přichází i posluchači, jak jsem zmínila, se svým pejskem, tedy pardon, fenečkou, dorazil k našemu vysílacímu pracovišti i Miloš Ala Vidra z Jedovnic. A vy máte dotaz přímo na naše hosty, povídejte.
1: Máme doma takový citronovník, je to 2 metry vysoký, pichá to, nekvete to a mě to je líto vyhodit. Co s tím mám dělat, jestli to tady nechcete?
0: Tak to je taková praktická otázka. Co na to říká Martin Šrámek, dendrolog? Je možné takto darovat něco vašemu arboretu?
2: Určitě to možné je, nicméně potřeba vždycky dopředu to konzultovat, protože v arboretum je sbírka dřevin a má také dva hlavní cíle. Jedna, která vzdělávání studentů, ať už našich, nebo z jiné univerzity, případně střední školy a i školy základní. Druhý hlavní cíl arboreta je zjišťovat, jestli nepůvodní druhy dřevin jsou schopné aklimatizace, to znamená růst v podmínkách, řekněme, České republiky nebo tady Moravy, protože na tom závislé, jsou i to závislé od klimatu a dalších faktorech. A když chceme vyzkoušet nějaký nepůvodní druh, tak pro nás je důležité znát lokalitu, ten areál rozšíření provenienci, ze které pochází. Takže většinou, když sázíme nějakou novou dřevinku zajímavou, tak si evidujeme původ, kam pochází. Kdyby to byl do budoucna potenciálně zajímavý druh, tak aby jsme věděli, z kam přišel ten sadební materiál, z kam případně můžeme čerpat osivo. Protože ten růst jednoho druhu se liší, jestli roste v tom přirozeném areálu rozšíření třeba ve vyšších nadmořských výškách, nebo naopak v nížinách, nebo u moře, případně ve vnitrozemí.
0: A vy tento druh, o kterém mluvil náš posluchač, tady máte?
2: Máme ho tady.
0: Takže by se mohl ještě jeden přidat do sbírky?
2: Teoreticky ano.
0: Tak děkujeme za návštěvu i dotaz. A já se zeptám ještě na to, jestli je pravda, že stromy a keře spolu fungují v jakési symbioze, jestli na tom domácím pozemku, řečeno tak lidově, tohle máme kombinovat.
2: Je to možné, nicméně není to podmínkou, protože...

0: ať už teda hmyzího nebo nějakého houbového. Takže v tomhle potřeba být otevřený a počítat s tím do budoucna. A u některých dřevin je to problém větší, u některých menší. Takový nejkřiklavější případ je u jasanu, který má houbičku, která se jmenuje voskovička jasanová, která způsobuje řadnutí jasanu. A teďka z východu k nám míří ještě brouček, polník jasanový, už je zachycený v Maďarsku a na Slovensku a ten, jak se k nám dostane, tak dokončí to dílo zkázy a může se stát, že o jasany přijdeme.
1: Já poprosím o dotaz teď dalšího z volajících. Bude to asi posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, Halo? Prosím vás, já jsem si... Ano, slyšíme se?
1: Ano, výborně, vítejte ve vysílání, slyšíme výborně. Vás skvěle.
2: No, já si chci zeptat vašeho hosta. Ve Křtinách má dcera zahradu, na ní roste, a teď sekvojovec, tuším. A už je teda velikánský, ale roste ve svahu, takže se to špatně tam zalívá, ale opadávají mu celý takový ty větvičky, úplně to jako usychá. Nahoře je to sice zelený, ale takhle na zemi je hodně takových těch větviček. No nevím, jestli to se dá zachránit, anebo co s tím tedy, ale opravdu to má aspoň 7 metrů už, jo? Je to veliký a je to ve Křínách, nebo směrem na Habrůvku tuším nějak, no.
1: Budeme se tomu věnovat.
0: Tak za mě, pak když se jedná opravdu o toho sekvojovce, sekvojovec obrovský, tak jako 7metrový strom si troufám říct, že už by to mohl zvládnout i bez té externí, bez té zálivky z vaší strany. To, že nacházíte to jehličí pod stromem, může být přirozený proces stárnutí a opadu toho jehličí, kterému se říká senescence, to znamená to jehličí v nějakém intervalu, každý jehlič nám to má trošku jinak, tak opadává.
1: Ano.
0: Ale samozřejmě nelze vyloučit, že tam je pravděpodobně v tomhle případě nějaká houbová choroba nebo nějaký hmyzí škůdce, nějaký kůrovec. Musel by se na to podívat odborník a vyhodnotit, jestli se jedná o vnějšího činitele nebo je to přirozený opad jehličí.
1: Říká Martin Šrámek, dendrolog, host našeho dopoledního vysílání. Stále jsou s vámi dobré rady Českého rozhlasu Brno a my se za okamžik zeptáme, zda může strom zničit třeba i okus zvěře, případně dá-li se posekaná tráva použít kolem stromu k tomu, aby tam držela vlhkost. Zůstaňte s námi.
3: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré rady v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno jsou v plném proudu. Stále jsme v arboretu ve Křtinách, krásné zelené místo. Ostatně posluchačka Helenka, která se také přišla podívat na naše živé vysílání, říkala dokonce, že si vyzula botky a prošla se bosá po trávě a bylo to velmi příjemné. Já tady mám stále odborníky, jedním z nich je Lumír Dobrovolný, kterého se teď zeptám právě na zmíněný okus stromu zvěří. Co vlastně s tím stromem provede, jak se to podepíše na jeho budoucnosti?
1: Tak záleží o jakou tu škodu, nebo o jaký ten okus, jaký druh zvěře ten okus provádí. Jo? U nás v lesích nejčastěji je to srnčí nebo zajíc, takže tam vlastně okouše ty terminální výhony, nebo vůbec ty výhony, a ten stromek většinou funguje dál, akorát, že nemá ten výškový přírůst, takže je jako retardován, drží se u země, má takový bonsajovitý vzrůst a často ho může převálcovat něco jiného, nějaký jiný druh dřeviny nebo nějaké trávy, takže tam potom může jako zaniknout, ale třeba na zahrádce ten okus není jako smrtelný pro ten stromek. Mnohem horší je třeba ohryz, anebo vytlouk paroží, kdy vlastně ten srnec si vytlouká paroží z jara. Nebo třeba, když je teďka říje, tak si tam značkuje tím teritorium a tímhletím ohryzem nebo vytloukáním on třeba strhne to líko z toho stromu kolem dokola nebo z toho stromku a to potom pochopitelně ta sazenice má přerušený vodivý toky a hyne. Takže záleží jak. Každopádně se proti tomu můžeme jako bránit, můžeme dělat takzvané individuální ochrany, různé oplutky na ten okus nebo na vytloukání. Třeba dáváme kolíky kolem toho stromu, aby on se tam ten srnec s těma parohama na ten kmínek nedostal.
0: Já se zeptám ještě dendrologa Martina Šrámka, zdali tady v arboretu Křtiny máte se zvěří v uvozovkách problém, jestli se sem dostane. Vidím tady kolem plot.
2: Tak je to pravda, arboretum je celé oplocené, takže teoreticky být problém neměl být. Nicméně občas se nám tady nějaký kus srnčího zatoulá a proto i tady v arboretu můžete vidět individuální ochranu, to znamená oplůdky kolem těch nově vysazených sazenic, protože arboretum je ta sbírka dřevin a máme tady některé opravdu zajímavé druhy dřevin a velmi vzácné, takže se snažíme ochránit. Protože ta zvěř, když já to tak vždycky říkám návštěvníkům tady v arboretu, ta zvěř, když se dostane do arboreta, tak je zajímají ty nejcennější dřeviny. Naše domácí druhy úplně minou a jdou na ty nejcennější kousky. Je to v podstatě, jako když se dostanete do michelinské restaurace, kde máte otevřený účet. Jo, vyberete si to nejdražší, to nejchutnější a zbytek minete.
0: Zajímavá informace se objevila na sociálních sítích o tom, že se dá posekaná tráva použít kolem stromu a že funguje jako jakási taková zábrana odchodu vlhkosti a může být užitečná. Je to pravda?
2: Určitě se dá taky použít. V podstatě jakýkoliv mulčovací materiál, který je položený na půdní povrch v okolí toho stromku, tak funguje, zabraňuje odpořování té vody z půdy. Takže cokoliv, co máte po ruce, běžně se používá drcená kůra. Když někdo nemá upotřebení na tu trávu, tak jde vysypat i tráva, když to potom ten stromek, pak když je to nová výsadba, zalíváte, tak ta vlhkost se tam drží lépe.
0: Já děkuji za všechny ty dobré rady, cenné rady, které zazněly v našem dopoledním vysílání. Před námi je ještě jeden dílek povídání a ten už bude takový loučící. Zároveň vás samozřejmě do arboreta ve Křtinách i budeme zvát, proto zůstaňte s námi, posloucháte stále Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a také s Jarkou Vykoupilovou.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: by, jak žil bych rád.
1: Roste jako dříví v lese. Jde na to od lesa, nebo žádný strom neroste do nebe. Tolik tedy pořekadla, která v podstatě vzdávají hold stromům. My pod takovými pěknými vzrostlými vysíláme dnes dobré rady Českého rozhlasu Brno. Tématem jsou právě jehličnany, ale i stromy listnaté v naší zahrádce. Hostem dendrolog Martin Šrámek. Ještě jeden dotaz nám tady visí ve vzduchu, a to je ohledně invazivních druhů stromů nebo keřů, které by mohly ohrozit stromy. Jaké to jsou?
2: Tak jedna, která velmi jako aktuální téma, které neustále probíhá i médiemi, takže invazní druhy, to znamená druhy, které mají přizpůsobenou svou růstovou a životní strategii, řekněme, opanovat to stanoviště, kde se vyskytují. Jsou na to do značné míry adaptovány, jednak třeba velkým množstvím semen, ty semena mají okřídlené, můžou lítat, většinou mají nějaký systém alelopatie, to znamená potlačují okolní dřeviny nebo rostliny.
1: Takže svůj prospěch.
2: Ano, takže v okolí nic jiného neroste. Mm-hmm. A samozřejmě vytlačují naše domácí dřeviny, což nikdy není úplně dobře. Z takových těch nejznámějších invazních druhů u nás, z těch dřevin, určitě je potřeba zmínit pajasaň žlaznatý, protože ten je aktuálně na seznamu invazních druhů Evropské unie. Znamená to, že se s ním nesmí obchodovat, nesmí se pěstovat, naopak se musí kácet tady v celém Jihomoravském a Zlínském kraji. Jsou dokonce výjimky na kácení, které majitel toho pozemku, kde ten pásan roste, nemusí naplnit, aby ten strom mohl pokácet. Takže je potřeba aktivně vyhledávat a tyhle druhy likvidovat.
1: Čas je neúprosný, naše vysílání se blíží ke konci, abych vás, pane Šrámku, poprosila o nějaké pěkné závěrečné slovo. Jestli to bude pozvání do arboreta nebo výzva třeba k ohleduplnosti k přírodě, to nechám na vás.
2: Tak, já jsem tady několikrát zmiňoval, že to arboretum je sbírka dřevin, tím jsem si dělal takový oslý můstek na pozvánku na dny otevřených dveří, který tady v arboretu máme na jaře a na podzim, kde probíhají komentované prohlídky a máme tady přes 800 druhů dřevin, takže určitě to stojí za návštěvu.
1: Konkrétně 17.10. je to významné datum, kdyby mohli posluchači přijít. Děkujeme i za účast v poradně, i za zážitek z živého vysílání. Líbilo se vám to?
2: Bylo to moc hezký, zajímavý a přeji hezký zbytek dne vám i vašim posluchačům.
1: Děkuji, předejte prosím mikrofon. Chtěl bych poprosit teď o pár slov Lumíra Dobrovolného, což je vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky školního lesního podniku Mendelovy univerzity. Co nám povíte na závěr?
3: Tak já bych jenom posluchačům takový požadavek, aby byli určitě ohleduplní k sobě navzájem v těch lesích, ale i k nám, k lesníkům, protože skutečně se o ty lesy staráme a k tomu potřebujeme cesty. Když projdeme, tak se prostě práší. Když těžíme dřevo, každý chce mít střechu ze zdravých trámů a tak dále, tak se prostě musí kácet starší stromy, být zdravé. A když chceme udržet třeba vyvážený stav zvěře právě s ohledem na ten okus třeba, tak musíme i provádět lov. Takže těch aktivit, ta péče o les je jako množství těch aktivit a bylo by fajn, kdyby to lidé dokázali ocenit.
1: Já za sebe musím říct, že to oceňuji a děkuji vám, nejen za všechny ty cenné informace, za účast, za vysílání, ale přeji dál to odhodlání i radost z práce.
3: Děkuji.
1: Na dotřítce všeho dobrého tady mám báječnou ženu, organizátorku toho dnešního vysílání, a to je správce arboreta a lesní pedagog Petra Packová. Co pro nás máte vy na závěr, něco praktického?
4: Jasně, určitě bych chtěla pozvat posluchače k nám do arboreta, ať se přijdou pokochat, nasát tu atmosféru, kterou mohli zažít takhle prostřednictvím éteru. A máme otevřeno vlastně každý víkend až do konce října a určitě potrhnout ten den otevřených dveří, kde jsou i komentované prohlídky, které se koná to 17.10.
1: No, vám osobně také přeď, máte stále to zapálení do práce a úsměv na rtu, jak vy máte. Děkujeme za ochotu. Nebylo to naše první setkání s mikrofonem, takže jsem vděčná a vážím si toho moc a moc. Vám všem tedy třem všechno dobré a je slušné, hodí se to. Ráda bych poděkovala i všem posluchačům, kteří dnes přišli. Prošli se arboretem, podívali se za námi, pozdravili nás zvědavě, nakoukli, jak vypadá taková technika vzdálená klasickému studiu. Za tím vším stojí samozřejmě i milí mistři zvuku, jednak tady na místě Antonín Kánský ve studiu, potom Igor Kapoun v Brně. Děkuji jim za velkou podporu a než se posuneme v našem vysílání dál a pustíme si tedy píseň Michaela Jacksona, která je doslova do písmene pro planetu a bude to taková pěkná tečka za dnešním setkáním, tak bych znovu připomněla, važme si, že stromy máme, že máme kolem sebe zeleň, starejme se o ně, buďme pečliví i ohleduplní, jak tady zaznělo. Jarka Vykoupilová vám v této chvíli také děkuje za pozornost. Pokud jste nestihli tohleto jedinečné vysílání se budete ve Křtinách, celé můžete se k němu vrátit přes zpětný poslech na našem webu brno.rozhlas.cz anebo použít aplikaci Můj rozhlas. Samozřejmě odkazy na naše vysílání najdete také na našich webových stránkách. Tak vše důležité bylo řečeno a já ještě jednu důležitou věc mám, a to, že ve čtvrtečním dopoledni se na vás opět budu těšit a bude mi ctí být s vámi s dalšími milými hosty, kdy už malinko se budeme přibližovat k začátku školního roku a pozvu si k mikrofonu třeba i 8letého spisovatele. To určitě bude stát za to. Mějte se hezky, ať vám naše pořady v našem vysílání dělají radost i v těch nejbližších minutách. Připomenu aktuální zprávy v pravé poledne, potom také pořad Morava krásná zem, který nesmí chybět od pondělí do pátku vždy v hodince po obědě i po 18. hodině. A teď už myslím, že bylo řečeno skutečně všechno a myslím, že písnička od Michaela Jacksona, která zpívá o planetě a pro planetu, je tou správnou tečkou za tím dnešním vysíláním. Já vám všem moc a moc děkuji za pozornost a udělejte si na konci letošních prázdnin ještě čas na to vyrazit do přírody mezi stromy a do lesa. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Některé obce chtějí kvůli akceleračním oblastem žalovat stát. Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly, zlevnily brambory, vejce i mléko. Brněnská filharmonie dnes zahájí 27. ročník festivalu Špilberg a bude oblačno až zataženo s přeháňkami teploty do 30 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Některé samosprávy plánují kvůli vládou schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
4: Určitě budeme podávat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
5: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
6: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
5: Ministerstvo podle něj vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o více než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Špilberku zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
7: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně oblačno nebo až zataženo, od západu bude postupovat pásmo deště nebo přeháněk, ty mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, v průběhu odpoledne se bude ochlazovat. Vítr by měl foukat mírný, jižní až jihozápadní, postupně západní až severozápadní. V bouřkách může výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer pak dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na 209. kilometru ve směru na Vyškov. Pozor i u nehody na Štefánikově ulici v Brně, stejně jako na Marxově ulici v Hodoníně. Klidné cesty přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkný den, přátelé, jako obvykle v pondělí vás zdraví Jiřina Ostrá, no a zároveň vás i zve k poslechu hezkých písniček, které zazní v dnešní Moravě krásné zemi. První je za námi, byla to polka Václava Smoly Ptáček zpíval, hrála z Dounečanka. No a kdo pak má dnes svátek, jsou to Petry, to u nás, na Slovensku slaví jmeniny Milica, blahopřeji. A určitě i dnes poblahopřeji pěknému pěveckému výkonu, nějakému tomu dítku, které se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Už se těším. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Slovácko mladší. Co to dí?

0: Tak cymbalová muzika Slovácko mladší dohrála, no a Moravu krásnou zem už rozespívá 8letá slečna Viktorie Smetanová z Lhotska. Viktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám pověz, co nám zaspíváš?
1: Vysoký jalovec.
0: Super, můžeš začít.

0: utrtata, utrtata, uvázali kozu utrna. Ona sa im v noci utrtata, utrtata, ona sa im v noci utrhla.
1: No tedy, Viktorko, to bylo super. To byla veselá písnička, která určitě přinesla dobrou náladu do domovu posluchačů Moravy krásné země. Máš 8 roku, ještě mi pověz, kdo tě tu písničku naučil?
0: My ve škole máme hudebku a my tam zpíváme různé písničky. A to jsem se naučila od pana učitele hudebky.
1: To velmi chválím pana učitele, že vás učí i takové ty lidové písničky. A co kromě toho zpěvu ještě máš ráda?
0: Jako třeba sport, kreslení a něco tvořivého a sportovního.
1: A jaký sport preferuješ? Co máš nejraději z toho sportu?
0: Kolo a třeba strašně, mamka mi dala na narozeniny dres a já bych chtěla jako bratranec být fotbalistka.
1: No teda, no a na to hřiště bys dojela na tom kole, které si dostala, Viktorko, no tak jen tak dál, to ti teda tleskám a držím palce, protože ty nejenom, že hezky zpíváš, ale ještě i sportuješ, kreslíš, no a jak jsi užila prázdnin?
0: Dobře.
1: Dobře, a co máš ještě naplánováno na těch posledních 14 dnů?
0: Možná u nás přespí kámoška a pak už nevím.
1: No tak, to je úplně paráda, kámošky na přespání, to je to nejlepší, jak si pamatuji z dětství. No Viktorko, byla jsi opravdu skvělá, moc nás potěšila, no a já ti samozřejmě přeji krásné prožití zbytku prázdnin. Ty seš teď u babičky?
0: Jo.
1: Jak se babička jmenuje? Jenom křestní jméno.
0: Dana.
1: Aha, tak dobrý.
0: Smetana.
1: Ano, Dana Smetanova. Tak jo, Viktorko, tak si to užívej s babičkou, pěkně si třeba spolu zpívejte a když budeš mít to štěstí, a já si myslím, že bys mohla mít to štěstí, tak budeš vylosována v neděli a pakliže tedy vytáhnou tvoje jméno z klobouku v uvozovkách, tak vyhraješ rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. To by bylo fajn, co říkáš?
0: Jo, to jo.
1: To jo, tak jo, tak fajn bylo, jak jsi zpívala pěkně, Viktorko. Tak ještě jednou děkujeme, měj se moc hezky, krásné prázdniny, loučím se i s babičkou. No a teď už bude za chviličku pro tebe i písnička. Naschledanou. Naschledanou.
0: Děkuju.
1: Není zač a hrát budou Žadoviáci.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla polka Miloslava Procházky a Lenky Králové v podání žadoviáků za našima humnama. No a žadoviáci dnes tuto polku zahráli především dnešní zpěvačce Viktorce Smetanové, 8leté to slečně ze Lhocka. Tak Viktorko, ještě jednou děkujeme, ještě jednou krásný zbytek prázdnin. No ale teď už paní Vorlová z Horních Kounic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a všechny děchovkáře, kteří mě znají a já znám je. A chtěla bych dneska popřát paní Věrce Vančurové ze Skalice u Znojma k jejím krásným narozeninám. Je to velká děchovkářka, naše kamarádka, taky přejeme hodně zdraví, zdraví, ještě jednou zdraví, božího požehnání a od malého Matýska dostane určitě dneska velkou pusu. A ještě bych chtěla popřát kamarádovi Vojtovi Doležalovi do Brna, taky hodně zdraví, zdraví, dobré pohody a jak se říká, všeho. A ještě bych chtěla pozdravit všechny, kdo se včera zúčastnili krásného dechovkového odpoledne v Rouchovanech, hrála tam tu Faranka a sešlo se nás tam hodně, hodně, hodně a byli jsme spokojeni.
0: No tak to je úžasné, že i přes to horko jste se tam všichni sešli a společně se pobavili, tak jo?
1: Pobavili,
0: takže první
1: bylo to moc pěkný.
0: Přání zazněla z úst paní Vorlové. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: Není zač, paní Zdeno ze Štěpánova, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přání a písnička, ať po rozhlasových vlnách zaletí za paní Helenkou Menšíkovou do Ráječka, která oslaví zítra 18. srpna jmeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, ať každý nový den naplní tvoje srdce štěstím, láskou, radostí a optimismem. Užívej si krásné chvíle života, buď zdravá, usměvavá a stále plná elánu. Všechno nejlepší ti k svátku ze srdce přejí synové Petr, Pavel a Zdeněk se svými rodinami, manželé Hemzalovi a Vávrovi a pravnoučata posílají velkou pusu. Paní Ostrá, děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. A už další přání. Je to přání pro milou kamarádku Elišku Růzkovou z Troskotovic. Eliško, dnes dostáváš se k zajímavému místu v knize života už k 85. listu. Musíme ti ale něco přiznat, na tobě ta léta nejsou vůbec poznat. Proto nejenom dnešní den oslavuj, je přeci důvod stále proč se smát. Když chceš, pořádně se zaraduj, toť recept, jak být dlouho živ a zdrav. Krásné narozeniny, to přejí kamarádky Fanda a Anka. A pěknou písničku přináší Krajanka.

0: Tak to byla krajanka. A bylo to štěstí v písni Karla Waldaufa a Mileny Pokorné. No a já jsem tady měla přímo několik telefonátů, tak telefonát paní Dany si nechám ještě až nakonec. Nejprve dám slovo paní Janě ze Silůvek. Dobrý den.
1: Ze Sobůlek.
0: Ze Sobůlek, já jsem si to
1: tady... Ze Sobůlek,
0: jo,
1: ano.
0: Tak se omlouvám, no.
1: Dobrý den ještě jednou, paní Ostrá, vám a vašim spolupracovníkům. Chtěla bych nechat zahrát vaším prostřednictvím našim dcerám a vnučce. Včera 16. měla narozeniny paní Jana Marečková a dneska 17. srpna má narozeniny druhá naše dcera Dagmar Husin a naše vnučka Soňka Marečková. Všechny ze Sobůlek. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v práci a osobním životě a k tomu boží požehnání. Dcerám to přejí rodiče a vnučce, babička a děda Jelinka posílá všem velkou pusu. Mm-hmm. Děkuji vám a někdy zase naschledanou.
0: Tak to máte fajn, paní Jano, že tam máte všechny pokupy v těch Sobůlkách, že jo? Tak jo,
1: ano.
0: Tak já zdravím Janu, ano, já Dagmaru taky, a také Soňku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už pan Jiří, tak pane Jiří, teď už nemůžete povědět, co máte na srdci.
2: Dobrý den, já vás zdravím ze Vsetína, ze srdce Valašska a vaše pravidelná posluchačka, paní Vlasta Fridrichová ze Vsetína, která vaším prostřednictvím přála mnohým známým a přátelům, se dnes dožívá takového významného jubilea, už jen se neříká věk 83 let, nicméně my přejeme, aby po 19 letech s námi oslavila ještě 102 let, což jí přeji jak já, tak přátelé a přítelkyně, kterých ona má spousta a ať je neustále tak vitální, jak je.
0: Ano, tak si to užívejte, bylo to vtipné. Pane Jiří, nashledanou.
2: Děkujeme.
0: Nashledanou. A teď je ten třetí telefonát, byla to paní Dana, která se mě ptala, jestli pak nevím, kdo v neděli získal tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak já jsem to hned našla, byla to Tereska Smolhárová, 8letá slečna ze Všechovic, až na Sněžku s partou ježků zpívala písničku. No ale teď to důležité, paní Dana totiž posílá nějakou pěknou písničku všem těm zpěváčkům, kteří vlastně se zařadí do toho projektu Prázdniny u babičky svým zpěvem rozradostní mnohé tváře, takže jim samozřejmě moc děkujeme a také paní Daně, že myslí na ty děti, které nám zpříjemňují Moravu krásnou zem. No a doufám, že je potěší přímo písnička kouzelná.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: No a teď už Český rozhlas Brno a Zlín, Morava krásná zem a naši milí posluchači. No a jednou z nich je i paní Jarka z Popic, která se nyní dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den vám v rozhlase a všem, kdo poslouchá tento krásný pořad. Chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku a přáníčko mojí švagrové Filoméně Masařové z Popic. Zítra slaví své narozeniny. Filip, přeji hodně zdraví, pohody s rodinou, božího požehnání. Přáníčku se připojuje její děti a vnoučátka. To vše jí přeje Jarka Švagrová. Mm-hmm. Moc vám děkuji, paní
1: Není ostra. Zač, hezký den, nashledanou.
2: Děkuji a nás.
1: A už paní Eva, dobrý den.
3: Dobrý den, paní ostra. Já bych chtěla popřát k dnešním narozeninám sestřenici Heli Mišíkové do Pitína. Přeju jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale nejvíc to zdraví a zároveň i k jejím zítřejším jmeninám. To jí přeje všechno Eva z Vojkovic. Mm-hmm. Děkuji vám moc krát.
1: Není zač.
3: Nashledanou.
1: No a teď už si beru aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje. Protože přímo dnes, 17.8. slaví narozeniny bratr Josef Chlup a dožil se 82 let, je z Břeclavy. Takže, milí bratře, hasiči vám přeji jen to nejlepší. V prvé řadě vám děkuji za všechno to, co jste kdy pro ně vykonala. Nebylo toho málo. No a dole dalších vám přeji radost ze života, zdraví, pohodu a klid. Mějte se moc hezky. No a další vaši pěknou písničku posíláme drahé švagrové paní Evičce Tománkové z Brna. Je mojí švagrovou více jak 70 let a mám jí moc ráda. Evička je zlatý člověk, vzorně vychovala 5 dětí, přeji jí hlavně zdraví a mnoho krásných chvil v kruhu její velké rodiny. Anička. No a hudební dárek, o ten se postará Moravanka.
4: Český rozhlas Brno.

0: tak to byla Moravanka Polka Jana Slabáka a teď už to bude Markétka Svačinová. Tak Markétko, hezký den.
1: Tak, ano.
0: Teď už můžeš přát, Markétko.
1: Já si popřát dědovi jen tak pro radost.
0: No výborně, to se cení. Pověz mi, jak se děda jmenuje.
1: Jaroslav František.
0: Jaroslav František? No tedy.
1: Ano.
0: A co je příjmení a co je křestní jméno?
1: Jan.
0: Aha, tak dobře. Tak dědeček určitě ví, Markétka, kolik máš roku, Markétko?
1: 9.
0: 9. A ty seš teď u dědy na prázdninách?
1: U babičky a dědy.
0: No a babičce pošlem taky písničku, ne? Co říkáš?
1: Ano.
0: No, aby se nezlobila, že jenom dědeček by si užíval, babička také dostane od tebe nějakou pěknou písničku. No a už jsi u nás zpívala v prázdninách u babičky?
1: Minulý rok.
0: Minulý rok. A co pak si dostala? Vyhrála si něco?
1: Ano.
0: Ano, no tak to je úspěšná Markétka. Loňská to zpěvačka. No každopádně zdravím tvého milého dědu i milou babičku a pěkně si to tam také užívej těch prázdnin. Písnička bude pěkná, veselá. Markétko, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou, tak to byla moc hodná Markétka. Teď to bude neméně hodný pan Karel Jeřábek z Mašovic u Znojma. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, paní Ostrá. Já bych chtěl poslat písničku do Brna Černovic. Brno má 29 radnic a 29 starostů. A dneska v Brně Černovicích starostka...
0: No, bakalářka... tak já vás hned přeruším, pane Karle Jeřábku. Jsme před volbama, tak toto tady
2: tak
0: nemá...
2: Jako,
0: vůbec
2: Kvitová,
0: vůbec nemá nic dělat, tak já vás rovnou přeruším. A posluvám písni. Ne, nikomu nebudeme, ne. Pane Jeřábku. Už jsem to řekla naprosto jasně. Platí to pro všechny milé posluchače. Je předvolební období. Žádná jména se nemohou ve vysílání objevovat. Ano, pane Karle.
2: Naproti tomu...
0: Takže už se rozloučíme.
2: Naproti technikovi z Králova pole.
0: Tak se rozloučíme. Nashledanou. Tak a další, prosím o písničku pro Jarku a Františka Chrástkovi z Mařatic. Písničku posílám pro radost a pro potěšení. Přeji jim hodně zdravíčka, ať v pohodě zvládnou letošní horka, ať je jich domov stále plný lásky a pohody. To přeje kamarádka. No a dnes slaví krásné 76. narozeniny milá maminka a babička paní Marie Tihlaříková z Domanína. A přání do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, božího požehnání a ještě mnoho dopoledních káviček, které si společně dopřává se svými kamarádkami z ulice. To vše ze srdce přejí děti s rodinami, vnoučata, Libor s manželkou Ivou, Patrik s přítelkyní Vicky, Vojta, Sylvie, Nikča a Natálka, která za všechny posílá pusu a vzkazuje. Babi, máme tě moc rádi. No a teď už další veselá písnička.

0: Tak to byla Trnkovianka v jejím podání. Zazněla Polka Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a vypadá to na poslední telefonát, ale nebudeme předbíhat. Je to paní Ludmila z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký den. Svátek měli Haný, tak by Moravský Budějovicích je Neteřana Klimtová a Biskupic je to Hana Vychodějová. Svátek budou mít ještě Heleny, tak v Moravskovicích u Hrotovic je to Helena Hlubová. A v Jařovici u Znojma je sestřenice Helena Horáková. Tak za moji tetičku Venutovou se rodinu a za naši rodinu hejtmánkovou celou přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ochranu paní Marie a písnika patří všem posluchačům. A hezký den, nashledanou.
0: Vám také, nashledanou. A mám tady další vinčování pro paní Elišku Růzkovou z Troskotovic k jejímu životnímu jubileu. Letos oslavíš 85, ať pro tebe stále vzkvétá svět. Hodně štěstí, hodně lásky, na čele ať nemáš vrásky. Zdravíčko ať slouží dál, každý den, aby za to stál. Všechno nejlepší přeje tentokrát rodina Šubova. A tady čtu, prosíme o hudební dárek pro paní Věru Vančurovou ze Skalice u Znojma, která má dnes narozeninový den. Přejeme jí do dalších roků všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho krásných okamžiků. Děkujeme jí za všechnu lásku, péči a spokojený život, který spolu prožíváme. Je pro nás stále tou nejlepší manželkou, maminkou, babičkou a těšíme se z její blízkosti. Přání posílají manžel Lubomír, syn Radek a dcera Veronika s rodinami, dcera Blanka a vnuci Ráďa, Kubík a Matýsek. Písnička ta také nechybí. Zpívá Daniela Magálová.

Tak Daniela Magálová dospívala ještě studiové maily. Dobrý den, chtěl bych zahrát pro letitého kamaráda k 50. pro Marka Slezáka z Ježova. Aby se mu v práci dařilo, měl pevné zdraví, pohodu a spokojenost nejenom v pracovním, ale i v osobním životě. Ať se mu všechno daří tak, jak si přeje. Ať má kolem sebe vždycky dobré lidi a důvod k úsměvu. A ten mail je od Dalibora Čecha. Poslední. Milá Věro, je to přání pro Věru Vančurovou ze Skalice u Znojma. Přeji ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti. Ať se ti splní všechna tvá přání a každý den ti přinese něco hezkého. Užij si krásně narozeninový den a měj kolem sebe jen samé milé lidi. Jarda Wolf, poslední písnička, Rád polku mám.

Tak to byla Vlčnověnka, no je 12 hodin 57 minut, takže Morava krásná zem, polední část končí. Ještě jednou zdravím dnešní šikovnou zpěvačku Viktorku Smetanovou, 8letou to slečnu ze Lhocka. Moc pěkně nám zaspívala lidovou Vysoký Jalovec. Tak Viktorko, ještě jednou krásné prázdniny, no a vám všem pak přeji pohodový den. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. Závěrečná orchestrální skladba už zní, je to Šepot květin Emila Šolce v podání Skorňáků.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Od začátku roku evidují homoravští hygienici 24 případů klíšťové encefalitidy. Jihovýchočeska dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Státní galerie otevřou jednou měsíčně zadarmo a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 24 případů klíšťové encefalitidy. Týkají se většinou dospělých lidí vyšších věkových kategorií. Všechny museli lékaři hospitalizovat na infekčních odděleních s mírně závažným až závažným průběhem nemoci. Loni bylo nakažených touto dobou více, tedy 28. Hygienici si to vysvětlují vedry a nízkou aktivitou klíšťat, vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
4: Klíšťata sice aktivní do jisté míry jsou, ale to horko jim příliš neprospívá. Mají raději, když je po dešti nebo je takové to vlhké počasí. Pokud je teplota pro aktivitu klíšťat příznivá, bývají případy hlášeny ještě i v říjnu a v listopadu.
2: Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jeho východní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat také silný vítr.
5: Hojně kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
2: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požárů. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moci volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stálé expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně oblačno nebo až zataženo, od západu bude postupovat pásmo deště nebo přeháněk s bouřkami, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, v průběhu odpoledne se bude ochlazovat. Vítr by měl foukat mírný jižní až jihozápadní, postupně západní až severozápadní, v bouřkách bude výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky tak ty budou velmi dobré, večer pak dobré a biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehodu na 209. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov se podařilo odstranit, zůstává ale uzavřený sjezd na Slavkov. Na 214. a půltém pak blokuje pravý pruh auto s poruchou. V Brně pozor u nehody v Královopolském tunelu ve směru do Pisárek a také na křižovatce Dřevařská Rybníček. Cesty bez nehod přeje také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do Plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku, a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli, a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva a hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesměl cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat, takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. Hmm. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo?
3: Kde se to vzalo?

0: jednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Tora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
0: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
0: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
0: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
0: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel. Nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentář.

0: Barista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš. Pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
1: No jasně.
0: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
1: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
0: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, když jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
1: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
0: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
1: Tak tohle mám jinak, vidíte.
0: Jakože...
1: To je zajímavé.
0: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
1: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
0: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
1: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního
0: blíž. Chlapíka. Všichni jeli dál, jste
1: ano,
0: blíž.
1: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
0: A během toho?
1: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano,
1: jako,
2: Mordor.
1: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
0: Mně se to netýká.
1: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
0: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
1: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A, že,
0: až.
1: A možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
3: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet, aby vám to vydrželo třeba nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
1: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
0: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
1: Tisíc.
0: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
1: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu, a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
0: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
1: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
0: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
1: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny 3 holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
0: Musí mít. Zkrátka musí potom.
1: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
1: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
0: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Začátek školního roku odloží v Česku kvůli stavebním úpravám 14 základních a středních škol. Obvinění v bitcoinové kauze se stížností u ústavního soudu neuspěly. V Hodoníně začíná první sochařské sympózium od modelu k soše a bude oblačno až zataženo s přeháňkami teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíce jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
2: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
3: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
4: Budu to ještě plánovat.
3: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
5: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
3: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Blažek a Tyc poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním žaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra případu. Dnes v Hodoníně začíná první sochařské sympózium s příznačným názvem Od modelu k soše. Lidé se dozví, jaký je průběh tvorby sochy a uvidí, jak vznikají sochařská díla přímo pod rukama samotných autorů. 4 umělci z Česka a Slovenska budou totiž během 10 následujících dnů dokončovat své návrhy do veřejného prostoru. Sympózium je součástí celoročního stejnojmenného projektu, dodává pořadatel Jan Buchta.
6: My jsme na začátku roku vybrali modely od těch sochařů, ty jsme převezli do Brna na VUT, do jejich specializovaného pracoviště a tam se ty modely skenovaly, zvětšovaly robotickým frézováním nebo 3D tiskem. Sympozium už je ta poslední fáze, kdy se ty sochy dokončují.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno nebo až zataženo, od západu bude postupovat pásmo deště nebo přeháněk i bouřek, ty mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, v průběhu odpoledne se bude ochlazovat. I o tom za chvíli poví brněnská meteoroložka Jitka Kučerová.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor na 33. kilometru. Pravý pruh ve směru na Brno, tam blokuje nepojízdný kamion a na 2,5. kilometru na příjezdu do Brna pak došlo k nehodě. Na D46 se počítejte s omezením mezi 1,5. a 1. kilometrem. V obou směrech tam v levém pruhu pracují silničáři. Opatrně pak projíždějte po silnici 50 u Slavkova u Brna. Na vozovku tam unikl olej. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeju pěkné pondělí, vážení přátelé. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno došlo k mírnému střídání po polední Moravě krásné zimy s Jiřinou Ostrou a po zprávách s Pavlem Chaloupkou se vám hlásí Borek Kapitánčik. Máme 4 minuty po 14. hodině a je pondělí 17. srpna, tudíž gratuluju všem Petrám. Nositelky tohoto jména mají i jmeniny, taky byste jim mohli zatřást rukou. A nějaký hezký dárek by se hodil, třeba ventilátor. I když dnes asi nebude takové vedro jako, no, třeba ještě o víkendu. Informace o počasí, a tím jsem k tomu volně doplul, vám opravdu za chvíli poví Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A dobré odpoledne, které právě začíná, vás neošidí ani o jednu zámeckou pozvánku, tip na výlet, Edův zvonek a nebo třeba trefu. Soutěž, v níž dnes můžete mít další krásnou knížku. Ale já se ještě dívám na to, co o 17. srpnu píše Wikipedie. V Brně byl 17. srpna 1869 zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. A v roce 1982, což není zase až tak dávno, vyšel, tedy byl vydán 17. srpna první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. A bylo to album Návštěvníci, tedy The Visitors od skupiny ABBA. Přeju vám dobré odpoledne s písničkami, které nestárnou. Ta první přichází právě teď.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Jaké je a jaké bude? Tak na to se chci zeptat Jitky Kučerové, meteoroložky brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v našem dobrém odpoledni. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Brno, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je, tedy jaké máme počasí teď na jižní Moravě?
2: Oblačnosti už přibývá, ona dopoledne byla taková trošku menší, alespoň chvílemi na některých místech, tak teď od jihozápadu až západu už přichází spíš zatažená obloha, ale ještě stále zhruba v té východní polovině kraje oblačnosti méně, většinou polojasno. Srážky také začínají se přibližovat z Rakouska, hlavně na Znojemsko, nebo řekněme z jižních Čech, protože putují také od západu až jihozápadu, takže na Znojemsku už první přehánky a bouřky. Ty srážky v těch přehánkách mohou být i takové docela intenzivnější a také na čele těch bouřek se mohou objevovat docela výrazné nárazy větru, třeba i kolem 70-80 km v hodině. Tady to je taková první várka. Ty přehánky budou samozřejmě dál a bouřky postupovat k východu až severovýchodu, takže v nějaké podobě potom během následujících hodin zasáhnou v podstatě celé území jihomoravského kraje. Vítr tedy zatím fouká od jihozápadu nebo jihu, většinou ty rychlosti jsou mírné, no a teploty, ty ještě tady před tou frontou, která přináší jak ty srážky, tak oblačnost, dosahují mezi nejčastěji mezi 27 až 30 stupňů, ta třicítka na jihu v Diákovicích a naopak na severu kraje, tam je většinou kolem 26 stupňů.
1: Tím jste vlastně odpověděla i na otázku, kterou jsem se chystal položit, jestli ta zvětšující oblačnost je právě tou předzvěstí, nechci říct meteorologického Mordoru, ale toho, co se na nás chystá během odpoledních a večerních hodin. Takže budeme pokračovat sice s velmi dobrými rozpílovými podmínkami, ale musíme se připravit i na lokálně docela silné bouřky, že?
2: Ano, je tomu tak. Ty bouřky mohou být i velmi silné, takže se na nich hlavně pokud jde o ty nárazy větru, ty už jsem tak trošku nakousla, mohou se na nich vyskytovat nárazy větru, snad to bude jenom lokální záležitost i kolem 90 km v hodině, nebo samozřejmě i méně na jiných místech, případně takové i ty intenzivnější srážky a kroupy, vypadá to, že tak do nebo maximálně kolem 2 cm. Tady celé to srážkové pásmo bouřkové by mělo někdy zhruba během večera se odsouvat dál na východ, severovýchod, ty srážky tedy postupně zase od toho západu až jihozápadu v průběhu večerních hodin na většině území budou ustávat a začne se zase protrhávat oblačnost. V noci už potom očekáváme oblačno až polojasno, chvílemi může být dokonce i skoro jasno, jenom ve východní části kraje ještě z počátku noci až zataženo, možná s nějakým i doznívajícím deštěm, ale už to vypadá, že ta noc se obejde víceméně bez srážek. Přehánky totiž se mohou vyskytovat jenom velmi výjimečně, a to na severu kraje. A teploty v noci budou klesat mezi 15 až 12 stupňů. Vítr už bude foukat mírný od severozápadu až západu.
1: Úterní východ slunce, tedy 18. srpna. V Brně vyjde slunce v 5 hodin a 48 minut. Západ nastane 7 minut po 20. hodině a zítra očekáváme jen mírnou biometeorologickou zátěž. Jaké teploty budou zítra na jižní Moravě?
2: Zítra oproti dnešku se zhruba o 5 stupňů ochladí, takže 22 až letních 25 stupňů, odpolední maximální teploty. Ráno může být ještě krátce nějaká polojasná, skoro jasná obloha, ale jinak zítra bude převažovat spíše oblačno a zejména na severu kraje se, ale spíše jen s malou pravděpodobností, zítra mohou objevit nějaké slabé přehánky. Potom během zítřejšího odpoledne té oblačnosti ještě přibude na převládající zataženou oblohu a naopak hlavně na jihozápadě kraje nějaká šance, že se objeví slabší déšť. No a večer, zítra obecně a v noci na středu bude těch srážek přibývat a mohly by se potom objevovat na větší části území, myšleno tedy v noci na středu. No a vítr zítra mírný západní až severozápadní.
1: A už jenom otázka na to, zda i ve středu a ve čtvrtek čekáme občasné srážky.
2: Ano, v podstatě by se mohly objevovat, ale budou tam části dne a místa, kde se třeba ty srážky vůbec neobjeví v těch následujících dnech, tedy středa, čtvrtek, nicméně zase naopak místa, kde občas zapršet může.
1: Děkuji za informace o počasí, to byla Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČMU, která vám je sdělila. No a já vám za vaši bezchybnou službu moc krát děkuji. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A to dlouhotrvající sucho se snad dnes, neříkám úplně zvrátí, ale aspoň trošku nás ze zhora ten nebeský meteorolog zavlaží. Tak, letošní extrémní počasí a sucho zdecimovalo ovšem taky populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu. Podle ochránců přírody se dají v prašném korytě řeky najít desítky pozůstatků mrtvých živočichů. Na místě máme reportérku a spojíme se s ní už za pár chvil v našem Dobrém odpoledni. Ale já bych vás teď rád pozval už raději dopředu na jednu středeční akci. A protože to počasí, o kterém jsme mluvili s Jitkou Kučerovou, by ve středu na večer mohlo být pro setkání v zahrádkách na konci světa tím pravým, tak vám rovnou říkám, že zahrádkářští on napsal totiž Jan Synak zvěrozvěstové, ale dobře, věrozvěstové kultury v Králově poli pořádají opět to setkání v zahradách na konci světa. A na tuhle středu si tedy přichystali kalibr. Před chvílí zpíval Petr Spálený o tom, že jeho život končí ve hvězdách. Tak daleko vás sice nevezmou, ale na měsíc možná ano. Tuhle středu totiž při té besedě v zahradách na konci světa v brněnském Králově poli můžete být u toho, když Tomáš Přibyl bude společně s vámi, kteří budete přítomně besedovat o tom, kdo získá skalp měsíce v 21. století. Beseda o ambicích Spojených států a Číny s Tomášem Přibylem, odborníkem na letectví a kosmonautiku, autorem mnoha knih literatury faktu. To vás čeká v zahrádkách v Králově poli. Tomáš Přibyl, to si dovolím dodat, navštívil kosmická střediska NASA, viděl starty všech amerických raketoplánů a já si myslím, že ta beseda může být hodně přínosná. Navíc vás čeká, jako už tradičně vždy ve středu, při tomhle setkání i hudba ze zahrádek. Vstup je do zahrad na konci světa, brankou 10 metrů vlevo od závory Starezu z parkoviště na ulici Vodově naproti kluzišti. Otvírá se v 17, program začíná v 18 hodin. Jste srdečně zváni. A zvu vás i k dalšímu Edovu zvonku.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknou se dvě drbny.
3: Ale dobrý den, paní Vonásková. Dobrý den, paní Cumbajšplemer se Šmitová. A co vy? Proč máte ten černý vohos? Snad se tomu vašemu starému nepřítížilo. Ale kde pak? Jáž moc živé, tak ho chci zas sklidnit.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Kéž bych to živio mohl říct i vodním tvorům. Říkám to proto, že bílá voda je zase suchá a raci a ryby hynou ve velkém. To hlásí po kontrolách lokality u Holštejna na hranicích Moravského krasu ochránci přírody. Letošní rok je podle nich z pohledu počasí naprosto extrémní. V korytě nachází desítky mrtvých raků říčních a živých jedinců objevují jen několik. Na místě máme reportérku Hanu Novotnou, která se nám hlásí do Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ano, jaké ty škody, které jsem se snažil naznačit, vlastně jsou?
1: Tak úplně upřímně, když jsem z louky sešla do koryta řeky, tak kdybych kousek od sebe neviděla most, jenom těžko bych hádala, že tu má téct potok. Spíš bych to typovala na kamenitou stezku. Když jsem ale pokračovala blíž k mostu, narazila jsem na několik větších louží. My jsme částí toho téměř vyschlého koryta se zoologem Antonínem Krásou prošli a našli jsme několik mrtvých tělíček raků. No a dokonce taky nějaké živé. Podle Krásy je nejspíš osvěžila ta trocha deště, co přišla dnes v noci. Živý

0: froušky, které předpovídají meteorologové, voda by se mohla dotéct do několika dnů.
1: Snad se dočkáme. Redaktorka Hana Novotná se nám do dobrého odpoledne přihlásila z Holštejna na hranici Moravského krasu. Populaci raků říčních tam zdecimovalo sucho. Hanko, děkuji za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 14 hodin 36 minut. Na výlet vás může už za pár chvil pozvat Hana Varmužová, která se podobně jako ve své předchozí pozvánce i dnes bude věnovat Kyjovsku. Ona je totiž nedávno navštívila, takže v uvozovkách vytěžila maximum ze svých procházek.
2: Český rozhlas Brno.

cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. I v písničkách se to občas objeví, tuším, že Valdemar Matuška, tam, kde otec skončil, syn teď začíná. Takže tam, kde my jsme posledně s Hanou Varmužovou z Klubu českých turistů skončili, dnes začínáme. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Naší poslední cílovou stanicí byly Ratíškovice. Dnes se z Ratíškovic vydáváme kterým směrem?
1: Z Ratíškovic půjdeme směrem na bájný kopec Náklo a do Vracova. Ale já bych ještě zmínila, že Ratíškovice jsou velká obec, má skoro 4 000 obyvatel, je to vinařská obec a je velmi úpravná, mají tam nádherná sportoviště, krásný stadion, krytý bazén, obec se velmi stará o své obyvatele. A doporučila bych v Ratíškovicích, pokud tam zavítáte, tak navštívit Ratíškovskou železnici a muzeum ve vagónu. Byla jsem tam už před léty. Ta železnice, to je vlastně kousek kolejí a po nich můžete šlapat na takových těch šlapacích drezínách. A muzeum ve vagónu je půvabné malé muzeátko. A kromě toho tady mají ještě muzeum u kronikářa, kde mají takové ty místní zajímavosti. A co je ještě zajímavého, že Ratíškovice jsou historicky spojeny i s Tomášem Baťou, protože on tady nedaleko v roce 1933 otevřel lignitový důl a postavil tady i obytnou kolonii z těch červených cihel. Ta kolonie stojí dodnes, jmenuje se Baťovka a když půjdeme směr Náklo po modré turistické značce, tak už je to jenom skok na tu Baťovku odskočit a podívat se. Domky jsou samozřejmě různě dostavěné, ale ta červená cihla tam je pořád patrná. A cestou u té modré turistické značky u silnice, když půjdete s dětmi, určitě se jim to bude líbit, stojí důlní kombajn. Je to takové veliké žluté monstrum, překvapivé, protože tady funguje nějaká firma v nedalekém lomu a stojí za to se i tady na ten důlní kombajn podívat. My potom budeme pokračovat krásnou takovou sekvencí. Půjdeme Slavínem a to jsou vinné sklepy. Na jedné straně jsou sklepy. Oni nejsou historické, oni vznikali až někdy v 60. letech, ale na druhé straně jsou vinohrady a kráčíme nahoru, v jednom místě se dá mezi sklepy projít a je tam taková maličká rozhledna, spíš jako posed s výhledem na ty vinohrady. No a už nás čeká Náklo, tajemný kopec obestřený pověstmi a na vrcholu kopce Náklo je celá řada soch, jsou tam slovanští věrozvěstové, Cyril a Metoděj, socha Rostislava, Svatopluka, kupce Sámy, je tam několik infopanelů, je tam i popsaná nějaká pověst, jsou tam lavičky, ohniště, turistický ráj. No a nás potom čeká cesta po žluté turistické značce do Milotic. Pokud budete mít ještě sílu, určitě navštívte barokní zámek Serenio s přilehlým parkem. Je to nádhera. Ale my budeme pokračovat dál, protože chceme odjet vlakem z Vracova a ve Vracově se ještě zastavíme na křížové cestě u kostela svatého Vavřince. Ten kostel byl původně gotický, ale byl barokně upravován. No a já bych se přimlouvala, abychom se zastavili i na hřbitově u hrobu Josefa Somra. To byl můj oblíbený herec a je pochován ve svém rodišti ve Vracově.
0: Z Ratíškovic do rodiště Josefa Somra, tedy do Vracova, se s vámi vydala v dnešním typu na výlet Hana Varmužová. Děkuji vám a těším se na další pozvánku Klubu českých turistů.
1: Pěkný den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Rosice u Brna na podzim obklíčí trojice dopravních uzavírek. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Díky sbírce přibylo hned v několika nemocnicích klimatizovaných pokojů. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic začne na přelomu srpna a září s opravami hlavního tahu v Rosicích u Brna. Jako první přijde na řadu rekonstrukce silnice první třídy číslo 23 mezi Rosicemi a Kývalkou u dálnice D1. Práce potrvají skoro 3 měsíce. Auta pojedou převážně v zúžení. K tomu se přidají i další opravy.
3: Ve stejném zhruba 3měsíčním období čeká řidiče omezení přímo v Rosicích kvůli opravě silnice a výstavbě nových chodníků. Od poloviny září tam silničáři zavedou kyvadlový provoz. Pro nákladní auta stanoví objížďku. V druhé půlce září přibude ještě měsíční oprava stejného tahu na opačné straně Rosic od Zakřan po zastávku u Brna. I tam bude provoz řízený kyvadlově. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Kraje bude zastupovat bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec z ANO. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Dva pokoje dětského oddělení nemocnice v Třebíči mají nově klimatizace. Získalo je díky sbírce, kterou iniciovala bývalá lékařka Ivana Jochýmková z Pozořic u Brna. Původně chtěla vybrat peníze na klimatizace pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka. Nakonec ale sbírka vynesla tolik, že zbylo i na klimatizace pro další nemocnice v širším okolí. Výhody chlazení vzduchu při hospitalizaci shrnuje primářka dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alena Holubová.
4: Jak se otepluje vzduch a sem nám přichází tropické teploty, tak pobyt na neklimatizovaném pokoji prostě pro dítě, které má teplotu nebo které je nemocné, je velice nekomfortní. Teda protože je neklidné to dítě, že jo, nemůže spát, potí se, tím pádem zvyšuje ty ztráty těch tekutin.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku krátce polojasno nebo skoro jasno, jinak převážně oblačno, odpoledne zataženo, na jihozápadě se můžou objevit slabší dešťové přehánky, večer budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší část území. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr bude foukat mírný západní až severozápadní, večer pak jihozápadní, rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 93,5 kilometru ve směru na Vyškov. Na D2 se na cestě do Brna tvoří odblučiny kolony, na 2,5 kilometru pak došlo k nehodě. Na D46 pracují na 4,5 kilometru silničáři, ve směru na Vyškov se tam projíždí jedním pruhem. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju všem, kteří jsou správně naladěni. Jinak to vlastně ani nejde. Písničky, které nestárnou, tak ty pro vás mám i v té nastávající hodince. Soutěž, no tu pro vás samozřejmě máme taky. A je, řekl bych, otázkou přímo morální cti, no prostě otázkou cti, abych pro každé vydání naší trefy vymyslel něco nového. Povedlo se, můžu se vám pochlubit, takže i dnes si budete vybírat ze 4 otázkových témat. Abyste si rozmysleli, která dvě jsou pro vás nejvhodnější, tak proto nabízím jednak písničku Mekyho Žbírky, ale v okamžiku, kdy hned po něm začnou hrát a zpívat Roxette, tedy Marie Fredriksson a Per Gessle, tak to bude ten správný okamžik, kdy byste měli už s vybranými nebo před vybranými tématy volat na číslo 726 46 5200, což je telefonní kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno. Odkud se vám hlásím od mikrofonu? Tady je Borek Kapitánček a za chvilku přivítám jednoho či jednu z vás, kdo bude v ten už zmíněný okamžik nejrychlejší. No a 4 témata pro dnešek. Moravský kras, vesmír, přírodopis a seriál Chalupáři. Za odměnu, tedy za 2 správné odpovědi, vás čeká hezká cena. Kniha z nakladatelství Kazda, tentokrát kniha Eriky James, Ideální manžel. A v téhle hodině vás čeká samozřejmě i zámecké léto. Taky to, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se podívá do vesmíru. A čeká vás taky první z 5 dílů ojedinělého seriálu, který Český rozhlas připravil jako připomenutí srpnových událostí před 58 lety. Přeju dobré odpoledne a už konečně snad přichází vláha.
2: Český rozhlas Brno.

0: Odolal jsem tomu, abych v tom takzvaném stop timeu 40 vteřin před koncem písničky dvojice Roxette nabídl takzvanou identifikaci, to znamená znělku Českého rozhlasu Brno, ale to vy víte, že posloucháte Dobré odpoledne. Kde jinde by vám teď, tedy něco málo před 4:15 nabídli trefu, že? Konkrétně Pepovi, který byl v tom pravém okamžiku nejrychlejší na naší studiové telefonní lince. Pepo, dobré odpoledne. Zdravím vás.
1: Dobré odpoledne, zdravím.
0: Voláte z velké dálky, zasloužíte si cenu, ale přece jenom něco pro to musíte udělat. Dvakrát správně odpovědět. Čtveřicí dnešních témat k výběru v téhle naší soutěži, která za chvilku začne, jsou Moravský kras, vesmír, přírodopis a chalupáři. Vyberte dvě témata.
1: Já zkusím ten přírodopis a chalupáře.
0: Je vybráno. Spouštím minutu, která rozhodne o tom, zda vám zašleme knížku Eriky James Ideální manžel, anebo jestli tuhle knížku z produkce nakladatelství Kazda necháme ještě zatím v našem trezoru. Já se ale ještě na chvilku vrátím ke švédským Roxette. Pamatujete si ty doby, kdy byli na vrcholu své slávy tihle dva Švédové, tedy on a ona, Marie a Per?
1: Bych to mohl typnout, tak 80.
0: No, bylo to, ono se to nezdá, ale je to už 37 let, co ta písnička, která před chvilkou dozněla, sesadila z prvního místa německé singlové hitparády písničku Davida Hasselhoffa. 37 let, považte. No ale teď k tématům, které jste vybral pro soutěžení. Přírodopis a chalupáři. V tomto pořadí budu klást otázky, začínám tedy u přírodopisu. A ptám se. Kruhatka Matioliho, opakuju, kruhatka Matioliho je buď to žahavá medúza, nebo asijská vosa, nebo prvosenkovitá rostlina. Kruhatka Matioliho, medúza, vosa, rostlina.
1: A víte, co já zkusím téčko?
0: Prvosenkovitá rostlina. A jak se jmenovalo koření, které Bohouš císař přidával do bramboráků na oslavu záchrany družstevních kuřat? Mehekary, sahakery nebo tandury? Mehekary,
1: tandury.
0: Sahakery, tandury, říkáte, ano?
1: Ano.
0: Ještě běží minuta určená trefě, ještě pořád není rozhodnuto. Ale až zazvoní zvonec, trefy bude konec. Měl jste nakročeno, ale bohužel pokazilo vám toto koření, protože když se tedy vrátím ke kruhatce Matioliho, to je prvosenkovitá rostlina, která u nás roste vlastně na jediném místě, v propasti Macocha, v Moravském krasu. Takže on ten Moravský kras byl zastoupen i v té přírodopisné otázce. Nicméně chalupáři v tom díle, který se jmenuje Zasloužilý všeumělec, takřka na začátku, přidává do bramboráků Bohouš císař sahakery. Mrzí mě to, není to trefa, Pepo, ale znamená to, že se určitě znovu uslyšíme. Mějte se hezky, naslyšenou. Teď je minuta po 15:45. A já vám slíbil i pokračování zámeckého léta. Sliby se mají plnit, Janek Ledecký o tom ví hodně. A já vám řeknu, že to bude už jen pár minut, konkrétně 7,5 minuty. Co uslyšíte další zastavení zámeckého léta. Na jedno ze šlechtických sídel nás za chvíli pozve František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Potěšil vás, aspoň v to doufám, Viktor Sodoma a jeho Ke hrám míčky jsou. A my se můžeme ponořit do poslechu dalšího dílu Zámeckého léta. Já tedy rozhodně a věřím, že mnozí z vás taky. Ještě tento a příští týden s námi můžete putovat po tuzemských zámcích. Se Zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes? No to je už, řekl bych, tradiční otázka. Obligátní otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: I zítra touhle dobou se vypravíme na zámek. A už teď vám můžu slíbit, že to bude zámek Holešov.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A jak jste slyšeli, nebude to jen touhle dobou, ale i během dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu před 58 lety brutální okupace vojsky Varšavské smlouvy, jak jistě všichni víme. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a držela zemi nad vodou, jak se tak někdy říká, tedy nad vodou pravdivými informacemi. První díl seriálu, který jsem vám slíbil už v úvodu téhle hodiny dobrého odpoledne, vás čeká po písničkách Jiřího Korna a kapely Greenhorns.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. A možná, že i dobré bouřkové odpoledne, protože ta bouřka, kterou jsme ještě před čtvrt hodinkou konstatovali někde u Znojma, už míří směrem k Brnu. Tak jsem zvědavý, kdy se ozve první hrom. Máme tady otevřené okno, ale to, co je pro vás, poslouchající, naslouchající, to nejpodstatnější, je to, co jsem slíbil. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci před 58 lety sehrála regionální studia tehdejšího československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenili sítě regionálních studií československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i v organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne

0: a ne otáhnout.
1: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
0: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
1: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Čierné Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
0: Okupační akce měla zelenou.
2: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
3: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
4: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
0: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
5: Ivana je z domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.
6: Je to 58 let a možná mnozí ještě i dnes, nebo možná právě dnes, cítíte jistou hořkost. Teď je 15 hodin 44 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A za chvíli to slíbené se stane skutečností. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme do vesmíru. Martin Písařík vám řekne, kde je rok kratší než den. Bude to trvat jen pár chvil.
7: Český rozhlas Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: zlé, zlé, zlé. Hoří jak trou, hoří jak trou, hoří jak trou, hoří jak trou.
1: Ještě jednou dobré odpoledne, vážení přátelé. Ony hromy, které jsem prorokoval, už jsou přímo nad studiem Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici. Doufám, že máte zajištěny všechny své, no, všechna svá zahradní lehátka, zahradní nábytek, zavřená okna. To víte, nárazový vítr je nárazový vítr. Ale já vám přesto přeju dobré odpoledne s naším vysíláním. 16. hodina to bude čas nových zpráv, které do studia přinese Pavel Chaloupka. Následovat bude Humoriáda, jejím hostem bude Vladimír Hron. A po 17. hodině vás tradičně čeká Den v kraji. Jinými slovy, zmapujeme události na území našeho regionu, ale nabídneme vám i další témata v té publicisticko-spravodajské hodince. Delší prázdniny, to je jedno z témat. Výsledky sbírky, která měla původně zajistit klimatizace pro dětskou nemocnici v Brně. Další z témat. No a dojde i na temné letopisy moravské. Nerušený poslech.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit. Všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Studenti střední polytechnické školy v Brně se dočkají nových praktických učeben. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Koryčany chystají den otevřených dveří v novém domově pro seniory. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Střední škola polytechnická v Brně hledá firmu, která postaví na přilehlých školních pozemcích nový pavilon s učebnami pro praktickou výuku. Peníze na stavbu za skoro 500 000 000 korun dostane škola od kraje. Do procesu se zapojí i samotní studenti, pochvaluje si ředitel školy Vladimír Bohdánek.
2: V současné době máme 3 odloučená pracoviště po celém Brně a veškeré ty provozy těch dílen, odborných učeben, laboratoří, cvičných stěn a tak dále, tak budou přemístěny právě do této nové budovy.
0: Začít stavět se má koncem roku. První výuka by se pak v učebnách mohla uskutečnit na podzim 2028. Na jižní Moravě platí výstraha před velmi silnými bouřkami. Ty mohou odpoledne a večer doprovázet přívalové srážky, kroupy o průměru až 2 cm a nárazy větru až 90 km v hodině. Podle meteorologů hrozí rozvodnění menších potoků a řek, zatopení níže položených míst nebo problémy v dopravě. Vítr také může vyvracet stromy a lámat větve. Výstraha platí do 21 hodin také pro Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský kraj, Vysočinu a část Pardubického a Jihočeského kraje. Koryčany na Kroměřížsku pořádají zítra den otevřených dveří v novém městském domově pro seniory. Zájemci se mohou přijít podívat od 14 do 18 hodin. 22 klientů se z původního domova do nového zařízení stěhovalo v průběhu minulého měsíce. Jak připomněla nezávislá starostka Koryčan Hana Jamborová, starý domov pro seniory už přestal vyhovovat současným požadavkům a normám.
3: Jako je například výtah pro postele, tak pro stojící nebo na křesle, jo, velikost dveří do pokojů a takové ty technické věci, co se nám jevilo lepší postavit nový domov, než za provozu dělat stavební úpravy razantní. Máme tam ty těžší případy, kdy lidi už nejsou mobilní a nejsou schopni se sami o sebe postarat.
0: Domov pro seniory vybudovalo město za 92 miliony korun. Většinu částky pokryla státní a krajská dotace.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku krátce polojasno až skoro jasno, jinak převážně oblačno, odpoledne zataženo, na jihozápadě se může objevit slabší déšť. Večer budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší část území. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní, večer pak jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky čekejte dobré nebo velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor na nepojízdné nákladní auto na Černovické ulici na křižovatce z Hněvkovského. S omezením po nehodě počítejte u Lednice na silnici do Břeclavy a také na Brněnské ulici v Modřicích. Cesty bez nehod přeje Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
5: Krásný den všem.
4: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme na začátek?
1: Já myslím, že Uršula určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Pojď, uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si
0: pohodlí. Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tí hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No. Či podám ještě úpletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko, Františku.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku.
3: Yeah. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevinneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval dal jsem si s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme,
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko. Mhm. A chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básně.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 29.
11: 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ti lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: No, to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej?
2: Pome, Trenčianské Teplice.
1: A teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuju.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: jo.
4: No. Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Od Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
8: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
8: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
8: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
9: Jirák, přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu To je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna půjde, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, dělá to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti, dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé auto.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech

0: takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Na češ jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
1: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
2: tak.
1: Ne, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
3: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
4: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
2: Tak jsem sundal ty
4: kalhoty a dal jsem nacpal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítězoslav mě odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: O té reakce Foukán se hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
7: Ano, milé, hele.
6: No, bez vás.
8: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstna.
6: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň během toho hlasování Humor mezera A, anekdoty Humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme, Hurvínka, pouště dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle, i pana Hrova.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna, jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Pepa ze Štětí. Mm-hmm. A dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
2: Děkujeme.
1: My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl ty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola.
1: Hlasem pana Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli. Dobrý den. Haló. Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil.
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď dobrý den, další prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
11: a já bych si přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
11: Nebo Ačko,
1: Ačko, Ačko, Ačko, Ačko, Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak, ale je má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Začátek školního roku odloží v Česku kvůli stavebním úpravám 14 základních a středních škol. Nový úsek dálnice D49 k Fryštáku využilo v červenci téměř 12 000 aut denně. Brněnská filharmonie dnes zahájí 27. ročník festivalu Spielberg a zítra bude převážně oblačno, odpoledne zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Čtrnáct základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
4: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
5: Zatímco devítiletá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
6: Budu to ještě plánovat.
5: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
7: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
5: Stavba vyjde městu na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frštákem na Zlínsku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Spielbergu zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
8: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a roku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
2: V Havlíčkově Brodě začal 22. ročník letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Desítky studentů z celé Evropy se tento týden v praxi vyzkouší práci v redakcích. Pro zájemce jsou navíc připravené bezplatné besedy v klubu Oko.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku krátce polojasno až skoro jasno, jinak převážně oblačno, odpoledne zataženo, na jihozápadě se může objevit slabší déšť, večer budou postupně od severozápadu srážky přibývat na větší část území. Teploty ty nejvyšší vystoupí na 22 až 25 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S omezením po nehodě teď počítejte na Hradecké ulici v Brně, stejně jako mezi brněnskými Bosonohami a Veselkou a u Blanska, tam se na silnici do Šebrova projíždí kyvadlově. Opatrně projíždějte i místem nehody u Rájce Jestřebí, opět na silnici do Blanska a u Krásenska na cestě do Lipovce. Pozor i na silnici z Ochozu u Brna do Líšně, odklízejí tam spadený strom. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 17. srpna roku 2026. Pořad Den v kraji začne přehledem důležitých událostí z Jihomoravského kraje. Krátce před čtvrt na 6 bude čas na předpověď počasí. Jak jste slyšeli ve zprávách, na 14 školách v Česku žáci usednou do lavic kvůli stavebním pracím později. Platí to i pro základní školu v Pozořicích na Brněnsku, kam se vydáme pár minut před půl šestou. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 8 minut. Dnešní zpravodajský souhrn pro vás má Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne ještě jednou i ode mě. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední v celé republice. V Jihomoravském kraji jedinou z nich bude základní škola v Pozořicích u Brna. Bavit se o tom budeme za chvíli. Střední škola Polytechnická v Brně hledá firmu, která postaví nový pavilon s učebnami pro praktickou výuku. Peníze na stavbu za skoro 500 000 000 korun dostane škola od kraje. Do procesu se zapojí i samotní studenti, pochvaluje si ředitel školy Vladimír Bohdánek.
3: V současné době máme 3 odloučená pracoviště po celém Brně a veškeré ty provozy tak budou přemístěny právě do této nové budovy.
2: Ta se má začít stavět koncem roku. Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 24 případů klíšťové encefalitidy. Týkají se většinou vyšších věkových kategorií. Všechny museli lékaři hospitalizovat na infekčních odděleních. Loni bylo nakažených touto dobou více, tedy 28. Podle epidemioložky Renaty Ciupek si to vysvětlují hygienici vedry a nízkou aktivitou klíšťat.
4: Mají raději takovéto vlhké počasí. Pokud je teplota pro aktivitu klíšťat příznivá, bývají případy ohlášeny ještě i v říjnu a v listopadu.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavní stížností v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Ředitelství silnic a dálnic začne na přelomu srpna a září s opravami hlavního tahu v Rosicích u Brna. Jako první přijde na řadu rekonstrukce silnice první třídy 23 mezi Rosicemi a Kývalkou u dálnice D1. Práce potrvají skoro 3 měsíce, auta pojedou převážně v zúžení. K tomu se přidají i další opravy. A desítky řidičů musí do čtvrtka 20. srpna vyklidit parkoviště v Oblé ulici v Brně Novém Lískovci. Brzy tam začne výstavba nového parkovacího domu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky máme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Po bouřkách a dešti, který se teď posunuje z Jihomoravského kraje dál na severovýchod, ale ještě na jihovýchodním okraji nějaké srážky doznívají a znovu se tvoří také na jihozápadě, tedy na Znojemsku, tak klesly teploty. Teď jsou většinou tak mezi 20 až 24 stupni, jenom právě jihovýchod kraje Strážnice tam má ještě 27, no a na severu kraje tam je i pod 20 stupňů Celsia. Oblačnost už zase přibyla, za těmi bouřkami se na chvíli trošku protrhávala, teď už zase spíš většinou zataženo. No a vítr fouká už od západu až severozápadu, ale ve východní části kraje ještě vítr jihozápadní nebo jižní. Většinou ty rychlosti jsou slabé, ale v těch bouřkách ten vítr hodně výrazně zesiloval na rychlosti třeba kolem 80 km v hodině.
1: A co nás čeká v průběhu večera a noci?
2: Během večera by postupně od západu celé to srážkové pásmo mělo odcházet z prostoru Jihomoravského kraje, takže teď ještě v těch následujících možná hodině dvou od západu další ještě přehánky, případně déšť přicházejí, i ještě bouřky se mohou objevovat, ty už by snad nemusely být nebezpečné, ale může se stát, že ještě nějaká lokálně ojediněle se objeví, takže v noci už potom očekáváme oblačno až polojasno, chvílemi může být dokonce i skoro jasná obloha, v těch nočních hodinách ještě ve východní části kraje až zataženo, to bude ještě zbytek té fronty. No a pokud jde o srážky, tak v noci se přehánky mohou vyskytovat, ale už jenom výjimečně a pokud se vyskytnou, tak spíše na severu kraje. Teploty budou klesat nejnižší v noci mezi 15 až 12 stupňů, vítr mírný severozápadní až západní.
1: Na závěr, jaké počasí bude zítra?
2: Zítřek ještě může mít ráno krátce polojasnou, skoro jasnou oblohu, jinak bude převažovat oblačno a podobně jako v noci, tak zejména na severu kraje se ale spíš jen s takovou malou pravděpodobností zítra mohou objevit slabé přehánky. Odpoledne se ty srážky přesunou spíš naopak na jihozápad kraje, kde je nějaká šance taky nepříliš velká, že se objeví déšť a zatáhne se. No a potom obecně srážek bude přibývat zítra večer a v noci na středu to bude takové další srážkové pásmo, které bude od západu až severozápadu přecházet a teploty zítra 22 až 25 stupňů.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Taky děkuji. Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně

0: Ještě 2 týdny volna a pak zpátky do školních lavic. Některé děti si ale prázdniny prodlouží. Začátek školního roku odloží většinou kvůli stavebním pracím 14 škol v Česku. Jednou z nich je základní škola v Pozořicích na Brněnsku, kde ještě pracují na novém školním pavilonu. Výuka tam začne až 7. září.
1: Barbora Frolková, mám 9 let a půjdu do 4. třídy.
2: Baru, jak ty se koukáš na to, že máte o týden delší prázdniny?
1: Je to super, mě se to líbí.
2: A v čem?
1: No v tom, že můžu zůstat doma a nemusím se učit.
2: A už máš nějaký plán, co budeš dělat?
1: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
2: Zatímco Barbora má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
3: Budu to ještě plánovat.
2: Těšíš se potom jako do té školy vůbec?
3: No, moc ne.
2: A kvůli čemu ne?
3: Kvůli učení, ale těším se za kamarádama.
2: Jak se jmenuješ ty, prosím?
4: Mirek Měšťan. Bude mi teďka 9 a půjdu do 3.
2: A jak ty vidíš to, že máte o týden delší prázdniny?
4: Dobrý, protože se nemusíme díl učit.
2: Pro jejich maminku Veroniku to ale bude komplikace.
5: Protože že musíme zajistit nějaké hlídání, nebo nemůžou být pořád sami doma, nebo prostě chodím do práce, takže je to určitá komplikace, ale kluci se na to těší.
2: A jak to teda vyřešíte?
5: Asi budou, prostě babička bude muset nějak zafungovat trošičku ještě.
2: Začátek školního roku se zpozdí kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
6: Tady právě dochází potom k oddělení té staré a nové budovy, tak aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
2: Tam budou odborné učebny.
6: Bude tam učebna robotiky, učebny jazyků, učebny informatiky a potom školní klub, školní družina.
2: A přesunou se tam taky kabinety učitelů. Ve škole tak bude víc místa pro školáky, kterých teď dochází z Pozořic a okolních obcí skoro 600.
6: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se bude vlastně se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
2: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. V areálu školy přibude taky nová sportovní hala. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Po písničce si můžete poslechnout glosu Miloše Šenkýře, tentokrát na téma volební.
7: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Začíná volební kampaň a s ní i čas, kdy je nutné se ještě víc než obvykle zamýšlet nad tím, co politici říkají. Nad všemi těmi slovy je třeba uplatňovat zdravý rozum, říká ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Našel jsem na jednom počítačovém serveru anketu. Byla mezi lídry kandidátek, které budou v říjnu usilovat o hlasy ve volbách, v tomto případě na brněnskou radnici. A každý z lídrů tam více či méně důležitě odpovídal, jak moc prioritní je pro Brno nové hlavní nádraží. Vlastně jsem ty odpovědi mohl hádat dopředu. Nic nového, nic posuvného. Ale opět jsem si uvědomil, že je ten nejlepší čas přehodnotit přemýšlení. V tom čase volebních kampaní opět škrtat v programech, které k nám dorazí vše, co vlastně ani nemůže být jinak. Může někdo slibovat, že nechce prosperující město, že nechce město, v němž bude fungovat doprava, to nejlepší zdravotnictví a budou tu vzdělaní a bohatí lidé? Ano, znovu nastávají 2 měsíce, kdy si mnohem více musíme uvědomit, že není důležité jen co chtějí, nebo aspoň slibují ti či oni udělat. Důležité je, jak toho chtějí dosáhnout. Je hezké slibovat dosažitelná parkoviště, ale jak? Stavbou stále dalších nebo zvýšením parkovného? Naplnění většiny slibů stojí peníze. Odpověď musí být jasná. Kde je vzít? Líbivě zní ta obecná odpověď, že se ušetří za nevýhodné zakázky či dokonce náklady na úplatcích. Ale kolik takových peněz skutečně je? Je to něco jako slib nadprůměrných výplat pro všechny. Matematicky také někdo musí mít ty výplaty pod průměrem, aby nějaký průměr vůbec vznikl. A nestačí jenom, když pod průměrem budou uklízečky a politici. I na ty stavby a projekty je nutné někde ušetřit. Co tedy bude tím místem, kde se peníze vezmou a jaký to bude mít dopad? Číst volební sliby teď bude opět o tom umět zapojit zdravý rozum. Vnímat i to, co bychom řešili ve svých vlastních rodinných rozpočtech. Že jedna věc je přání a slib a druhá uskutečnitelná realita.
0: To byl glosář Miloše Šenkýře, který zní každé pondělí v tomto čase. A o čem bude řeč po písničce? Babička z Pozořic udělala sbírku na klimatizace pro dětské oddělení brněnské dětské nemocnice. Sešlo se jí ale tolik peněz, že zbylo. Koupila proto klimatizace i pro jiné nemocnice. Více za chvíli.
2: Den v kraji.

0: S pořadem Den v kraji se teď vypravíme kousek za hranice Jižní Moravy, konkrétně do Třebíče. Právě tam totiž zamířily peníze ze sbírky, kterou iniciovala Ivana Jochimková z Pozořic na Brněnsku. Chtěla původně jen získat prostředky na nákup klimatizací pro brněnskou nemocnici, pro dětskou nemocnici v Brně, ve které se ve vedrech zotavovala její vnučka. Farníci z Pozořic ale vybrali a věnovali tolik peněz, že mohli darovat klimatizace i jiným nemocnicím napříč brněnskou římskokatolickou diecézí. Zamířili tak i na dětské oddělení v Třebíči.
1: Tady je v podstatě trochu chlazená jenom ta chodba, takže nekomfortně, když byly největší vedra, tak všechny pokoje měly otevřené dveře. Takže tohle je druhý pokoj.
2: S primářkou dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alenou Holubovou vstupujeme do jednoho ze dvou pokojů, které jsou nově vybavené klimatizací.
1: Ty okna jsou tady orientovány na jih až jihozápad. Navíc jsou otevřeny do takového jakoby atria, to znamená vybetonovaného dvorečku, takže ta teplota se ještě kumuluje.
3: Dobrý den.
2: Vy jdete pracovat na klimatizaci, že?
3: Jenom tam dám ty kolena, snad se tam dostanu.
2: Technik přichází dodělat poslední práce.
3: Zeleno. A jo, dobrý.
2: Pozor.
3: Aha, pecka.
4: Vypnout, zapnout. Teplota nahoru dolů.
2: Přívětivější teploty na pokojích vítá lékař William Tatranský.
5: Zejména je to na pokoji pro menší děti, to znamená, že tam budou i rodiče, pacienti po operačních zákrocích, kdy fakt jako ten chlad trošku je vítaný.
2: Na dětském oddělení v Třebíčské nemocnici teď zůstává bez klimatizace dalších 9 pokojů.
5: Na pokojích bylo někdy 30-31 stupňů, což u pacientů, který třeba mají horečku, tak určitě i jenom ta péče srážení horečku.

0: úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 47 minut. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme na brněnské hlavní nádraží.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1927. Dva vlaky se srazily přímo na nádraží. V jednom vlaku 600 lidí, ve druhém dvojnásobek. To jsou počty, jaké by dnes mohli železničáři závidět. Jenže když se 12. dubna 1927 dva takto naplněné vlaky srazily přímo na brněnském hlavním nádraží, bylo jasné, že se událost nezapíše do dopravních rekordů, ale do temných letopisů. Byla raní špička. Méně obsazený vlak jel od Slavkova a měl 24 vagónů. Druhý pak vezl od zastávky 25 vagónů. Školáky, lidi mířící do práce, obchodníky, prodejce na trhy. Nádraží už tehdy nedostačovalo potřebám. Strojvedoucí soupravy ze Slavkova navíc na trati jel poprvé jako zaskakující. Měl 3 minuty zpoždění a lokomotivu nestačil zastavit na správném místě tak, aby maximum vagónů stálo u nástupiště. Lokomotiva přejela na výhybku a najela do cesty přijíždějícího vlaku ze zastávky. Část vagónů vykolejila, jen hromada štěstí a zejména zábradlí a pevný semafor zabránili tomu, aby se svalili z náspu do souběžné ulice. Závěrečná zpráva zmiňuje 5 obětí a dalších 110 zraněných, z toho 23 těžce. Černý den neštěstí dolehl na celé Brno a okolí, které teprve v těchto hodinách bude překvapeno strašnou zprávou o osudu svých příbuzných, matek, dcer, synů i otců, kteří ráno zdraví a veselí pospíchali do práce. Psalo odpolední vydání Lidových novin. Na titulní straně jmenuje oběti i zranění. Hrůzy, které prožilo dělnictvo v roztříštěných vozech, jsou nepopsatelné. Po srážce nastal křik, kvílení a sténání raněných, dodávají. Strojvůdce Karel Hudeček se za chybu omlouval, argumentoval špatně fungující brzdou i tím, že měl za sebou službu trvající 14,5 hodiny.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 44. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: V našem letním servisu, který je o prázdninách nedílnou součástí pořadu Den v kraji, se teď podíváme na tuzemské řeky. Pokud byste se totiž zamýšleli nad tím, kam vyrazit na případné splouvání řek, za tradiční vodáckou zábavou není situace vůbec ideální. Spíše naopak. Vodácké mapy svítí červenými semafory. Spíše je nutné uvažovat třeba nad některými řekami v Alpách. A to splavnost je ještě často spíše jen pro plastové kánoe se zkušenější posádkou, která i v omezeném množství vody najde proutnici. Naopak rafty, laminátové lodě a začínající vodáci potřebují vody více. Podle vodáckého serveru Raft je v tomto okamžiku většina tuzemských řek nesplavná. Týká se to třeba Bečvy, Blatnice, ale také Chrudimky, Jihlavy a větší části Lužnice. Vyhnout se vodáci doporučují i velkým a známým řekám, jako je Labe, Sázava či Otava. Morava je na hranici využití, a to ještě pouze v dolní části. Vltava slouží ve vodáky užívaném úseku částečně z vyššího brodu. Na Dyji je střídavě oblačno. Splavný je úsek pod Znojemskou přehradou a Novými mlýny. Podobně Berounku lze splouvat pouze na dolní části. Horní část toku z Plzně je na samé hranici sjízdnosti. Relativně dobře je na Ohři, ale ovšem opět pouze na části pod Nechranickou přehradou. Na horní tok není radno se vypravovat. A to už byly poslední informace prvního dne. Dne v kraji tohoto týdne. I v následujících dnech však pro vás budeme shromažďovat důležité zprávy a reportáže. Takže určitě vždy po 17. hodině poslouchejte. Naslyšenou se těší Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
2: V sále už se zhaslo. Jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc a ten kousek nebe je jen malovaný.

Vrásky na tvém čele rychle skryješ, minka. Běro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc, a ten kousek nebe je jen

V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: vás umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Zájem o poporodní návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou přesahuje možnosti asistentek. V pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. V Hodoníně začíná první sochařské sympózium Od modelu k soše. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Zdravotní pojišťovny proplácí od začátku letošního roku 3 poporodní návštěvy v 6 nedělí. Ne všechny ženy se ale ke službě kvůli nedostatku porodních asistentek dostanou. Problémem je také to, že na volný termín si často musí počkat i několik týdnů, říká prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchárová.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se letos v prvním čtvrtletí uskutečnilo skoro 3 000 poporodních návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 000. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problémových míst, která mají zacílit pomoc na nejohroženější oblasti. Dnes v Hodoníně začíná první sochařské sympózium s příznačným názvem Od modelu k soše. Lidé se dozví, jaký je průběh tvorby sochy a uvidí, jak vznikají sochařská díla přímo pod rukama samotných autorů. 4 umělci z Česka a Slovenska budou totiž během 10 následujících dnů dokončovat své návrhy do veřejného prostoru. Sympózium je součástí celoročního stejnojmenného projektu, dodává pořadatel Jan Buchta.
4: My jsme na začátku roku vybrali modely od těch sochařů, ty jsme převezli do Brna na VUT, do jejich specializovaného pracoviště a tam se ty modely skenovaly, zvětšovaly robotickým frézováním nebo 3D tiskem. Sympozium už je ta poslední fáze, kdy se ty sochy dokončují.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku krátce polojasno až skoro jasno, jinak převážně oblačno, odpoledne zataženo, na jihozápadě slabší déšť, večer postupně od severozápadu srážky na většině území. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat bude mírný západní až severozápadní, večer pak jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor v místě nehody na 209. kilometru ve směru na Brno. Na stém 85. a půltém pak ve směru na Prahu zůstává ve stoupacím pruhu auto s poruchou. A na D2 před Brnem se od Blučiny tvoří kolony. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tentokrát nám hned v úvodu Moravy krásné země zahrála Stříbrňanka a my si tak mohli pěkně doleva či doprava zatancovat na mysliveckém bále. Byla to polka Antonína Perničky. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a samozřejmě ani dnes nebudou chybět písničky ze srdce. Pro paní Aničku Zapletalovou z Olšan zahrají Vacenoviáci písničku Jiřího Zmoška Lásko, moja lásko. No a pro jistou paní Marii z Vysočiny to bude Smutná milenka a ještě pro paní Aničku Štolfovou z Morkovic písnička podání Glorie Krásné je žít. Dobrý výběr a jistě tyto písničky potěší i mnohé další posluchače. Třeba zrovna nějakou tu Petru nebo na Slovensku Milicku. Právě tato jména jsou dnes oslavována. Přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Joška Černý.
1: Keď se mi

0: Tak to byl Jožka Černý, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a já už tady mám první telefonát, je tady od nás z Brna a je to pan Vlastík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, vážená paní Ostrá. Dovolte mi, abychom mi manžel Anička Vlastík Staníkovi z Brna, nyní Anička na Slovensku, nechali zahrát našemu bratrovi, potažmo švagrovi, panu Stanislavu Staníkovi, jeho 81. narození nám, které bude slavit 21. tohoto měsíce. Určitě se připojí bratr Zdeník se svojí rodinou, manželkou Stanislavou, dětma Michailou, Martinou a Bárou, dále rodina ze Slovenska švagrová, Zuzana s Petrem a Stella rodina a ještě dále bratranec Antonín Nedavaška z Vrbětí s manželkou Janou Nedavaškovou rodinou a dále ještě bratranec Jaroslav Nedavaška s manželkou Zdeňkou ze Smoliny a dále ještě Neteřinka Petešková. Prosím vás, paní, ještě paní švagrová, paní Staníková.
0: No prostě všichni, kteří mají Staníka, Stanislava rádi, no jasně.
1: Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, osobní rodinu, spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy a teda hodně zdraví. A zadajte mu nějakou pěknou písničku.
0: Jo, budou písničky, bude jich několik. No a pan Stanislav má dobré jméno i příjmení, protože když řeknete, hele, Staníku, tak nikdo si může myslet, že ho oslavujete vlastně křestním jménem, že jo?
1: Tak jo. Ano, máte vám děkuju.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. No a jak je zvykem, tak se vrátím k prázdninám u babičky polední, protože zpívala močíkovná osmiletá slečna Viktorka Smetanova z Lhocka, takže pakliže byste si chtěli poslechnout tuto šikovnou slečnu, jak zpívala Vysoký jalovec, tak si můžete najít naše rozhlasové stránky, náš web a tam můžete audioarchiv, celodenní záznamy a už můžete poslouchat. No Viktorka, to byla opravdu močikovná holčička. Říkala mě, že ten Vysoký jalovec, že tu písničku je naučil ve škole v hudebce pan učitel, tak ještě jednou pane učiteli, děkuji, klobouk dolů. No a ještě mě říkala, že ráda sportuje, jezdí na kole, baví kreslení, tvoření a ještě se mě svěřila, že dostala dres od maminky a že by chtěla hrát fotbal, tak snad se to Viktorce povede. Doufám, že prožije zbytek prázdnin v pohodě, že už se určitě těší do školy, je u babičky Dany, kterou také zdravím. Takže Viktorko Smetanová, krásně si zpívala, ještě jednou všichni děkujeme. No ale teď se tady rozblikal jeden z telefonů, tak já si ho ještě vezmu. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je tentokrát u telefonu?
2: Ještě tady Štěpáno, paní, já jsem se chtěla zeptat, zítra by měl můj tatínek nedožitek se 16 roku, chtěla by mu zahrát písničku do nebička.
0: No tak samozřejmě, vy chcete zavzpomínat, ano?
2: Prosím?
0: Že chcete zavzpomínat. Teď na tatínka.
2: Ano.
0: No tak mě pověste, jak se tatínek jmenoval?
2: Felix Rotter.
0: Felix Rotter. A vy jste dcera?
2: Já jsem jako dcera provdaná Hozničková.
0: Ano. No a pověste mě.
2: Já už nemám nikoho, ani bratra, ani maminku. Maminka tam by měla až 29. tak listopadu. By nedožité šo 16 roku. Ale já už nemám nikoho.
0: A jaké máte vzpomínky na tatínka Felixe?
2: Byl
0: to veselý člověk.
2: No, on byl dobrý
0: člověk.
2: On měl 47 roku, když umřel.
0: Aha, tak to už je hodně dlouho, no ale vzpomínky v srdci zůstávají, že samozřejmě.
2: Ano.
0: Takže my budeme, když byl pan Felix veselý člověk, tak budeme vzpomínat při veselých písničkách, ano?
2: Můžete, paní, když to půjde a platí se několik za to.
0: No, neplatí se nic, teď už to všichni slyšeli, váš tatínek v nebi to už určitě také slyšel, takže se můžeme rozloučit, protože ty písničky už tady mám připraveny. Nashledanou.
2: To bude aj zítra, že?
0: Dneska ne, to už bylo dneska, vy jste byla teď v živém vysílání právě,
2: no,
0: ano?
2: No, má jako, by to měl 8 mát.
0: No, to je jedno, tak jsme zaspomínali o den dřív, když se nic neděje. Mm-hmm. Takže vzpomínka na pana Felixe Rottera.
2: Ano.
0: Nashledanou.
2: Ano.
0: Nashledanou.
2: Tak se neplatí nic, nemusíte
0: vám. Ne, opravdu ne, nebudeme po vás chtít vůbec nic, opravdu ne. Takže se můžeme rozloučit, protože Moravěnka už je připravená.

0: Tak to byla Moravěnka, která nám zahrála pěknou směs lidových polek. No a teď už dávám slovo paní Lence. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát rodině Pokorných, to z Praslavy u Brna, že paní Pokorná měla narozeniny. Mm-hmm. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a boží požehnání. A vše, co si budu přát, to se si zase přeju já. A pak ještě bych chtěla jedno, včera to bylo 19. to jsme pochovali pana Soufala Karla, tak bych chtěla dát svoji vzpomínku za celou rodinu, že nám je líto, že je prostě, že umřel a že mě strašně chybí, jak to umělovala to vše. A kdyby to šlo, to bych udala celý život.
0: Paní Lenko, to je prostě život.
1: Já vím, ale on umřel tak, že spadl z obvěsi páteř.
0: Osud asi, osud, paní Lenko, prostě život no, je i smrt, tak to musíme brát.
1: Je vzpomíná přítelkyně Lenka.
0: Ano.
1: A celá rodina Elsnerová, jeho sestřenica a celá jeho rodina Elsnerová.
0: Dobře, tak vy na Karla vzpomínáte, pokud vím pořád.
1: A vy jste zdravá.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: Spokojená.
0: Děkuji.
1: A všechno další do toho života, jo?
0: Děkuji moc a vy se mějte hezky. Krásné vzpomínky. Naschledanou. A už dopis. Dnes slaví životní jubileum naše nejstarší sestra, paní Jarmila Zámečníková ze Strání. Celým srdcem ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost ze života a úsměv na líčku. Tak, jak vždycky říkal náš tatínek. Buď zdravá, šťastná a veselá. Přání a písničku posílají sourozenci Božka, Anička, Lidka a Jožin s rodinami. A už je tady první písnička ze srdce. Takže já už zdravím do Olšan paní Aničku Zapleta. Paní Aničko, krásný večer. Právě teď přicházejí Vacerovjáci. Lásko, moja lásko.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Já jsem tady měla jeden milý telefonát. Ještě volal Marek Verbík, poprosil mě o písničku. No Marek má pamatováka, to je úplně neuvěřitelné. Tak Marku, my jsme se dívali. Uvidíš, až přijdeš k nám. To je název písničky totiž. Takže Marku, zahrajeme někdy. A bude to snad brzo, protože Marek říkal, že naposledy jsme tuto písničku hráli 29. ledna 2010, že si na to dobře pamatuje. Tak já ho ještě zdravím jednou, to je můj poradce a náš věrný posluchač. Tak jeho krásný večer. No ale teď už přejí krásný večer. Je to paní Anička Zapletalová z Olšan. Ano, příjemkyně předchozí písničky ze srdce. Tak dobrý večer.
2: Rád děkuju za tu písničku moc krát a chtěla bych zahrát zítra je Heleny, máme sestru Helenu do Lutina, všechno nejlepší, to přeju sestry a pak tento týden se dožívá Milenka Soldánova narozeniny, to je za rohem sousedka, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko a to jí přeji manžel Fana, pak Petra má taky, její dcera svátek a Jana dcera s rodinou a Fanin ještě syn s rodinou, tak jim přejeme hlavně to zdravíčko a štěstíčko a děkuji jim za všechno, co mě pro mě dělají. A vám do rádia, všechnym hlasatelkám a hlasatelům a vám všechno děkuji za všechno, poslouchám, protože kdyby byl Laja, tak ten vám vždycky hrával, vzpomínal na vás, tak jim taky pošle ten návrh. A ještě bych řekla, paní Klabákovu pozdravujte.
1: Dobře, vyřídím.
2: Hlavně ať je zdravá a vy taky všetci buďte zdraví a hrajete, já poslouchám ráda.
1: Tak jo, děkujeme
2: tak
1: moc.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou. A tady hudební dárek jen pro radost, potěšení. Zahřátí u srdíčka, ať potěší na Slovensko ke krásnému dubu mladou paní Ellen, dlouholetou věrnou posluchačku tohoto krásného pořadu. Milá Ellen, přejeme ti krásný druhý měsíc dovolené po boku milující maminky Angely, která je také členkou klubu Českého rozhlasu Brno a Zlín a příští rok se bude přát z rozhlasu k požehnanému kulatému narozeninovému výročí. Dále píseň, ať potěší tvoji drahou polovičku Vicky na Krovinu. Všem jmenovaným i s vašimi rodinami vám přeji pevné zdraví, boží požehnání a ochranu do každého dne bok po boku. Od srdce Věra s Pavlem. A tady čtu. Dobrý den vám přeji v Českém rozhlase Brno a Zlín. Mám tři oslavence. To píše posluchač Míra Lorenz Vyškova a pokračuje. 7. srpna měla jmeniny Lada Vacková z Prahy. Je to moje známá. Včera 16. měl narozeniny 61 let pan Jaroslav Šlimar. A právě dnes má jmeniny paní Petra Králíková bez. Je z Říčan a je také moje známá. Zdravím i jejího manžela Zdeňka. Všem přeji hodně zdraví, pohody v rodinách i v dalším životě. Jejich známý Míra Zbyškova to zasílá. No a já tedy zasílám další písničku ze srdce a je tentokrát pro jistou paní Marii z Vysočiny, která si tak posteskla, že nehrajeme vůbec smutnou milenku. No my, paní Marie, hrajeme. Smutnou milenku má v repertoáru přímo několik kapel a pro vás teď budou hrát Božejáci.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla smutná Milenka Antonína Pelce a Viléma Sýkory pro paní Marii z Vysočiny hráli Božejáci. Paní Marie, krásný večer, doufám, že jste byla spokojená. No a za chviličku bude ta třetí písnička ze srdce, ale předtím ještě. V úterý zítra oslaví svátek paní Helenka Lakosilová z Vážan u Polešovic. A přání, naše milá, máme tě moc rádi a přejeme ti život plný slunce, lásky, zdraví a vůbec všeho pěkného. Jsi člověk s velikým srdcem a tak si zasloužíš jenom to nejlepší. Za všechno ti děkuji manžel Jan, dcera Jana, bratr a sestra s rodinou. No a k přání se připojují kamarádka Věra a Šuránkovi. Helenko, ať pro tebe rozhlas příjemně hraje a každý ušitý kroj ať udělá radost. No a dnes slaví narozeniny pan Antonín Obadal z Mirošova u Valašských Klobouk. Pro něho následující. Milý Tondo, tatínku, dědečku a pradědečku, tvým krásným 78. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a božího požehnání. Ať je každý tvůj den naplněný radostí, spokojeností a dobrou náladou. Děkujeme ti za tvé laskavé srdce, obětavost, pracovitost, životní moudrost i za pevné rodinné zázemí, které nám vždy dáváš. Písnička a ti udělá stejnou radost, jako nám dělá tvoje přítomnost. S láskou a úctou ti všechno nejlepší k narozeninám přejí manželka Štěpánka, děti s rodinami, pravnoučata Jeremiášek a Lariska pak posílají pusinku. No a už je tady třetí písnička ze srdce. Tak já zdravím v Morkovicích paní Aničku Štolfovou. Ještě jednou blahopřeji k jejím nedávným narozeninám. Slavila 11. srpna. No a pro ní bude hrát Gloria, krásné Ježí.

0: Tak to byla Gloria, písnička Zdeňka Gurského, Miloslavy Gurské, krásné je žít. No a tentokrát i Gloria hrála hlavně pro paní Aničku Štolfovou z Morkovic. Tak ještě jednou přeji krásný večer. No a mezi tím mě volala paní Marie z Vysočiny, pro kterou jsem hrála tu druhou písničku Ze srdce. Říkala mě, že to byla písnička z jejího mládí a že bože, jak ji přímo zbožňuje. Tak byla nadšená, mocně děkovala, dokonce říkala, že mě objímá, tak já vás taky na dálku, paní Marie, objímám a můžete poslouchat dál a zpříjemňovat si dnešní večer dalšími pěknými písničkami. No ale teď už si poslechneme pana Skácela. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady pan Martin z Hulína. Chtěl bych zahrát písničku pro pana Jardu, taky z Hulína. Uh-huh. Ať si má v životě dobře a je šťastný a ať si užije dovolenou v Bulharsku.
0: Mm-hmm. No vy už jste byl na dovolené, Martine?
1: Ne. Jako v životě už ano, ale letos ještě ne.
0: Tak si užívejte alespoň krásných dnů. Teď se trochu ochladilo, tak už je to příjemnější. No ale bude písnička pro Jardu z Hulína.
1: Tak, jo, díky moc.
0: Hezký večer, nashledanou. No a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes má Marta Jurkovičová z Nitry, slovenská to posluchačka. Dále má narozeniny paní Helena Mičíková z Pitína a svátek má Petra Výchová z Choropině a také paní Petra Švehová z Brna. Takže milé dámy, samozřejmě my rozhlasáci jsme nezapomněli na vaše narozeniny a svátek a přejeme vám do let příštích hodně zdraví, pohody, spokojenosti, prostě mějte se moc hezky a děkujeme za to, že nás posloucháte, to nás opravdu těší. No a Broněk Uher blahopřeje k dnešním narozeninám kamarádovi a muzikantovi Jaroslavu Kadlčkovi z Dolního Němčí. Dále k svátku blahopřeje paní Petře Hanouskové, ta žije v Anglii, a také paní Petře Kolískové, která žije ve Francii, je rodačkou z Dolního Němčí. Všem přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No samozřejmě, že blahopřeji i rodinní příslušníci, prostě celé rodiny jmenovaných a také ještě i muzikanti vidím a kamarád Broněk s maminkou a rodiny Uhrova Zapletalová, takže to byla ještě Bobčíková, je tady napsána. Takže jubilanti určitě vědí, nebo oslavující určitě vědí, kdo komu blahopřeje. No ale já teď posílám písničku, hudební dárek, hrát bude mistříňanka od mistří.

Tak to byla Polka Blausava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. No a už tady studiové maily. Tady prosím o vzpomínku na moji maminku, paní Elišku Horákovou. Narodila se 17. srpna 1922, dnes by měla 104 roku. 12. září 2019 od nás odešla na věčnost v požehnaném věku 97 let. Za vzpomínku děkuje dcera Irena Večeřová z Křenovic. Tady píše, že maminka ráda měla písničku Madonna, tak zahrají někdy, a jelikož i já, to píše paní Večeřová pořád, jsem měla 4. srpna narozeniny, tak prosím o písničku Ze srdce hádaju. Tak jo, paní Ireno, já vám přeji ještě jednou všechno nejlepší. Písničky si zapíši a jedeme dále. Prosím, zahrajte pěknou písničku pro naši dcérku, paní Petru Kvasnicovou z Rouchovan, k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přeji rodiče a sestra Pavla. A tady hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší moji sestřenici paní Petru do Popova ze Štítné nad Vláří. Přeji, ať se jí daří jak v osobním, rodinném i pracovním životě. K tomu pevné zdraví, radost v kruhu milující rodiny. Ti Petro přeje Věra s rodinou. PS. Píseň, ať potěší i tvoji dceru, slečnu Elišku a zbytek rodiny v Popově. Dále zdravím tvého bratra Vojtíška do Hluku s rodinkou, sestru Pavlí s rodinkou. Závěrem zdravím do Štítné nad Vláří i tvé rodiče Máňu s Vojtíškem a Srejdovi Vojtíškovi přeji pevné zdraví, boží požehnání k letošním kulatinám. Tak krásný podvečer, Petro s rodinkou. A výše jmenovaným přeje Věra s rodinou. Úplně poslední tady vidím. Velký dík, paní Jiřínko, za moji srdcovku. Moc jste mě s ní potěšila, pohladila po dušičce. Děkuji a hezký večer přeje Anička. No tak to byla jasně, to byla ta písnička Krásné je žít a krásné je žít, to my všichni víme, ale teď si poslechneme další krásnou písničku a je to Moravská lidová V zarazicách krajní dům.

Tak to byla nádherná písnička Moravská lidová v Zarazicách krajní dům. Zpívali Miroslav Zachovalý a František Zachovalý. Doprovodil je Břeclavan. No a já tady mám pro vás pozvánku na 25. festival dechových hudeb pod Javorinu s připomínkou z tého výročí založení dechové hudby Straňanky. A kdy se koná? Teď v neděli 23. srpna ve Strání na náměstí U Zámečku. A začátek je ve 14 hodin 30 minut. Tuto akci bude moderovat Karel Hegner a účinkují tyto dechové hudby. Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Tůfaranka a Straňanka samozřejmě. No a k tanci a k poslechu budou hrát do 22, bude hrát do 22 hodin právě Tůfaranka. No ale teď vidím, přátelé, že je 18 hodin 55 minut. To samozřejmě znamená, že Morava krásná zem, její večerní část končí. Program, ten se nemění, takže jako obvykle následují zprávy a na pěknou notečku. Tentokrát s podtitulkem Napříč moravskými regiony. Pořad připravil Jaroslav Kreisel, slovem provází Markéta Ševčíková. No a já vám přeji pohodový večer, klidnou noc. Naschledanou ve středu se těší Jiřina Ostrá. No a zítra vás, přátelé, pozdraví Karel Hegner. Zbývá závěrečná orchestrální skladba Jsi nádherná. Ano, to je název orchestrální skladby Zdeňka Gurského v podání Glorie.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Střední polytechnická škola v Brně získá nové praktické učebny. Prezident Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. A zítra bude převážně oblačno, odpoledne zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Střední škola polytechnická v Brně hledá firmu, která postaví na přilehlých školních pozemcích nový pavilon s učebnami pro praktickou výuku. Peníze na stavbu za skoro 500 000 000 korun dostane škola od kraje. Do procesu se zapojí i samotní studenti, pochvaluje si ředitel školy Vladimír Bohdánek.
2: V současné době máme 3 odloučená pracoviště po celém Brně a veškeré ty provozy těch dílen, odborných učeben, laboratoří, cvičných stěn a tak dále, tak budou přemístěny právě do této nové budovy.
0: Stavba má začít koncem roku, výuka by se tam pak mohla rozběhnout na podzim 2028. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak bude nově patřit samoživitel s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy takzvané superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
3: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
4: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
5: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
4: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku krátce polojasno až skoro jasno, jinak převážně oblačno, odpoledne zataženo, na jihozápadě slabší déšť, večer postupně od severozápadu srážky na většině území. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní, večer jihozápadní vítr. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se u Holubic tvoří na cestě do Brna kolony. Je to vlivem omezení i nehody na 209. kilometru. Opatrně projíždějte místem nehody u Blanska na silnici do Šebrova. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Jako každý všední den, Morava krásná zem, zprávy, počasí, zelená vlna a nyní také známá znělka pořadu, který se v rozhlasovém éteru rozezněl poprvé v lednu roku 1953. U dnešního vydání pořadu Na pěknou notečku vás srdečně vítá Markéta Ševčíková. A zcela jistě se přidává také autor Jaroslav Kneisl, který pro vás dnes vybíral hudbu. No a rovnou z mosta do prosta. Zpívá energický Pavel Ptáček a hraje valašská cymbálová muzika Soláň.

byl v úvodu dnešního pořadu Valach Pavel Ptáček. A co nás čeká hudebně dále? Bude to takové celomoravské folklorní kivé, pokud si vypůjčíme slovo od vinařů. Po valašském začátku popojedeme na Dolňácko, tedy pod oblast Slovácka. S cymbálovou muzikou Kunovian zpívala už před více než 30 lety Kamila Semlerová a poté se vrátíme zase zpátky na sever, ale o tom až potom.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A co je to za potvoru, že nechce dát mlíka z jedného cyplika? Tak to bylo trošku veterinární anatomie v podání cymbálové muziky Pramínky. Ta vznikla v roce 2001 pod křídly Základní umělecké školy Kopřivnice. Jejím vedoucím učitelem, mentorem a tím, který mladé muzikanty hudebně i regionálně vyprofiloval, byl Vladan Jílek. Muzika Pramínky má na svém kontě několik hudebních nosičů a celou řadu zajímavých projektů. A z podhůří Beskyd z Lašska navštivme alespoň na moment úrodnou Hanou. Zpívá tamní mužský sbor Rovina.

Chlapi z hanáckého mužského sboru Rovina vystřídali ve zpěvu členové cymbálové muziky Friška a ta je z Kyjova. Tato kapela je ve stejné generaci jako členové už dnes zmiňovaných Pramínků. Friška oslavila 20 let svého muzikantského tvoření a má nejen na svém domovském Kyjovsku už velmi zavedené jméno. Před muzikou stojí primáš David Vašulka. Naše dnešní moravské putování už se ale pomalu chýlí ke konci. No řekněte, není úžasné, že takový malý kousek na mapě světa nabízí tolik barev a podob kultury i života? Pojďme se tedy dnes rozloučit postraňansky. Cymbálová muzika Strýci z východomoravské obce Strání, která leží pod nejvyšší horou Bílých Karpat, Velkou Javořinou, je tvořena především muzikanty z rodu Bruštíků, ale také jejich přáteli z dalších slavných rodů, kterým koluje v žilách uherskobrodská, straňanská a vůbec folklorní krev. Jsem přesvědčena, že se Strýci postarají o skvělou a znělou tečku dnešní notečky. Tu pro vás připravil Jaroslav Kneisl a od mikrofonu vám pěkné pozdravení posílá Markéta Ševčíková.

0: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, na východě republiky zpočátku až zataženo a doznívající přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jeho západu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
2: Přece
1: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Mě zastaví?
2: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštvu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo. A pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla, byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je, to, děkuju.
1: Máme to je vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já tak vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. Bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš. Pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehnem do postele živý. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože... Ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si prostě... řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Rozumím. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste blíž.
2: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: Během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Jo? Ano,
2: jako,
3: Mordor.
2: Jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji co si dokázat. Hmm. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
1: až,
2: možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu, ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Já jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak, miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několika, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou, jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodina.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to z platnosti od 1.9.
1: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, jo,
3: tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda, no ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no tak při tom loučení to prostě vyšlo na jeho.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Příjemné. Dívilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl taková, bych řekla, takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliště, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak toto mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zase tak dlouho neužili teda?
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi, bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška, máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si je. A to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibů, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému.
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem starý.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?

0: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na nové hutí, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
1: Co se stalo?
0: Nějaký výbuch byl na nové hutí, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se chystala, ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Hutí, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají dvouletého, tříletého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
2: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
0: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, v to, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
3: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
4: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
3: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
4: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
0: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli, až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, Ježíš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů. A oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho. A myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
1: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes ne.

0: teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody. Nebo bary, tam je pro ní.
1: Ano, bazén krásný.
0: Ne, tam bylo spoustu.
1: No.
0: Pak se mě podařilo získat.
1: A příroda nádherná.
0: Získat vstupenku na bazén, který hospodařovali Američané, kde jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, povědval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 16:00 se staboval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
1: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
2: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
1: No, tak chybělo, chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam, ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu, zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice a zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
2: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
1: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě

0: při prvním rande, při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovil, jestli spolu budete chodit?
1: Tak asi to byl nějak teplákový úvod, protože to bylo po cvičení večer.
2: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
0: Kdo první řekl, miluji tě?
2: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
1: Já.
0: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
1: Je to musela být nějaká maličkost.
2: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
0: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
2: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
1: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
0: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
2: To jsem asi já.
1: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
2: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
0: Vás ještě nikdy nezapomněla?
1: Zatím ne.
0: V jaké poloze usínáte u televize?
1: V sedě, v křesle.
2: V jakékoliv.
0: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
1: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
2: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
0: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
1: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
2: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No, tak asi nůžky, nůž. No, asi tak.
0: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
1: Já jsem z nějaké té akce naší bývářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
0: Zažili jste někdy nějaký trapas?
2: No, dá-li se to tak nazvat. Trapas byl jednou na koupáku, na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo. No a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
0: Záviděli.
2: No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on pak se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
0: Kdo má nebo měl častěji chuť?
1: Já.
2: Já myslím, že já.
0: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
2: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
0: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
2: Ještě níž.
1: Na prsou.
0: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
2: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
1: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
2: On to vítá ještě i včil.
0: A to je dobře.
2: No.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
5: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech?
2: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
0: Můžeš jako jak?
2: No tak. Já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikub, to zbožňuju, karty. A to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
0: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
1: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
2: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
1: Tak jo.
0: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
2: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
1: Teď jsme spolu
2: pořád.
1: Už delší dobu.
2: No, už delší dobu, no.
0: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
2: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
1: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
2: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
0: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
2: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
1: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
0: A je vám i teď?
1: Ano, je i teď.
0: Milujete svoji ženu?
1: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dál.
0: Jste ráda, že ho máte?
2: No, ježiš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
0: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
2: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
1: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by mělo stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byron, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přeháňky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přeháňky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

Udýchaná dívka se konečně zastavila a Duff jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Duff tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i zmysly cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Duff tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé. Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala. Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloireová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem pochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil. Vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk bez zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
6: Plakal Jean Valjean upřímně?
7: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným,

a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Žavérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Žavér pokročil doprostřed místnosti a zvolal. Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě Jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Žavér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Žavér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Žavér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Žán Valžán se nepokusil setřást ruku, která ho držela za límec z kabátu a řekl. Žavére. Žavér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Žán Valžán, chtěl bych vám něco říct, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Žavér. Se mnou se mluví nahlas. Žán Valžán pokračoval ještě tišej. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Žán Valžán se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl. Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Žavér. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot. Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Žavér dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Žavéra a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Žán Valžán položil ruku na ruku Žavérovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Žavér vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta.
V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javéra. Javér coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javérovi: neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javér třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině co si do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javérovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někde nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak si dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně, myšlo, no tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci, třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: a pak si říkáte,
1: jej,
0: Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, tak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
0: Všechny.
1: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolal.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olen z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, jak to nevím. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych se nekoupil, budu o nich mluvit, ale teďka bych, než bych pozdravil pana Roberta, a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil. Já prostě, co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří. Jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
1: menší. Už nějaké proběhly právě, menší prostě rozsahu.
0: Jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku
1: takže tak
0: větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace se vás vářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu
1: energii.
0: Já
1: mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Roberte, držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: jste
1: ta
0: ale nevěděla
1: nejšpatnější
0: už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy a
1: ne.
0: Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou, bože, dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě.
0: Takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2 minuty po 11:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to uspaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, uspe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez. A v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost. A už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je. Jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autru.
0: No jasně. Kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit. A existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo. Protože pak, i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zase tak levný, to zase neříkám. Ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plagátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji a nebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje,
0: děkuji. Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Mějte taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, ale šprichtá v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítá vás Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Janučko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zavijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takových věcí, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že se

0: No a když jsem to používal, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, a, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo, takže když se to málo používá, tak to jak tak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, manželka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, manželka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
1: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
0: No, něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takový ty tablety pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jo, to oni toho tam taky namluví, navykládají, no, a radši, jo, a radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
1: Dobře.
0: Aby to nebyla moja smrt, tak víte.
1: Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
0: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
1: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu?

0: Dospívala. Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc. Já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme. Kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer. Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem jí chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tedy prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a tak
0: si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, taká chvilkové pokušení. No. Tak, Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy.

0: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše: zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká, baborať. Tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló? Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mytí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dajím s tím jsem to spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: vyloženě
1: to, co chtějí. Ale víte, co já tohleto, já jsem si přečetla recenze všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Uh-huh. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, co jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linkou. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoděku koupila rádio DAB Plus, jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, No, naštěstí jsem vás
0: zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jsi to koupila, já vám nody, Tomáš, podívej se, fok, dá plus, já nevím co, nic. No, ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odšťavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty. No, ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo. Takže jako já jsem říkala takovýhle výrobky a vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, takovýhle mám já zkušenosti. No.
0: A vy díky za to sdílení těch zkušeností. No. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky a opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout, když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další příběhy a kapelu Holky.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, nebo je Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím jenom odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší. A nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, šmelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt, hloupý. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na ně mlela mák, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte. No a pak ten mě vydržel potom celý život. Ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že to máš.
0: No.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci, první třídy, protože oni psali potom mají v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No jenomže, koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 000, to, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám a já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence, nebo deky, nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když je to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strhávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak. Ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Aha. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A tahají z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
1: no,
0: noční
1: děkuju.
0: Čas.
1: Doufám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. To je, že nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění, ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mě velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání Babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta, jo.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak, no, jsou tam Walkerovy spisy, ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění, to jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaroško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, uhodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká.

0: ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někde hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo, poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro
0: vám
1: posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jeruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a víc se nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, ano, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, košík nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je jako teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Staní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, utratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčil se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozpíval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád, rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5, že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30 a že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě, to je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
3: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
3: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani a mečky se na ní zahledím.
3: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
3: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce a sděluji obecenstvu křečovitými za škluby svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
3: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
3: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
3: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
3: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
5: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
6: No dobrá, tak jenom stručně.
5: Takže, ten hrabě dostal dopis.
6: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
5: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
6: Od jakého Porfíria?
5: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
6: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
5: No chystají se přece zavraždit demonia.
6: A kdo přinese ten dopis?
5: Přece ten demonio.
6: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
5: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
6: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
5: Co? To máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
6: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
5: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde. Člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
6: Moment, jakého zase Františkána?
5: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší.
6: Kdo je to zas Pio?
5: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
6: Aha.
5: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra! Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
6: Ale jak ho k tomu donutí?
5: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
6: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
5: No, demonia.
6: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
5: Jo.
6: Tak dál.
5: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
6: Jak?
5: Jak? No, jsem říkal, ne?
6: Aha.
5: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
6: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
5: No, aby to zmařila přece.
6: Aby zmařila co?
5: No, aby zmařila celou tu intriku.
6: To ji nemůže zmařit bez domina?
5: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
6: Jo, a takhle ji neodhalí.
5: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
6: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
5: Kdo, Lucia?
6: No.
5: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
6: Tak aspoň plnoští jela, ne?
5: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
6: Promiň.
5: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky, di Carantaratta, no.
6: Carantaratta, jo.
5: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, počkej, tak to není, ne. Něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
6: Chápu, kdo by nechtěl.
5: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
5: No, už to chápeš, vidíš.
6: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
5: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
6: Ne, jen se nenamáhej.
5: Ne,
6: to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
5: Jo.
6: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
5: no?
6: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
5: Tak.
6: Všechno je mi to úplně jasný.
5: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
6: Jo.
5: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
5: A to by člověka vzal čert!
6: Co se stalo?
5: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva její veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Hida, hida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při

0: Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onedy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý torontský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje.

Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: Myslím, že to musí být dědičné.